0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám,

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30-leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel,

0: možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství Litomyšlského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly do

0: dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení, tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu a tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
1: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
0: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války to byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli a bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
2: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
1: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na
2: obličeji. No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
1: Se rozpohybuje mozek. Jako.
2: Ano.
1: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Janšařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý. A jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomněl.

0: byli na jevišti.
1: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
0: Určitě.
1: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte.

0: Telefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
3: Díky.
2: A já bych si dal radši pana Slámu.
1: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
3: Dobrý den.
4: Konečně jsem se dovolal.
1: Povedlo se.
4: Dobrý vás oba dva.
3: Díky.
4: A to byť Ačko, jestli je možné.
1: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
3: Alo?
1: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jestli se probudíte.
3: Halo.
1: Ano, jste to vy.
3: Tak koho?
5: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
1: Ano.
5: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
3: ano.
5: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
3: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
1: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
5: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horolezec Český Třebový.
3: Ano.
5: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
3: Dobře, já.
1: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
3: Díky moc, já mu to řeknu.
1: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové.
3: Dobrý den.
6: Zdraví vás Petr z Arhoty.
3: Ano.
6: A přeji vám hezký víkend.
1: Taky.
6: A přál bych si pročování s paní Pavlovskou.
3: Ano, děkujeme.
1: Máte ho mít. Jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
7: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad Černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a leda byle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
3: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, tam má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost tak podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
3: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
3: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
1: A ty tam stojíš vzadu portál.
3: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
8: Stalo se teda.
3: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, jestli to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
3: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě Maria. Že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
3: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
1: Ano.
3: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
9: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně, že budu vybírat daně, víš, jak to byly vždycky...
2: Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tom mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s tím měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To
3: a...
2: je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku a nebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no, já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Donutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Antetika.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, já tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo. Ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko,
1: Tomáš Sláma.
4: Je to blízko.
1: Dostává bod. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říct si pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Gloriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: V Krkonoších přibývá turistů, hradecký plavecký bazén se uzavřel, cenový strop na pohonné hmoty skončil. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí, krásné ráno. Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou letních týdnech prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem například mají o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové akce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
2: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: 50-metrový krytý bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové je ode dneška do pátku 7. srpna mimo provoz. Důvodem je pravidelná letní odstávka a údržba. Kondiční plavci budou moci chodit plavat na koupaliště Plošna. Stále otevřené bez omezení bude akvacentrum s vodními atrakcemi, které s bazénem na Eliščině nábřeží sousedí. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme. Sport.
0: Na pražské Štvanici dnes začne hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Titul na turnaji obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Hraje se na tvrdém povrchu. Akce vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Turnaj WTA bude na Štvanici po 60 letech. Po 16 letech naposledy se hrál na Antuce v roce 2010.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle na severu kraje a v Krkonoších místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 13, vítr mírný západní až severozápadní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli havarijnímu stavu vozovky je zcela uzavřená silnice 14 u Javorníků mezi Rudníkem a Mladými Buky. Značky vás navedou na objížďku. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové právě začalo. V kalendáři 20. července, 200. první den v tomto roce, svátek má Ilja. Přejeme všechno nejlepší. No a 4 minuty po 5. hodině vás zdraví od mikrofonu taky Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání. Ať je vám hezky a příjemně s vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se za chviličku vydáme k sousedům na Pardubicko, do Lančkrouna konkrétně, protože v tamním městském muzeu lidé můžou v těchto dnech navštívit výstavu o archeologických nálezech ve městě za posledních 80 let. Tak vás tam v reportáži. V první reportáži našeho dnešního dobrého rána za chviličku taky vezmeme. Tak ať se hezky poslouchá.

0: zví na aktuální výstavě Městského muzea v Lanškrouně, která se jmenuje Minulost pod povrchem koruny země, což odkazuje na název města v němčině, tedy Lanškroun, neboli zemská koruna. Co všechno tam archeologové objevili, se šla podívat taky reportérka Barbora Soukupová.
1: Tahle výstava ukazuje výsledky archeologických průzkumů v Lanškrouně za posledních 80 let a podle kurátorky Lucie Žákové je opravdu výjimečná.
2: Návštěvník zde pronikne do takové středověké každodennosti. Tady stojíme třeba u vitríny s kuchyňskou keramikou. Návštěvník se dozví, jak ten středověký člověk vařil nebo co jedl. Tady ve druhé vitríně máme nádherné kamnové kachle, což je taky takový krásný vynález středověku.
1: Tady je třeba pánev a v popisku se dozvíme, že se používala na vaření kaše. Jak vy tohle víte?
2: Protože na některých těch nálezech se nám dochovaly zbytky těch potravin, které se dokáží dále analyzovat, takže víme složení a na základě toho my můžeme pátrat v dobových kuchařských knihách, kde ty suroviny jsou a zjistíme, kterou kaši třeba si ten člověk mohl uvařit. A tady na tomhle panelu si ty recepty mohou lidé přečíst.
1: A nejde jenom o nálezy ze středověku, tady třeba je kel mamuta.
2: Ten byl nalezený v Lukové v roce 1957 a hned po tom nalezení se dostal do Lanškrounského muzea. Je to jeden z více pravěkých nálezů v této sbírce. Zajímavý je pak třeba i ten sekrmlad, který je nad tím, což je vůbec první archeologický nález v regionu z roku 1906.
1: Hodně tady ve vitrínách jsou předměty nalezené při archeologických průzkumech před zahájením různých staveb ve městě.
2: Ano, jsou to typické takzvané záchranné archeologické výzkumy, které jsou ze zákona povinné, protože stavebník už musí s archeologickým výzkumem počítat, když zahajuje stavbu. V tom historickém jádru města se nejčastěji nachází keramika, jak tady můžeme vidět. Je to teda typická kuchyňská, stolní, ale i kamnářská. A dále třeba hodně ty zvířecí kosti, které nám právě taky dávají náhled do toho jídelníčku středověkého člověka.
1: A o dalších významných nalezištích tady pojednávají informační panely. Největší podle fotek bylo u kostela svaté Maří Magdalény.
2: U tohoto kostela probíhaly dva archeologické výzkumy, jeden v roce 2007, další v roce 2010 a oba přinesly velké množství lidských kostí, což tady na fotografiích můžeme vidět. A je to pozůstatek hřbitova, který fungoval od středověku až do počátku 20. století u kostela. Těch kostí je tam skutečně obrovské množství, něco kolem 5000 jedinců.
1: Výstava potrvá do 13. září. Z Lanškrouna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 20. července, 200. první den v tomto roce. Jak už jsem říkal, před chvílí svátek má Ilia. Narozeniny oslaví třeba mexický kytarista Carlos Santana. Bude mu dnes 79 let.
1: Počasí.
0: Jak avizovali a předpovídali meteorologové, to ráno je dnes chladnější, takže počítejte s nízkými teplotami. Tady v Hradci Králové kolem 12 stupňů, v Rychnově může být klidně, ale jenom 10. Totéž v Jičíně, v Náchodě i v Trutnově, takže to ráno bude chladnější. No a jaký bude den? Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle na severu kraje a v Krkonoších místy přehánky. Teploty dnes vystoupí jenom na 19 až 22 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní, bude večer potom postupně slábnout a biozátěž bude na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký? To všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. E-mailovou adresu připomínám v tomto čase proto, protože se díky ní můžete spojit i s naším spotřebitelským rádcem Josefem Černým, který každé ráno v tomto čase odpovídá a radí ve spotřebitelském servisu. No a dneska bude opět odpovídat na jeden z vašich dotazů, který jste mu poslali. Tentokrát vybral e-mail od pana Vlastimila.
1: Koupil jsem klávesy za 25 000 korun, u kterých se opakovala dvakrát stejná závada a třetí, údajně stejná, se objevila až po záruce. Domnívám se, že v tomto případě se jedná o výrobní vadu a měl bych mít tedy nárok na výměnu. Pane posluchači, pokud uplynula záruční lhůta, samozřejmě včetně doby, kdy byl výrobek v předchozích opravách, není jiná možnost, než klávesy nechat opravit na vlastní náklady.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Od dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale trh. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Návrat k vyšší valorizaci penzí teď vláda prosazovat nebude. Podle jejího návrhu by se důchody mohly nově zvedat každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let. Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Otevřít by se měl na jaře příštího roku. Městské muzeum Nové Město nad Metují nově nabízí prohlídky historického centra. Zájemci si ho můžou projít každé pondělí do konce letních prázdnin. Na fotbalovém mistrovství světa zvítězili Španělé, v prodloužení porazili Argentinu 1-0. A bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, ojediněle na severu kraje a v Krkonoších místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 13. Vítr mírný západní až severozápadní, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na zvěř na vozovce, střet se srnou. Teď máme hlášený ze silnice 11 u Červené Vody. S opatrností tu projedete. Ze silnic všechno, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Je to tak, máme pro vás pondělní noviny, pojďte se podívat, co píšou. Na pomezí Solnice a Kvasin vznikne nový lesopark, píše Rychnovský deník. Region kolem Solnice a Kvasin čeká proměna. Obce Solnice, Kvasiny, mikroregion Bělá a nadační fond Škoda Auto podepsali memorandum o spolupráci do roku 2028. Nová dohoda navazuje na předchozí společné projekty. No a zástupci samospráv a nadačního fondu stvrdili partnerství podpisem ve čtvrtek 16. července. Hlavními pilíři jsou investice do veřejného prostoru, podpora školství a rozvoj komunitního života. No a nejbližším velkým projektem je právě vybudování lesoparku u Mohyly na rozhraní Solnice a Kvasin. V plánu je vycházkový okruh, přírodní dětské hřiště i nové zázemí pro potkávání obyvatel. A podrobnosti k tomu přináší Rychnovský deník, tak už si zbytek můžete dočíst sami. Safari park je plný mláďat, raritou je medojed, píše se v Mladé frontě dnes. Zebry, několik druhů antilop, žirafy síťované i ročildovy, roh obojživelný, cibetky, hyenky a nedávno také medojed kapský. Královédvorský safari park zažívá baby boom. Od začátku roku se tady narodilo už téměř 450 mláďat, další přijdou na svět v dohledné době. Ve vajíčkách se například vyvíjejí krajty písmenkové v historii zoo první. Raritou je taky mládě medojeda, na svět přišlo na konci června a s matkou zatím zůstává v zázemí. Chovatele ještě neznají ani jeho pohlaví. Přečtěte si podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a z grafita jsou komplet, píše Právo. Zámek v Litomyšli má po třech letech restaurátorských prací obnovená z grafita. Rekonstrukce respektovala přístup předchozí obnovy a vycházela z dobové dokumentace, původních návrhů i zachovaných šablon. To umožnilo věrně doplnit chybějící části výzdoby. Z grafita to potřebovala, ať už kvůli tomu, že tam byla spousta uvolněných částí, které začínaly opadávat nebo už někde opadaly, ale také kvůli znečištění. Je to po téměř 50 letech velká rekonstrukce, na kterou se opravou dlouho čekalo, na kterou se tedy dlouho čekalo na tu opravu, uvedl k tomu kastelán Petr Weiss. S tím, že obnova z grafit je součástí generální opravy zámku v Litomyšli za 425 milionů korun, která skončí celkově v příštím roce. Tak, to jsme četli zpráva. No a na další články už se podíváme zase za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, až tedy přesně za hodinu společně, jako vždycky noviny opět otevřeme, takže přineseme i další zajímavosti z dnešních pondělních novin.

0: počasí.
1: Za minutu už bude 6:15. Rád připomenu, že dnes to ráno je chladnější, studenější. Tady v Hradci Králové vidím 12 stupňů Celsia, v Rychnově 10, také v Jičíně 10, v Náchodě 10 a v Trutnově také 10 stupňů Celsia, takže ty teploty klesly. No a jaký bude den? Bude jasný až polojasný, přechodně až oblačný, ojediněle na severu kraje a v Krkonoších místy přehánky. Teploty dnes jenom 19 až 22 stupňů, na horách do 13 a vítr mírný západní až severozápadní, bude večer slabý. Ještě bio, na to se taky podíváme a biozátěž bude dnes na jedničce. Takže vám přejeme pěkný letní den z Českého rozhlasu Hradec Králové, no a ať se dál hezky poslouchá naše dnešní vysílání.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 20. červencové ráno je tady a taky 20. červencový den před námi. Už jsme říkali, že má svátek Ilja, tak přejeme všechno nejlepší. Děti si užívají prázdniny samozřejmě. No a nejenom o prázdninách, můžeme za odpočinkem a relaxem zajet třeba do lázní. A tak jsme se tentokrát děti ve školce v čase dovolených a prázdnin zeptali právě na lázně. Petra Beránková.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou. To je taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci.
4: Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
5: V Pardubicích.
4: V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
5: Že podlaha je taková čtverečková.
4: Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
5: Masáže.
6: Je to tam hezký, úplně to je tam zbarvený.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
4: Aby byli zdraví.
6: A až by asi mohli třeba i vykoupat.
5: Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit.
6: Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
5: Že to tam je zbarvený a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
4: Že nás někdo masíruje a hladí.
7: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Šest hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Ve Dvorské zoo se narodil vzácný medojed. V kraji se dařilo stavebníkům. Menší dotace ohrožují provoz krizových linek. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké ráno. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i lvy.
6: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za poslední 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Královédvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
4: Stavebnictví v Královéhradeckém kraji posílilo. Výroba největších stavebních firem v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 67%, téměř na 900 milionů korun. Představovalo to největší nárůst v Česku. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Růst firmy v kraji vykázaly především v pozemním a inženýrském stavitelství. Největší stavbou je momentálně 21-kilometrový úsek dálnice 11 mezi Trutnovem a polskou hranicí. Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
7: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
8: Z veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
7: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půl rok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje WTA v Aténách domácí Sakariovou 7-6 a 6-3. Získala tak devátý singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakariová měla silnou podporu fanoušků.
9: Jsem velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla, a samozřejmě hrozně šťastná a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože se mi to vlastně dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, že kdy se mu to takhle podaří.
5: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle na severu kraje a v Krkonoších místy přeháňky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 13. Vítr mírný, západní až severozápadní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky čekají ráno, místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré a bio dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na poruchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11. Odstavené je u 23. kilometru směrem na Hradec Králové. Na místo už jede policie. A další porouchané osobní auto stojí na dálnici 35 u 155. kilometru taky směrem na Hradec. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Česká. Další témata pro vás máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku budeme mluvit třeba o tom, že žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí do nich vstoupilo necelých 5000 lidí, tedy asi 6x méně než loni za stejné období. Podrobnosti probereme v další reportáži dobrého rána. A taky sportovní informace nebudou chybět, dnes samozřejmě fotbalové. Mistry světa jsou fotbalisté Španělska, jak asi víte. Kapitán argentinského mužstva Lionel Messi z toho měl na stadionu v New Jersey slzy na krajíčku, v ulicích španělských měst se naopak zase slavilo. My jsme to všechno zaznamenali a uslyšíte to v reportáži, ve sportovní reportáži chvilku před 7 hodinou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se hezky vstává, to je přání od Jakuba Šmita, dnes je pondělí 20. července.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové za 4 minuty už bude 6:45. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikace. V poslední době se ale mnozí setkali taky se zamítnutím takové žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové, i teď 19 minut po 6. Až bude půl deváté, tak vám dnes s naším hostem představíme nejnovější detektivku Ondřeje Krotila, který tady bude právě po půl deváté. On se jako badatel a autor zaměřuje hlavně na skutečné zločiny, nevyřešené vraždy, špionáž a záhadná zmizení. Napsal knížky z žánru literatury, faktů, kriminalistické otazníky a Zabiju tě pro pár stovek, Vražedný životopis Ivana Roubala. Obě knihy už jsme v minulosti představili. No a dnes tedy představíme jeho úplně novou a myslím si, že úplně první taky detektivku. Ondřej Krotil bude naším dnešním ranním hostem. Po půl deváté, tak si poslechněte. Počasí. Máme pro vás teď aktualizovanou předpověď počasí, která před chviličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Poměrně slunečno nás dnes čeká, bude polojasno až oblačno. Odpoledne se začnou místy objevovat přehánky, a to hlavně na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14. Noc pak bude chladná, stejně jako ta dnešní, kdy teploty se pohybují teď po ránu třeba tady v Hradci Králové kolem 11-12 stupňů Celsia, tak i ta příští noc bude chladnější, teploty v noci 11 až 8, na horách 9 až 6. A zítra v úterý poměrně slunečno nás čeká, polojasno až oblačno, během dne zítra přechodně až zataženo, ojediněle se objeví opět občasný déšť nebo přehánky, na horách těch srážek a přehánek bude víc a tam budou častější a četnější, večer pak budou srážky ustávat. Zítřejší teploty stejné jako ty dnešní 19 až 22. Tak už to máme i s výhledem na zítřek, no a víc si o počasí řekneme dnes kolem 8:45, samozřejmě zase s meteorologem. Dneska to bude Jaroslav Tuček, který má v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové službu. Takže nás poslouchejte. Teď je 6 hodin 21 minut, za 9 minut už tedy bude 6:30, je pondělí 20. července a svátek má Ilja.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: ještě jedno pozvání teď v našem vysílání. Před chvíličkou jsme zvali k poslechu Dobrého rána a hosta po 8:30. No a teď samozřejmě po 13. hodině i dnes, jako každé pondělí, to budou osobnosti Česka. Oskar Hess v tomto pořadu zpovídá osobnosti, které se ve svém životě nějakým způsobem něco dobrého dokázaly. No a jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Cajdahmová. Tady je malá ochutnávka z jejich dnešního odpoledního setkání a povídání.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak, zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Velmi zajímavý názor. A víc odpoledne po 13. hodině, kdy bude doktorka Kateřina Cajdahmlová hostem Oskara Hesse v osobnostech Česka, tak si poslechněte.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 6.30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Mostek na Trutnovsku připravuje výstavbu dvou nových sportovišť. Obci ale zatím chybí peníze. Termín výstavby tak bude záležet na případných dotacích. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách, ty je teď regulují sami. Plošný zákaz by mohl začít platit příští rok v září. Národní památkový ústav dokončuje opravu bývalé prachárny v bastionu 3 Josefovské pevnosti. Využívat ji budou památkáři. Vítězem nedělní 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel. Posunul se na celkové druhé místo za průběžně vedoucím Slovincem Pogačarem. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, zejména na horách, teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14, vítr mírný západní až severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda dvou osobních aut je na nájezdu na dálnici 35 u Hořic. S opatrností ale projedete a na D35 se taky pozor na porouchané osobní auto. Odstavené je u 155. kilometru ve směru na Hradec. Ze silnic všechno dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě Deň tisk.
1: Je 8 minut po půl sedmé, jsme tady s novinami v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes už po druhé. No a začnu Mladou frontou. Dnes tentokrát, kde je článek velký celostránkový s titulkem Kvůli obchvatu peklo, prach a červené bláto jsou všude. Stížnosti kvůli stavbě Náchodského obchvatu jen prší. Trpí hlavně 3000 obyvatel v jeho trase. Stavba obchvatu Náchoda už je za třetinou a na 6 kilometrech severně od města rostou budoucí estakády i tunely, zatímco 20 tisícový Náchod se těší, až se zbaví kamionů, tak pro 3000 obyvatel okolních vesnic stavba představuje koncentrovaný sled nepříjemností. Stačí se rozhlédnout po městské Kramolně, kde vzniká 100-metrový tunel, auta pokrývá vrstva prachu a jakmile spustí déšť, po silnicích stékají červené potoky bahna. Pod křižovatkou z domy ještě nedávno bušily do skal pneumatické zbíječky a vesnici nepřetržitě křižují těžké nákladáky. Asi před měsícem kvůli tomu místní se psali výhrady, lidé z Babí se zase ozvali kvůli dodržování stavebního povolení. No a článek pokračuje, jak jsem říkal, je celostránkový, tak už zbytek v Mladé frontě dnes, k tomu přečtěte sami. Já se dívám do regionálních deníků. Hradecký deník píše, že Hradec převede městským lesům kemp Stříbrný rybník. Město Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje. Součástí převodu ale nebude vodní plocha Stříbrného rybníka, který je v areálu kempu. Hodnota převáděných pozemků a budov je asi 200 milionů korun. Hradecký deník. No a ještě se můžeme podívat na stránky dnešního Práva, kde píšou, že Češi loni nazbírali přes 30 tisíc tun lesních plodů, letos je ale trápí sucho. Spíše podprůměrně dopadl loňský rok z pohledu úrody se sbírané lidmi v lesích. Podle ministerstva zemědělství nazbírali Češi asi 32 tisíc tun hub a lesních plodů. Dlouhodobý průměr je přitom 38 tisíc tun. Dosavadní průběh léta přitom naznačuje, že ani letos se zřejmě k vyšším hodnotám nedostaneme. Nejčastěji se sbírají houby, borůvky a maliny, ty skončily na druhém a třetím místě. Borůvky letos v Krkonoších moc nejsou, je to spíš paběrkování, navíc plody jsou velmi malé a kyselé, není to nejlepší sezóna. A na houby je ještě brzy, okomentoval aktuální situaci mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Největší vliv na tento stav má podle jeho mínění sucho. O tom je přesvědčená ostatně i mykoložka Věra Samková z Muzea východních Čech v Hradci Králové, které se noviny taky zeptali. Takže podrobnosti na straně číslo 5 v dnešním Právu, můžete si tam o tom taky přečíst. Dobré ráno.

0: 7:15, úplně přesně. Mistry světa jsou fotbalisté Španělska, jak asi víte, rozhodl o tom jeden jediný gól v nastaveném čase. Kapitán argentinského mužstva Lionel Messi z toho měl na stadionu New Jersey slzy na krajíčku, v ulicích španělských měst se zase naopak velmi slavilo. My jsme to všechno zaznamenali a vy to uslyšíte za chviličku po písnice v dnešní sportovní reportáži v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si poslechněte. Počasí. I ty ranní teploty už pomalu stoupají tady v Hradci Králové. Teď teploměr ukazuje asi 13 stupňů Celsia. Podobné je to ve všech dalších městech Královéhradeckého kraje, takže tedy, že tam teploty stoupají. V Rychnově bylo 10 stupňů ráno, teď už tam je kolem 12 stupňů, většině taky. Tak i v Náchodě, v Trutnově to stoupá. No a přes den nás čeká poměrně slunečno, jak píše Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové v předpovědi. Bude polojasno až oblačno, odpoledne se začnou místy obývat přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 19 až 22 stupňů maximálně, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Noc bude chladná, teploty opět klesnou na 11 až 8 stupňů, no a zítra poměrně slunečno, polojasno až oblačno, během dne ale přechodně až zataženo a ojediněle se budou zítra objevovat přehánky a déšť, na horách toho bude víc, tam to bude častější, no a večer budou srážky stávat. No a zítřejší teploty stejné jako dnes, to znamená 19 až 22 stupňů.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Lucie Bílá. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Před výkopem ve finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentinou vystoupili třeba Robbie Williams a Laura Pausini. V poločase zaspívala i Madonna, vystoupili i Justin Bieber nebo Tom Cruise. Byl to prostě velkolepý svátek, nejenom sportu, ale všeobecného veselí, bych řekl. Pojďme se podívat, jak to nakonec teda dopadlo a jak všichni oslavovali.
1: Sport.
0: Španělští fanoušci slavili mistrovský titul jejich fotbalistů dlouho do noci v ulicích Madridu. Hlavní fanzóna byla v centru města na náměstí Krištofa Kolumba. Utkání ale sledovali 10 000 lidí taky v restauracích a barech po celém světě.
2: Už několik hodin před prvním výkopem bylo na náměstí Krištofa Kolumba v centru Madridu několik tisíc lidí. S vlajkami, dresy, vuvuzelami, píšťalkami, čepicemi a zásobami piva. Atmosféra je plná očekávání a skoro všichni věří, že právě Španělsko bude mistrem světa. Jessica a Sebastian si krátí chvíli před začátkem zápasu tím, že sedí na trávníku a hrají karetní hru Uno. Jessica je z Mexika, Sebastian z Kolumbie, ona fandí Argentině a on Španělsku.
3: Yo le voy Argentina.
2: Jessica doufá, že vyhraje Argentina, protože pro Lionela Messiho, kterého má moc ráda, je to vlastně poslední mistrovství. A Kolumbiec Sebastián zase doufá, že vyhraje Španělsko. Také proto má na sobě španělský dres. Fanoušci skandovali jména španělských fotbalistů a posilňovali svou víru ve vítězství pivem, červeným vínem s citronádou a společnými pokřiky a popěvky. Když přišel první a jediný gól a pak konec zápasu, propukli davy madridských ulicích v totální euforii. Dívky a ženy tančí, muži skáčou a hulákají, všichni mají ruce nahoře, mávají vlajkami. Španělé jsou mistři světa. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec uctí lékaře Ladislava Vančuru. Stavba dálnice omezuje provoz u Kocbeří. Vláda plánuje pro důchodce méně peněz. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné ráno. Radnice v Hradci Králové vybrala podobu pamětní desky lékaři Ladislavu Vančurovi. Zvítězil návrh výtvarníka Matěje Smetany, který uspěl v architektonicko-výtvarné soutěži. Deska vznikne na budově Krajského soudu a vazební věznice, kde Vančura v době protektorátu pomohl zachránit stovky životů politických vězňů. Radnice ji chce odhalit 28. října, říká nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
2: Instalace bude umístěna v ulici U Kavalíru, kde je budova věznice za soudem. Je tam zazděný vchod, kterým vcházel právě ten vězeňský lékař pan Vančura do objektu věznice. A vlastně na té zazdívce toho bývalého vchodu by měly být takové stylizované otevřené dveře a pamětní deska, která připomíná vlastně ty hrdinské činy pana doktora Vančury během druhé světové války.
0: Soutěže se účastnilo 5 městem oslovených výtvarníků. Náklady na pořízení pamětní desky, instalaci a úpravu okolí vyjdou na necelý 1 000 000 korun. Na frekventované silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka dnes začíná kvůli stavbě dálnice 11 kivadlový provoz. V místě se dají čekat kolony a řidiči by svou cestu měli raději plánovat s časovou rezervou, uvedla policie. Omezení potrvá rok. 20-kilometrová trasa za 9 miliard korun bez DPH by měla být hotová na podzim 2029. Tím by měla být dostavěná i celá dálnice 11, budovaná od roku 1978. Návrat k vyšší valorizaci důchodů vláda prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat jinou novelu o navyšování penzí. Nově by se mohli zvedat každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
0: 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Vyhrála časem 55,19 sekundy.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, zejména na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14. Vítr mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na omezení se připravte na velkém okruhu na silnici 31 v Sokolské ulici v Hradci Králové, a to u fakultní nemocnice a taky u Malšovického stadionu. V obou směrech projedete jedním pruhem, místy se tu tvoří kolony. Zcela uzavřené jsou pak sjezdy u Malšovického nadjezdu. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Co pro vás máme dál v dnešním pondělním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku budeme mluvit v reportáži o tom, že ukradený prameník se vrátí zpátky do pražských Ďáblic. Ve Slévárně na Trutnovsku vzniká jeho bronzová replika a víc tedy v reportáži Václava Plecháčka. V Bleskovce dobrého rána taky budeme hrát o něco pěkného, dneska o radiokartu z radioservisu s audioknihou Mezi dvěma Kimy, na studiích v KLDR Nina Špitálníková. Samozřejmě možná, že jste četli, pokud ne, tak samozřejmě i tohle může být příjemné. Víc si knížku představíme taky v Bleskovce dobrého rána před 7:30, až o ní budeme hrát. Takže takový je náš program, co se týče písniček. Martin Maxa tady bude, Marie Rotrová, Cher nám zaspívá, nebo Vladimír Mišík, no a Jakub Schmidt, ten zpívat nebude, ten vám popřeje dobré ráno a hezké vstávání.

0: Praze stálo do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela znova vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho prameníku dělá jeden den. Jak z začátku, když natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
1: Když se třeba právě podíváme na ty obrázky, tak co se liší, tak je třeba barva. Tak s tou bude ta zůstane tak, jak je?
4: Určitě ne. Určitě to, co vidíte, je vlastně hrubý, jakoby opracovaný, nahrubo opracovaný bronz. Jsou tam i takové jakoby fleky. Až bude socha úplně kompletně hotová. To se taky budeme muset ještě domluvit s paní autorkou, do jakého odstínu budeme tu sochu patinovat.
5: Jsem přivařit takové jedno, ale jak ta trubička tam
4: do toho pak bude. Já do toho možná vstoupím.
6: Ukážu, tak to vypadalo,
5: tady,
6: jo?
5: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 lavůrky, takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku a až to přeteče, tak to steče do toho dolního bazénku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví. Horní Kalné, Laura Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: K létu patří maso, grilování, opékání buřtů. No a my se právě dnes na to taky zaměříme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové po 11. hodině, kdy bude hostem Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky ředitelka spolku Fair potravina, maso a grilování. To bude naše téma dnes v radioporadně. Kdybyste se chtěli zeptat nebo podělit se o svoji vlastní zkušenost, můžete napsat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo pak po 11. hodině klidně do radioporadny zavolejte.
1: Počasí.
0: Pondělí bude poměrně slunečné, jak píše v předpovědi Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, takže dnes polojasno až oblačno, odpoledne se začnou místy objevovat přehánky, a to hlavně na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a vítr bude mírný západní až severozápadní. Noc bude chladná, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů Celsia opět a zítřek bude opět poměrně slunečný, ale možná toho deště hlavně na horách bude trošku víc. Zítra má být polojasno až oblačno, během nepřechodně až zataženo. Ojediněle se objeví občasný déšť nebo přehánky. Na horách budou přehánky četnější a večer budou zítra srážky pomalu ustávat. Teploty zítra stejné jako dnes. Zítra tedy opět 19 až 22 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: Bleskovka.
1: Je to tak, je tady soutěž, dneska hrajeme o radiokartu, což je nosič s unikátním stíracím kódem, pod kterým si na webu radioteka.cz stáhnete konkrétní audioknihu či mluvené slovo. Je to velmi praktické, je to ideální pro digitální poslech bez nutnosti vlastnit CD přehrávač. Tak a co na té radiokartě? Na ní bude audiokniha Mezi dvěma Kimi na studiích v KLDR Jiny Špitálníkové, což je unikátní vhled do života právě v Korejské lidově demokratické republice, do které se člověk běžně nepodívá, pokud ano, tak vidí pouze to, co mu režim chce ukázat. Koreanistce Jině Špitálníkové se to povedlo a tuto pečlivě budovanou oponu se jí podaří odtrhnout, nebo podařilo odtrhnout právě ve své knize Mezi dvěma Kimi na studiích v KLDR. Vy to tedy uslyšíte v audioknize, možná, že jste taky před časem mohli právě tohleto slyšet. Já jsem to slyšel, protože Radiotéka to nabízela chviličku zdarma, teď tedy pro vás na radiokartě. Tak, no a teď už soutěžní otázka, soutěžní úkol, nebude to těžké, složité, nebojte, bude to při pondělku velmi rychlé, jednoduché, vaším úkolem bude poznat tuto dámu, kterou z našeho vysílání dobře znáte a dneska ji taky odpoledne uslyšíte.
2: Pokud to dělá dlouhodobě, tak může si zvýšit svoji emoční labilitu, můžou se vynořit různé změny osobnosti, úzkosti, psychiatrické diagnózy se mohou dát na pohyb. Má změny průjmy, zácpy, může mít anémii, čili chudokrevnost.
1: Tak. A vy už víte, telefonujete, pro jistotu ještě telefonní číslo připomeneme jednou, abychom měli všichni jaksi stejnou startovní čáru.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak a na tom telefonu už někdo je, tak se zeptám, kdo? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Haló? Je tam někdo? Je tam někdo, ale nemluví, tak...
3: Ano, ano.
1: Už mluví, tak a kdo pak to teda mluví?
3: Lucie.
1: Lucie, tak Lucie, co myslíte, jaká je správná odpověď podle vás? Koho jste poznala?
3: No to je paní Kateřina Cajhamová.
1: Ano, výborně. A já jsem říkal, že tady paní Kateřina Cajhamlová bude i dnes odpoledne po 13. hodině, bude speciálním hostem Oskara Hesse v Osobnostech Česka, takže se bude povídat o něčem úplně jiném, než jste samozřejmě zvyklí v podání Kateřiny Cajhamlové třeba každý pátek po 13. hodině, kdy tady je s Patrikem Rozenalem v rubrice Veselé a zdravě, kdy nám radí a pomáhá s tím, co ohledně svého zdraví potřebujeme znát a vědět. Dneska to bude spíš o ní, takže si poslechněte, bude to určitě moc zajímavé. A já vám blahopřeju. Radiotéka nebo radiokarta z Radiotéky je vaše, takže ať se vám Nina Špitálníková Mezi dvěma Kimi hezky poslouchá, paní Lucie. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju.
1: Tak a vy ostatní budete moci o stejnou audioknihu soutěžit i v pátek, jak jsem se tak díval, takže i v pátek budete mít šanci. Zítra to bude zase pro změnu limonádový Joe. Tak se těším. Hezké ráno. Za 4 minuty už bude půl

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Od dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale trh Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Návrat k vyšší valorizaci penzí teď vláda prosazovat nebude. Podle jejího návrhu by se důchody mohly zvedat nově každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let. Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Otevřít by se měl na jaře příštího roku. A Městské muzeum Nové Město nad Metují nabízí nově prohlídky historického centra. Zájemci si ho můžou projít každé pondělí do konce letních prázdnin. Na fotbalovém mistrovství světa zvítězili Španělé. V prodloužení porazili Argentinu 1-0. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, zejména na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14. Vítr mírný, západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Zúžená vozovka vás může zdržet na silnici 31 ve Střelecké ulici na Velkém okruhu v Hradci Králové v úseku od Gočárovy třídy po třídu Karla IV. Ze silnic vše, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Po Lékořici si dáme noviny, jak už bylo řečeno, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a 8 minut po půl osmé začnu Rychnovským deníkem, kde je článek s titulkem Na pomezí Solnice a Kvasin vznikne nový lesopark. Region kolem Solnice a Kvasin čeká proměna. Obce Solnice, Kvasiny, mikroregion Bělá a nadační fond Škoda Auto podepsali memorandum o spolupráci do roku 2028. Nová dohoda navazuje na předchozí společné projekty a zástupci samospráv a nadačního fondu tvrdili partnerství podpisem ve čtvrtek 16. července. Hlavními pilíři jsou investice do veřejného prostoru, podpora školství a také rozvoj komunitního života. Nejbližším takovým velkým projektem je vybudování lesoparku u Mohyly na rozhraní Solnice a Kvasin. V plánu je vycházkový okruh, přírodní dětské hřiště i nové zázemí pro potkávání lidí. Podrobnosti tedy v Rychnovském deníku můžete si přečíst. Hradecká příloha Mladé fronty dnes pak píše o tom, že safari park je plný mláďat, raritou je medojet, také jste slyšeli o tom už dnes v našem zpravodajství. Zebry, několik druhů antilop, žirafy síťované i ročildovy, hroch obojživelný, cibetky, hyenky a nedávno také medojet kapský. Královédvorský safari park zažívá baby boom. Od začátku roku se tady narodilo už téměř 450 mláďat, další přijdou na svět v dohledné době. Ve vajíčkách se například vyvíjejí krajty písmenkové, v historii zoo první. No a raritou je potom mládě medojeda, na svět přišlo na konci června a s matkou zatím zůstává v zázemí. Chovatelé ještě neznají ani jeho pohlaví. Přečtěte si víc v Mladé frontě dnes. No a Právo píše o tom, že z grafita jsou kompletní. Zámek v Litomyšli má po 3 letech restaurátorských prací obnovená z grafita. Rekonstrukce respektovala přístup předchozí obnovy a vycházela z dobové dokumentace, původních návrhů i zachovaných šablon. To umožnilo věrně doplnit chybějící části výzdoby, z grafita to potřebovala, ať už kvůli tomu, že tam byla spousta uvolněných částí, které začínaly opadávat, anebo už někde opadaly, ale také kvůli znečištění. Je to po téměř 50 letech velká rekonstrukce, na kterou se opravdu dlouho čekalo, uvedl k tomu kastelán Petr Weiss. Obnova z grafit na Litomyšlském zámku je součástí jeho generální opravy za 425 milionů korun, která skončí v příštím roce, jak připomíná na svých stránkách dnešní Právo. Noviny zavíráme a přejeme vám dobré ráno.

0: Mr. President, tak jsem chtěl říct, že jsem tohle neslyšel ani nepamatuju tuhle tu písničku. No, a to se hrálo v létě roku 1996. Velký hit toho léta to byl, takže jsme vám ho připomněli teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme krásné léto, dnes je pondělí 20. července. Připomínám, pozor, vy, kteří chodíte třeba plavat tady do 50-metrového plaveckého bazénu v Hradci Králové, že ode dneška to nepůjde, protože až do 7. srpna bude plavecký krytý bazén v Hradci na Eliščině nábřeží mimo provoz kvůli pravidelné letní odstávce a údržbě, takže my, kteří milujeme plavání, budeme muset na flošnu a jinak stále otevřené bez omezení bude akvacentrum s vodními atrakcemi, které s bazénem Hradci Králové na Eliščině nábřeží sousedí, tak jenom abyste to věděli. Tak, pojďme se podívat, co nás dnes čeká venku, jak tam bude.
1: Počasí.
0: Poměrně slunečno, polojasno až oblačno, odpoledne se začnou místy objevovat přehánky a to hlavně na horách. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia, no a zítra vlastně můžeme počítat s velmi podobným počasím. Noc z dneška na zítřek bude taky chladnější, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů Celsia. Ovšem se dozvíte za půl hodiny, kdy si popovídáme s meteorologem Jaroslavem Tuščkem. Za chviličku už nás ale čeká taky rubrika Co v učebnicích nebylo a dneska to bude o planetě Venuši. Tak si poslechněte s Martinem Písaříkem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července www.countrypecka.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Náchodě vzniká nová naučná stezka. Mezi Jaroměří a Starkočí zítra začne vlaková výluka. Vláda projedná zákaz mobilů ve školách. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré ráno. Dělníci začali v okolí rybníku Podborný v Náchodě budovat novou naučnou stezku. Navazuje na stávající síť pěších a cyklistických tras. Práce skončí na jaře příštího roku a město Náchod za ně podle mluvčiny Adlov zaplatí téměř 15 milionů korun.
5: V těchto dnech na staveniště nastupují geodeti, kteří připravují vytyčení celé trasy. Následně začnou práce na jednotlivých stavebních objektech a v okolí rybníka postupně vznikne dřevěný altán, přístupový chodník, plovoucí pontonová lávka, nová ocelová lávka propojující břehy, rekreační molo i odpočinková místa s lavičkami.
3: Na trati mezi Jaroměří a Starkočí zítra začne plánovaná výluka. Kvůli údržbě kolejí budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Přímé i zastávkové spoje pojedou podle výlukového jízdního řádu v úsecích Jaroměř Trutnov, Starkoč Červený Kostelec a Jaroměř Česká Skalice Starkoč. Omezená bude přeprava jízdních kol a kočárků. Autobusy nemusí navazovat na obvyklé přípoje. Výluka skončí 27. července. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministerstva školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských a základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a platit by měl od září příštího roku. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
6: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat. Sport.
3: Bajkerka Tereza Tvarůšková vyhrála poprvé v kariéře závod na mistrovství republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila obhajkyni zlata Adélu Holubovou. Z mužů byl nejrychlejší Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
7: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a taky pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
4: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, zejména na horách, teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14. Vítr mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda dvou osobních aut je na konci dálnice 11 na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Blokovaný je tu odbočovací pruh. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 4 minuty po 8 pokračuje pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku budeme mluvit o tom, že trutnovští strážníci testují novou mobilní kamerovou věž. Jak přesně funguje a v čem jsou její největší výhody, řekneme v reportáži Kateřiny Kohoutové. No a po 9:30 představíme nejnovější detektivku Ondřeje Krotila, který se jako badatel a autor zaměřuje hlavně na skutečné zločiny, nevyřešené vraždy, špionáž a záhadná zmizení. Napsal knihy z žánru literatury faktu, kriminalistické otazníky a Zabiju tě pro pár stovek, Vražedný životopis Ivana Roubala. Obě knihy už jsme v minulosti představovali v našem vysílání. No, dnes tedy úplně nová a asi myslím úplně první detektivka Ondřeje Krotila, to je. Jmenuje se Kdo umlčil skály, tuším, a moc rádi vám ji tedy s Ondřejem Krotilem po 9:30 představíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak ať se dál hezky vstává.
4: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: rameno kamery.
1: Jan Hofman, strážník s kolegou, právě v tuto chvíli zprovozňují mobilní věž.
0: Dobrý. Jsi na konci?
2: Jo.
0: Máme vhodné místo, přesně na pomezí hranice dolní promenády a autobusového nádraží. Zde jedna, která probíhá často narušování veřejného pořádku ze strany občanů, kteří zde konzumují alkohol, a zároveň je to místo, kam nesahá standardně náš stacionární kamerový systém, takže proto jsme tady.
1: Michal Šandroch otevřel plechovou skříňku. Tady vidíme ukrytou věž, na které jsou 4 kamerky.
2: Ano, otočné 4 kamery. Je tam plastový řetěz, vlastně, kterým vedou veškeré technologie do té řídící jednotky.
1: Na straně této věže jsou solární panely.
2: Jsme úplně teď vlastně nezávislí na jakékoliv elektrickém připojení a jdeme pouze ze slunce.
0: Věž má v sobě otřesová čidla, to znamená v momentě, kdy nám zahlásí, že se ta věž nestandardně hýbe, například když na ní někdo někdy leze nebo něco, tak se jednak teda spustí alarm a jednak přijde operačnímu informace o tom, že se děje něco, co by se úplně nemělo. Takže je tam i ochrana proti neoprávněné manipulaci.
1: Věž je teď kompletně připravená. Kamery je možné jakkoliv nastavit.
0: Všechny 4 kamery mají možnost vlastního ovládání ze strany operátora, který má prostřednictvím webové rozhraní přístup do toho systému. Ten přístup je alokován na operační pracoviště městské policie, kde vlastně stálá služba, kolegové operační, kteří vykonávají 24 hodin 7 dní v týdnu služby, tak mají přímý přístup do té věže.
1: Městská policie tuto mobilní věž bude přemísťovat pochopitelně podle aktuálních potřeb. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček s námi. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a zajímá nás, jak bude, jaký bude tento týden. Začneme určitě dneškem, tedy pondělím.
2: Určitě. Teď po ránu na spoustu místech bylo jasno, nebe bez mráčků, nicméně přes den bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne potom se začnou místy vyskytovat přehánky a zejména budou na horách. 19 až 22 stupňů Celsia, taková budou dnešní maxima, na horách 11 až 14, no a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rostlové podmínky po celý den velmi dobré a bioto je na jedničce mírná zátěž.
1: To ráno bylo taky docela studené, bude chladné i to zítřejší?
2: Bude a bude v podstatě po celý týden pracovní, až o víkendu se začne ráno oteplovat. To zítřejší ráno nebo noc polojasno až skoro jasno na obloze s tím, že na horách a ojediněle i jinde bude víc oblačnosti, bude oblačno. 11 až 8 stupňů to budou minima. No a přes den tam to bude hodně podobné tomu dnešku, polojasno až oblačno, v průběhu dne může být přechodně až zataženo a výjimečně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, na horách zase ty přehánky budou trošku četnější, večer budou ustávat. Maximální teploty shodné jak dnes, 19 až 22, na horách 11 až 14 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A kdybychom si teda měli udělat jenom krátký výhled na ten týden pracovní, co nás čeká, o víkendu se teda už začne oteplovat, jste říkal zase.
2: Přesně tak. Pracovní týden, hodně podobný dny po sobě budou. Čtvrtek by měl být trošičku deštivější, jinak to bude hodně stejné a až o víkendu se začne oteplovat a v neděli tam vidíme teploty zhruba v maximech 29 stupňů Celsia.
1: Super, děkuju i za ten výhled a za předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Jaroslavu Tučkovi. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny teď v dobrém ránu, je 20 minut po 8.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. As the first man from Earth. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávie František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Mostek na Trutnovsku připravuje výstavbu dvou nových sportovišť. Obci ale zatím chybí peníze. Termín výstavby tak bude záležet na případných dotacích. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách, ty je teď regulují sami. Plošný zákaz by mohl začít platit příští rok v září. Národní památkový ústav dokončuje opravu bývalé prachárny v bastionu 3 Josefovské pevnosti. Využívat ji budou památkáři. Vítězem nedělní 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel. Posunul se na celkové druhé místo za průběžně vedoucího Slovince Pogačara. A bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, zejména na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14. Vítr mírný, západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Velký pozor, teď dejte na dálnici 35 ve směru na Moravu. U 140. kilometru leží hliníkový žebřík uprostřed vozovky. Dva osobní vozy se pak střetly na konci dálnice 11 na příjezdu do Prahy. Tady je blokovaný odbočovací pruh. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

souvislosti. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi a v dobrém ránu vám teď představíme nejnovější detektivku Ondřeje Krotila, který se jako badatel a autor zaměřuje hlavně na skutečné zločiny, nevyřešené vraždy, špionáže a záhadná zmizení. Napsal knihy z žánru literatury faktu, kriminalistické otazníky a Zabiju tě pro pár stovek, vražedný životopis Ivana Roubala. Obě tyhle ty knihy už jsme v minulosti tady představovali. Taky jsme si jednou povídali i o divadelní hře, kterou Ondřej napsal. No a dnes tedy úplně nová a myslím si, že asi úplně první detektivka to je. Ondřej, vítám vás, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Je to první detektivka?
1: Ano, je to první detektivka a nápad vlastně pochází už někdy ještě z doby před covidu, kdy jsem usiloval, že by se to mohlo hodit jakoby námět pro televizi. A ten nápad nebyl vyslyšen, a tak jsem si říkal, že prostě napíšu detektivku a pustil jsem se do toho a ve čtvrtek vychází.
0: Paráda, jmenuje se Kdo umlčel skály a vychází, ale teda musíme říct ze skutečných zase případů kriminalistických, do přesně kterých tak jste se pustil v minulosti.
1: Přesně tak.
0: Tak můžeme představit ty příběhy, ze kterých to vychází?
1: Jde vlastně o příběh tří trampů, který zemřeli za záhadných okolností v Hřenských skalách a není pochyb, že vlastně došlo k vraždě, ale dodnes nebyla vůle tuto trojnásobnou vraždu vyřešit.
0: To byl ten kulový blesk?
1: Ano, to byla vražda kulovým bleskem. Dodnes je to oficiálně, není vyloučeno, že to opravdu bylo kulovým bleskem, teda to tvrdí státní instituce, státní zastupitelství v Ústí nad Labem. A vlastně napsat fikci je vlastně jediný způsob, jak se smířit s tím, jak tuhle hlubokou nespravedlnost prostě, jak se v tom jako realizoval, v této nespravedlnosti.
0: Myslíte v nespravedlnosti vyšetření toho případu? Protože vy jste mi říkal, že tušíte, jak to tenkrát bylo, ale vlastně to nemůžete napsat, že to tak skutečně bylo,
1: ano,
0: protože nejste vyšetřovatel žádný.
1: Samozřejmě, je to oficiálně odložený a mám tušení, jak to bylo, dokonce se tam objevili noví svědci, noví podezřelí, který jako léta odváděli pozornost od vyšetřování, jsem o nich naprosto přesvědčený, ale prostě nedá se to prostě naplnou, jak říkám, hubu prostě říct. No.
0: A proč oni si mysleli tenkrát, nebo to uzavřeli s tím, že to byl kulový blesk, že je prostě tam, zabil kulový blesk?
1: Byl tam úplně jiný zájem, tam šlo pravděpodobně o zájmy vojenské rozvědky a mezinárodní nebo přeshraniční spolupráce s tehdejší NDR. Nějaká agenturní výměna. Tohle přesně se neví do detailu, ale je to velice pravděpodobné.
0: Takže se to muselo prostě zahladit, ututlat?
1: Přesně tak.
0: A vymysleli si, že by to mohl být kulový blesk?
1: Největší pitomost se napadla a prosazovali.
0: No a jak to teda bylo podle vás? To se dozvíme v tom příběhu asi.
1: To se dozvíte v tom příběhu. Nerad bych to prozrazoval a myslím si, že jsem vynaložil veškerý síly prostě proto, aby ten čtenář si udělal obrázek sám a popisoval jsem to jak v kriminalistických otaznících ve své první knížce, tak vlastně v té detektivce doufám, že jsem to dotáhnul nějakým způsobem do finále. Ale pozor, říkám furt, že to je autorská licence a fikce.
0: Je to prostě...
1: Přesně tak.
0: Jo, je to autorský, to znamená, vy jste si mohl vymýšlet, vy jste mohl fabulovat. Jak se vám vůbec takhle jako pracovalo, když jste vždycky šel raději po tom, jak to skutečně bylo asi, tak tady jste si mohl vymýšlet, že jo?
1: Dost blbě, protože já jsem jako přísnej na ty fakta a snažím se opravdu to dodržovat. A jenom si říkám, já mám strašně volný pole a člověk by řekl, že to je osvobozující. Já to měl spíš naopak. Že
0: vás to svazovalo.
1: Že mě to svazovalo. No.
0: Ne, tak ono se říká, že napsat detektivku, to je vůbec nejtěžší literární žánr, jaký může být pro autora, pro spisovatele, protože tam to prostě musí všechno klapat, všechno sedět a musí to být ještě napsané poutavě. To znamená nic neodhalit. Nebo naopak moderní je třeba odhalit všechno na začátku, ano, a zase pak jako to rozplétat dál.
1: Přesně tak. Já jenom bych chtěl říct, že třeba kdyby Hercule Poirot měl rád archivy jako já, tak by místo pěti vražd byly třeba jenom jedna, maximálně dvě, ale tohle u těch detektivek prostě takhle nefunguje. Tam to prostě se píše jakoby jiným stylem a když samozřejmě by byl úspěch, já pevně věřím, že ano, tak mám samozřejmě v hlavě další.
0: Máte svého nějakého prvního čtenáře, který to jako první přečte a třeba případné chyby nebo nesrovnalosti odhalí?
1: Moje švagrová si vyžádala, že prej v momentě, on čte moje knížky, takže v momentě, kdy vlastně vyjde, jak mě přijde poštou autorský výtisky, že prej hnedka mám dovíst. Takže, takže včera jsem se teda zvěděl a říkala, že hnedka mám mazat s knížkou.
0: Kdy vyjde teda knížka?
1: Vyjde ve čtvrtek.
0: Ve čtvrtek. Kdo umlčel skály? První detektivka Ondřeje Krotila, takže můžeme doporučit. No a za chviličku si budeme povídat dál, protože těch aktivit, které Ondřej má, je mnohem víc, takže no. Za chvilku řekneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším hostem je dnes Ondřej Krotil, autor své první detektivky Kdo umlčel skály, kterou jsme před písničkou už začali představovat v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a která teda vychází ze skutečných kriminálních příběhů z 80. let. Můžeme ještě jednou připomenout, že to je případ Kulový blesk,
1: vražda? Ano, vražda Kulovým bleskem.
0: A jedná se o tři studenty tedy, ano, kteří byli nalezeni
1: v Hřenských skalách a prostě za opravdu podivných okolností tam zemřeli, ale byl tam nějaký státní zájem. Pachatele by bez problému našli, nebyl by to problém. Myslím si, že už tehdy se vědělo přesně, jak to bylo, ale nebyl nikdy zájem a ani není dnes prostě to jako vyřešit.
0: A kdo je zabil, nebo proč je zabil? Jaký byl ten důvod?
1: On přesvědčený, že někdo z pohraniční stráže.
0: A ten důvod?
1: Ten důvod pravděpodobně vypadá to tak, že opravdu viděli něco, co neměli, nebo prostě byli na místě, kde jako být neměli. Mm-hmm. Jeden z těch dvou důvodů. Jinačí případ nebo jináčí možnost se nemůžu představit, aby někdo zamordoval s proměnutím tři lidi.
0: A s nima tam byla ta zpěvačka, nebo to už je zase jiný případ? Ze skupiny Minnesänger.
1: Ano, Pavlína Brownová.
0: Ano, to je další z těch kriminalistických otazníků.
1: Ano, to je taky zvláštní, to jsou vlastně stopařky, který jakoby byly pohřešovaný a tam se mi podařilo jakoby v těch vyšetřovacích spisech najít, že se dokonce i přiznali vrazy, že byla nějaká party, kde teda se zvrtla a prostě uklidili je do rakví nepoužívaného sudeckého hrobu za Chrstavou.
0: A to už teda odkrýváme další případ, které vlastně všechny združuje jich mnohem víc. Knížka Kriminalistické otazníky, kterou jsme tady před lety spolu představovali. A já to říkám zcela záměrně, protože on teď vyšel do tisk, nebo jste udělali dotisk a je to prý bestseller už taky po těch letech.
1: Nakladá to si XYZ, to prodává jako bestseller, ptal jsem se na to a že se prodává výborně, dotisk ještě líp vlastně než ten původní.
0: Kolik těch takových otazníků kriminalistických, těch příběhů nevyřešených tam je v té knížce?
1: Teď jste mě zaskočil.
0: Každýho zaskočím počtem, když se zeptám na to, kolik je tam toho.
1: Je to kolem 10 teďka z hlavy, když to takhle vyprsknu, ale ono se jako, oni se jako štěpějí, oni navazují, takže jako jich tam trošku víc, než říkám, ale teď z hlavy přesně nevím.
0: A knížka Kriminalistické otazníky, respektive ten dotisk, to je jenom dotisk, nebo je obohacen ten dotisk o další nějaké věci?
1: Je aktualizovaný, přesně tak, takže vlastně u třech kapitol jsem je rozšířil, dopsal jakoby aktuální věci, vyjmenoval třeba další podezřelé, nebudu říkat přesně kde, takže je to aktualizovaný.
0: Takže vlastně ta vaše badatelská činnost ta není uzavřená, když knížka vyjde.
1: To nejde prostě. To ve skutečnosti u toho badatele to funguje tak, že vlastně vy něco vlastně zjistíte, publikujete a za dva roky se může stát opravdu, že to je všechno jinak. Objeví se nový svědek, nová skutečnost. Mm-hmm. Je to dost častý.
0: Pak jsme tady spolu před lety taky představovali knihu Zabiju tě pro pár stovek, vražedný životopis Ivana Roubala.
1: Ano.
0: A tady můžeme taky aktuálně navázat, že vznikla audio inscenace.
1: Ano, rozhlasová inscenace natáčela se v pátek, byl jsem mezi herci se podívat. Bude tam hrát David Novotný, Igor Orozovič a ještě Katarina Tlapák, která má superový hlas. je to super, opravdu těším
0: Takže
1: se na to.
0: V pátek jste natáčeli?
1: V pátek se natáčelo a ještě v sobotu byl ještě se to muselo nějak dorazit v sobotu, to už jsem tam teda jako nebyl a snad, že by někdy na podzim, říjen, listopad, přesně se neví, ale teď to bude putovat do Střižiny. A
0: jaké to bylo, když jste sledoval práci herců vlastně na něčem, co je vaše dílo?
1: No, tak panovala tam výborná atmosféra, byla tam opravdu jako legrace a velice jako neformální prostředí a přišel jsem tam prostě nasát atmosféru a zase jako sám sebe pozbudit do další práce, že je taková radost vidět, že něco napíšete scénář a někdo ho jakoby realizuje, někdo ho namlouvá, někdo ho hraje prostě, tak to je strašně zajímavý.
0: A můžete do toho mluvit třeba? Malinko?
1: No, moc ne, i když teda ptali se mě tam na nějaký věci ohledně, ale to byly jenom drobnosti, ale jako já věřím naprosto režisérovi a vůbec do toho nezasahuju a na konzultace byl čas předtím, takže
0: víme, jak se ta audio inscenace bude jmenovat?
1: Bude se jmenovat Pohádka o Roubalovi.
0: Aha. A říkal jste na podzim, že bychom se k ní mohli
1: přesně
0: dostat.
1: Přesně tak, na podzim, no.
0: Paráda.
1: Nevím kdy, přesně, ale podzim.
0: Na čem ještě pracujete teď aktuálně? Léto, prázdniny, odpočíváte vůbec někdy, Ondřej?
1: No, prej, já si asi připadám, že se hrozně flákám a všichni říkají, že bych měl odpočívat. Teďka ještě dělám na případu tajného agenta N44, známý případ Marťan. Bezejmený agent, nikdo mu nedokázal ani to, kdy se narodil a jak se jmenuje, byl chycen nebo zadržen v roce 55 v Oravské Polhoře, zemřel v 80. letech a vlastně nic o něm neví, takže tady tímhle tím směrem momentálně napíšu to.
0: Takže další velká záhada.
1: Mě to hrozně baví.
0: Já vím. Takže až budete mít hotovo, tak se zase ozvěte.
1: Určitě,
0: a rádi
1: určitě.
0: Tady, jak jste říkal, Marťan?
1: Případ Marťan.
0: Rádi tady Marťana představíme našim posluchačům.
1: Dobře.
0: Dneska byl naším hostem opět Ondřej Krotil. Moc za to děkuju, ať se vám daří.
1: Jo, Ondřej. Vám taky a zdravím posluchače. A jezděte opatrně dneska, to je zase síla.
0: Jo, jel jste? Jo,
1: no, jel jsem.
0: Tak opatrně. Mějte se pěkně.
1: Mějte se,
0: Ondřej, nashledanou. Tak teď to bude taky jízda v podání Alice Springs v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ale taky opatrná, moc příjemná. No a po 9. hodině už dnešní dopolední Habaděj s Pavlou Kindernajovou, takže dál poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakub Šmíd přeje hezké pondělí a těším se zítra ráno zase. Naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vysoká nad Labem postaví nový obecní dům. Hradecký plavecký bazén se uzavřel. Před půl stoletím přistála na Marsu sonda Viking. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. Obec Vysoká nad Labem na Hradecku připravuje výstavbu nového obecního domu za desítky milionů korun. Kromě nového sídla obecního úřadu počítá projekt například i s poštou, lékařskou ordinací nebo kulturním sálem. Stav popisuje nezávislý starosta Jiří Horák.
2: Teď už se projektuje ke stavební povolení. Pokud to dobře půjde, tak to stavební povolení půjde ke konci roku a nebo příští rok na jaře. Teoreticky příští rok by to mohlo stát, ale prakticky ne, to bude asi až další rok.
1: 50-metrový krytý bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové je ode dneška do pátku 7. srpna mimo provoz. Důvodem je pravidelná lední odsávka a údržba. Kondiční plavci budou moct chodit plavat na koupaliště Flošna. Stále otevřené bez omezení bude akvacentrum s vodními atrakcemi, které s bazénem na Eliščině nábřeží sousedí. Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
3: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
4: Po závěrečném hvizdu propukli davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizí a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, zejména na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14, vítr mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda dvou osobních aut na konci dálnice 11 na příjezdu do Prahy, blokovaný je odbočovací pruh a nehoda osobního a nákladního auta je na silnici 294 na průjezdu Rokytnicí na Dizerou, tady čekejte zdržení. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré pondělní dopoledne, 30. týden roku 2026 začal a s ním otevíráme i nový Habaděj, ve kterém dnes otevřeme seriál o umění, které burcuje k diskuzi. Díla jsou záměrně umístěna v nejrůznějších lokalitách historických, zapomenutých, kontroverzních, případně špatně využitých v Hradci Králové. Dnes se zastavíme na Ulrichově náměstí a u studijní vědecké knihovny. Následně vás vezmeme taky do dvorského safari za mambou zelenou a v radioporadně dnešní bude grilovat. Hostem bude inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství a ředitelka spolku Fair Potravina, takže budeme mluvit o grilování i trošku jinak, jako o letním rituálu, který může být radostí a nemusí skončit těžkým žaludkem. Ať je vám i v novém letním týdnu lehce a Český rozhlas Hradec Králové se dobře poslouchá.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.
6: Adresou svět.

0: A hlavně světové hvězdy jako Madonna, Coldplay nebo Shakira. Zkrátka největší fotbalový svátek ve velkém stylu.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Fotbalový svátek za námi, ale naše velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové ta pokračuje až do konce července. Takže zkusíme, kdo se dovolal tentokrát. Vítejte, krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Jana.
0: Paní Jano, odkud voláte?
2: Hradce Králové.
0: Tak to máte kousek k nám. Hned od nás vyhráváte radiokartu mezi dvěma kymy od Niny Špitálníkové. Vyprávění o Koreji už v Bleskovce byla tato výhra, tak i pro vás, paní Jano, gratulace.
2: Děkuji.
0: No jste taková smutná, se mi zdá, nejste
2: ne,
0: smutná.
2: Ne, já jsem nedoufala, že vyhraju. Že se vůbec dovolám.
0: Máte to, no uvidíme, třeba dopadne i ten let balónem, to uvidíme v tom velkém slosování, kam budete také zařazena jako všichni, kteří se dovolali. Já jsem si říkala, jestli jste se teď neprobudila třeba, že to je také varianta. Ne, no tak jsou prázdniny, nebylo by se čemu divit, přeci jenom čas dovolených, tak nevím, už máte za sebou dovolenou, nebo je před vámi?
2: Ne, teprve mě čeká.
0: Čeká, tento týden, příští, nebo až v srpnu?
2: Za dva týdny.
0: Říkáte to smutně, ale mnozí mají za
2: už
0: sebou.
2: Už aby to bylo.
0: Ať vám to uteče, ty pracovní dny a hodně radosti jako v naší soutěži. Mějte se krásně. Na shledanou.
2: Děkuji. Na shledanou.

16 minut po 9. hodině, teď už se ponoříme do světa umění. Je Hradec Králové stále salonem republiky? Otázka, kterou si v posledních letech možná klade čím dál víc lidí. Architektonický odkaz Jana Kotěry, Josefa Gočára je sice fascinující, ale dnešní doba přináší úplně nové výzvy. Jak má město vypadat, aby se v něm dobře žilo i v éře klimatických změn? Odpověď hledá i festival Landscape, který v ulicích rozmístil 32 uměleckých instalací, které chtějí vyburcovat diskuzi. Možná už jste si jich také všimli a ptáte se, proč je najednou obestavěná kašna. Proč vzniklo nové sezení mezi školami a proč vyrostly přístřešky pro lidi bez domova u hlavního nádraží? Podle umělců je právě toto slůvko proč klíčem k tomu, abychom začali o veřejném prostoru přemýšlet i jinak. Kdo se chtěl dozvědět víc, mohl vyrazit na cyklu jízdu po frekventovaných, zapomenutých i kontroverzních místech, kde umělci tvořili.

0: Zúčastnili se této jízdy architekti, ekologové, umělci i aktivní obyvatelé, mezi kterými jsem byla i já s mikrofonem Českého rozhlasu Hradec Králové, takže v tomto týdnu vám nabídneme seriál, který vám zajímavé momenty z některých instalací nabídne. Začínáme na Ulrichově náměstí, kde festival začal a kde nás všechny přivítal ředitel festivalu Dan Merta.
1: Máme trochu teplo, 25, to je úplně ideální na cyklojízdu, když jsme tady řekneme v době klimatické změny, 25 není tolik, ale například proto je tady vznikl tenhle dřevěný pavilon a my jsme to nazvali zelená oáza, tak se musí začít diskutovat, jak tu vodu udržovat a jak pracovat i s těmi historickými náměstí, aby fungovaly nějakým úplně jiným způsobem.
0: Adam Záruba, náměstek pro urbanismus, životní prostředí, architekturu,
2: územní plánování.
0: Co na to říkáte na festival?
2: Jsem spokojený, že jsme konečně trošku rozhýbali ten veřejný prostor ve městě, který je poměrně hodně konzervativní. Dávají to i někteří obyvatelé najevo, že se jim samozřejmě nelíbí takovéhle intervence, ale myslím si, že to je právě ten účel, trošku pozvednout tu debatu o tématech veřejného prostoru, jak s ním zacházet, co tam všechno můžeme umisťovat.
3: Tady je beton například samý a tohle toto oživilo a je to teda zajímavý.
0: Ano. Jste Hradečanda, předpokládám.
3: Jsem Hradečanda. Irena.
0: Irena přijela na Landscape Festival. Zajímá vás moderní architektura nebo využití prostoru, nebo co vám přijde přitažlivého?
3: Zajímá mě a objekty, které byly vystavěny, jsem si říkala, že jsou zajímavé a že bych k některým chtěla slyšet i komentář. Mm-hmm. Co tím chtěl autor říci.
0: Já si myslím, že zrovna tato instalace na Ulrichově náměstí patří k těm nejoblíbenějším, protože přibyla zeleň, krásné dřevo. Jak dlouho to tady zůstane? Nemůže to tady zůstat na pořád?
1: Tak diskutuje se o tom, že by to tady mohlo zůstat na pořád. Panel má nějakou životnost venku, takže já si myslím, že by to tady možná 2-3 roky mohlo vydržet. A pak se uvidí, město si pak musí rozhodnout ty změny i těchto náměstí a podobně ve vztahu, řekněme, odkazu i starosty Ulricha. Tak jo, pojedeme dál, Pavlino, kam jedeme?
4: Teďka pojedeme ke knihovně a tam bude druhá zastávka.
0: Po cestě mezi instalacemi míjíme velmi zajímavé stavby.
1: Tady vlastně lávka od Mirko Bauma, což je totální světová architektura, kterou ani nevíme, jestli si všichni Hradečáci uvědomují. To je doopravdy totální top, co tady vlastně máte.
0: Pan Pavel z Hradce Králové.
5: Ne, Milovice Uhořic.
0: Milovice Uhořic, tak co vás nalákalo? Zajímá vás
5: zvědavost.
0: Zvědavost a znáte Hradec Králové?
5: Netrouf bych si tvrdit, že ho znám, takže to je ta zvědavost.
0: Lávku u zimního stadionu jsme úspěšně zdolali a dorazili jsme společně ke studijní a vědecké knihovně, kde je instalace japonského studia.
1: A tohle je tištěná terakota.
0: Může se na to sahat?
1: Může se na to sahat. Jo, je to i takhle rozlomené, nic se tam jako neděje. Je to taky propojení mezi Tokiem nebo Japonskem a dneska mezi Hradcem Královem a Benátkama.
6: V Benátkách to bylo volně, proč to zvolili Lipsy?
1: To si vymysleli ti Japonci.
4: Za mě tady třeba skvěle fungují ty tvary jako s těma
6: okama, ano.
0: Kulaté tvary vystavených prvků doplňují budovu knihovny, jak si mnozí všimli. Tato instalace přitom neměla ambice vyvolat velkou diskuzi, ke které nakonec došlo ovšem úplně z jiného důvodu, protože ředitel Galerie moderního umění František Zachoval si všiml nedalekých soch z Hořic.
7: Tady je velký problém, že v Hořicích je taková obrovská produkce soch, že to vlastně jako lifrují do různých měst okolo. Pokud podle mě halabala nainstalováno bez nějakého jako širšího kontextu a z dočasného se stane trvalé, tak je to špatně. Tenhle prostor by se měl vyčistit, aby právě byla tady zdůrazněna ta architektura. Vždycky socha a umění neznamená, že to je ten cíl, ke kterému bychom měli jít potom v tom veřejném prostoru. Jo?
0: Právě tato kritická slova ředitele Hradecké galerie Františka Zachovala jasně ukazují, že setkání odborníků na cyklojízdě splnilo svůj účel. Vyvolalo diskuzi, která nebyla jen zdvořilostní, ale snažila se pojmenovávat konkrétní chyby, kterých by se město mělo v budoucnu vyvarovat. V dalším díle našeho seriálu opustíme centrum a vydáme se i k hradeckým flošnám. Podíváme se, jak umělecká díla oživila bývalé městské opevnění, konkrétně pivovarskou a pajerovou flošnu. Místa, která paradoxně zůstávají skrytá a utajená i mnohým rozeným Hradečanům.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Ozzy Osbourne, vám Matěj Českého rozhlasu Hradec Králové pro dobrou náladu. No a přibyde i rada Láďa Hrušky. Ládě Hrušky, korková zátka, tvrdí, že není odpad. Je to přírodní poklad pro náš domov i zahradu. Pokud tak přemýšlíte, tak nepřemýšlejte a bedlivě poslouchejte radu právě Ládi Hrušky.
1: Korek je mistr v zadržování vlhkosti a provzdušňování. Dobrá rada první tedy zní. Nakrájejte zátky na kolečka a smíchejte je se zeminou v truhlíku. Půda zůstane kyprá a kořínky budou dýchat. Typ druhý. Potřebujete drenáž? Celé korky naskládejte na dno květináče, zabráníte hnilobě rostlin a ušetříte za substrát. A drcený korek spolehlivě udrží vlhkost a neplesniví. A dobrá rada do třetice. Máte doma mšice nebo slimáky? Korek obsahuje suberin, který tyto škůdce odpuzuje. Rozdrcený korek kolem rostlin funguje totiž jako ekologický obranný val. Je to příjemný, přírodní, 100% rozložitelný materiál, takže se nebojte ničeho nic. A co víc, korek také pohlcuje pachy. Hoďte pár špuntů do lednice nebo do botníku, takže až příště dopijete, korky pozbírejte a recyklujte. Příroda i vaše kytky vám poděkují a hezký den vám přeje Láďa Hruška.

0: Safari parku, pokud máte rádi adrenalinovou podívanou, nevynechejte v Safari kolekci nebezpečných hadů. Pod názvem Jedovatá Afrika ji najdete v pavilonu Vodní světy a uvidíte v ní i tři druhy mamby. Ta nejkrásnější, mamba zelená, dostala jméno podle sytě zeleného zbarvení. Smrtící kráska je pověstná, extrémně silným jedem, rychle útočícím na nervovou soustavu. Tento druh mamby se rád schovává v zelené vegetaci a kolegyni Daně Vuňkové ho jako svého oblíbeného hada představil zoolog Martin Smrček.
1: Jsou máňata, roka půsta.
2: Tak vidět mambu není snadné.
1: Jak je přední větev,
2: ano.
1: Tak je klubko hadu. Ano. Tamhle vidíte hlavu?
2: Vidím.
1: Jsou sítě zelený, takže se dokonale ztrácejí v ty vegetaci zelených kytek. Pralesní had pochází z východní a střední Afriky a jsou to zatím poměrně malý hadí, teďka něco přes metr. Ale v dospělosti jsou přes 2 metry dlouhý, takže jsou to poměrně velký stromový hadi.
2: A máte samičky i samce?
1: Máme pár.
2: To je normální, že se propletou do takového copu a tak odpočívají nebo spí?
1: Tohle je úplně přirozený způsob, jak ti hadi se chovají v přírodě, že se takhle stočí někde na větvi nebo v té vegetaci a číhají na kořist nebo odpočívají, trávějí potravu. Jsou takový dobrý expoziční zvířata, protože mamby jsou denní hadi. Máme vlastně 3 druhy mamb, máme mamby černý, mamby zelený a mamby západoafrický. Ale u té západoafrické mamby máme zatím jenom jednoho samce. Za 2 měsíce si jedeme pro mladou samičku. U všech těch hadů se snažíme je rozmnožit. Jsou atraktivní pro lidi a zároveň mamba, což je pojem. Jsou o nich mezi lidma různý mýty a legendy a mnohdy nezakládající se na pravdě.
2: Řekněte takovou největší mystifikaci.
1: Vyprávění lovců, jak je mamba pronásledovala buší rychlostí 30 km v hodině a že to je nejrychlejší had světa. Oni jsou docela rychlí, ale že by někoho pronásledovali v přírodě, to je prostě totální nesmysl. Primárně v té přírodě se snaží člověku vyhnout. Hadi sice nemají sluch, ale dokáží citlivě vnímat vibrace povrchu všeho, na čem oni leží nebo po čem se plazí a většinou ví o příchodu člověka mnohem dřív, než člověk zjistí, že tam má před sebou hada.
2: Samozřejmě se díváme přes tlusté sklo, i tak o nás teď vědí.
1: Určitě. Hadi s tou denní aktivitou mají zrak vynikající a dokáží zaměřit predátora na velmi velkou vzdálenost.
2: Jakého věku se dožívá?
1: Měli jsme tady krajtu tmavou, která se dožila přes 30 let.
0: Dnes jsme se tedy v Safari parku Dvůr Králové zastavili v expozici Jedovatá Afrika, která je největší kolekcí jedovatých hadů u nás. Průvodcem byl Martin Smrček. Po něm už zaspívá Pavel Vítek a za 6 minut nabídneme další prázdninovou soutěž zámeckého léta.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Zámecké léto.
2: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představí. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pesy tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No a pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
1: Zámecké léto.
3: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hořenín.
4: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
5: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
4: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
5: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
4: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
5: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
4: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
5: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
6: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
4: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
5: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
4: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
5: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
4: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
5: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
4: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
5: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
3: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omluvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálních může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hořen, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckém létě CZ, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: To byla slovenská zámecká návštěva Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, takže bych ráda, ale mockrát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, naschledanou.
1: Děkuju vám taky, naschledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, Pavel Kudrna vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Krkonoších přibývá turistů, v kraji se dařilo stavebníkům, v Paříži se našel neznámý Mozartův rukopis. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 22 stupňů. U dalších zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Hezké dopoledne. Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem například mají o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
2: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
1: Stavebnictví v Královéhradeckém kraji posílilo. Výroba největších stavebních firem v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 67%, téměř na 900 milionů korun. Představovalo to největší nárůst v Česku. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Růst firmy v kraji vykázaly především v pozemním a inženýrském stavitelství. Největší stavbou je momentálně 21-kilometrový úsek dálnice 11 mezi Trutnovem a polskou hranicí. Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Obsahuje nevydanou hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších mozartovských objevů posledních desetiletí.
3: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
4: Říká nálezce rukopisu Onsoa Pierre Gua z francouzské národní knihovny. Podle muzikoložky Jany Frankové z Moravské zemské knihovny přináší objev i nové svědectví o Mozartově životě.
5: Je to nález, který velice významným způsobem dokládá Mozartovu pedagogickou činnost.
4: Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští basketbalisté do 20 let po třech letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, dopoledne místy přehánky, zejména na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 14. Vítr mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda osobního a nákladního auta se ještě došetřuje na silnici 294 na průjezdu Rokytnicí nad Jizerou. Čekejte tu kratší zdržení. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hamaděj Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje i po 10. hodině a těšit se můžete hlavně na dravce, létající v Krkonoších i na stezce. Vezme nás tam naše létající reportérka a pak si o tom popovídáme i v soutěži Věřte, nevěřte, která bude ptačí. Takže kdo má rád přírodu a hodně ji sleduje a poslouchá, bude určitě ve výhodě. Děti budou rozumovat na téma lázně a spojíme se i s meteorologem Jaroslavem Tučkem zjistit vývoj počasí pro další dny. Teď už ale s přáním dobré dopoledne Michal David.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 11 minut po 10. hodině už jsme ve spojení s létající reportérkou Zuzanou Boučkovou, kterou zdravím a hned se ptám, kam si vyrazila. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne přeji. Jsem na cestě do Jánských Lázní a mířím na stezku Korunami stromů. Dnes tam totiž z ptačí perspektivy neuvidíte pouze Krkonoše, ale i opravdové vládce nebes. Jedu se tam podívat na akci Dravci na stezce a očekávám, že dnes z toho budou zajímavé fotky i videa.
1: Ostatně jako pokaždé také se těšíme na tu dokumentaci. Dravci na stezce zní zajímavě, budou létat přímo mezi lidmi nebo se budou na návštěvníky dívat z nějakých klecí?
2: Žádné klece, celý den si je lidé mohou prohlédnout zblízka a ti odvážnější si je mohou nechat posadit i na ruku v sokolnické rukavici. A především ve 12 a v 15 hodin odpoledne budou zahájeny komentované letové ukázky, kdy vám ptačí dravci, jako je například vír nebo sokol, budou létat těsně nad hlavami.
1: Ta akce má určitě i hlubší smysl, je to tak?
2: Ano, máš pravdu, přesně tak. Celý program pořádá organizace Stezka korunami stromů Krkonoše společně se spolkem Dotkni se křídel a odborníci z tohoto spolku se věnují takzvané falkony terapii. Pro posluchače, kteří toto slovo slyší poprvé, jde o speciální metodu, kdy cvičení dravci pomáhají lidem s různým handicapem, například nevidomým nebo lidem s tělesným postižením. A kontakt s těmito majestátními

0: Lisa Stanfield nám zpívala v Hábaději Českého rozhlasu Hradec Králové svůj mega hit z roku 1989, ale po skladbě už také za dětmi. Nejen o prázdninách můžeme za odpočinkem a relaxem zajet do lázní. No a na ty lázně právě zmíněné se dětí v čase dovolených zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou. To je taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci.
4: Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
5: V Pardubicích.
4: V Pardubicích.

0: Jak to v lázních vypadá?
1: Že podlaha je taková čtverčková.
2: Jsou tam bazény a výživky.
0: Co tam ještě je?
3: Masáže.
4: Je to tam hezký, úplně to je tam zbarvený.
0: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
5: Aby byli zdraví.
6: A až by asi mohli třeba i vykoupat.
7: Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit.
8: Aby si tam odpočinuli a aby jim tam, a aby byli jako na dovolený.
0: Co to znamená v lázních procedura?
7: Že to tam je zbarvený a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
0: A co jsou masáže?
9: Že nás někdo masíruje a hladí.
10: A takhle to vidíme my.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Krásné dopoledne, pane Tučku.
2: Dobré dopoledne.
1: No, pár obláčků tam máme, ale sluníčko přeje nám. Co bude poměrně slunečno, jak tady máte v nadpisu u vás na stránkách?
2: Trošičku, jo, mezi těma mrakama občas vždycky vykoukne. Může nás i nějaká kapka trošku ovlažit. Takže očekáváme v průběhu odpoledne polojasno až oblačno, s tím, že se začnou místy vyskytovat přehánky. Hlavně ty přehánky by se měly pohybovat po horách, tady v těch nižších polohách, to nebude tak četné jako na těch horách. 19 až 22, to budou maxima dnešní, na horách 11 až 14, no a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a kvůli větru budeme mít rozptylové podmínky velmi dobré, no a Brio to je na jedničce, mírná zátěž.
1: No a kvůli větru možná pocitová teplota ještě nižší než těch 19, 22 stupňů v těch maximech. Je to výrazná změna, hodně se ochladilo, tak na jak dlouho máme tyto odpočinkové teploty?
2: No určitě na ten pracovní týden, o víkendu pak by se zase mělo oteplovat. No a tomu odpovídá i zítřejší počasí, v noci polojasno až skoro jasno, na horách a ojediněle i jinde bude i oblačno. 11 až 8 stupňů Celsia, to budou minima. No a vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Přes den polojasno až oblačno, v průběhu dne může být přechodně i zataženo. No a výjimečně se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, na horách ty srážky budou četnější a večer budou ubývat. Teploty shodné jak dnes, 19 až 22, na horách 11 až 14 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: K práci na výlety teploty kolem 20 stupňů Celsia možná ideální, ne? Abychom zůstali pozitivní.
2: Já myslím, že úplně v noci si vyvětráme.
1: No, dobře se vyspíme.
2: Ano, a o víkendu se zase ohřejeme.
1: Krásné, co víc si přát. No, snad jen aby nám nezavřeli ten 50-metrový bazén zrovna na toto období, protože ode dneška tam nikdo nemůže, takže jedině do Labe. Krištof Spilka, mistr světa ve skieringu, je tam každý den bez neoprenu, tak nevím, já to asi zkoušet nebudu v tomto období. Co vy, pane Tučku?
2: No já taky ne,
1: taky
2: určitě ne.
1: Ale všem odvážným přejeme příjemné koupání i v těch řekách. A děkujeme za předpověď. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, krásné dopoledne přejeme, prázdniny jsou v plném proudu a pokud přemýšlíte, kam vyrazit s dětmi nebo vnoučaty, kroky můžete nasměřovat do Jánských lázní na stezku Korunami stromů, kam jsme vás v úvodu hodiny zvali, uvidíte tam krále vzduchu, kteří by vám měli létat nad hlavami. Takže i v naší dopolední soutěži se právě na to ptactvo zaměříme a zahrajeme si o romantickou knihu o odvaze, odvaha tak se jmenuje kniha od Michaely Smelcerové, která vypráví příběh o 18-leté dívce a 31-letém muži. Pokušení prý nešlo odolat.
1: Věřte, nevěřte.
0: No ale kdo dostane knihu krásnou, to uslyšíte samozřejmě až ve vyhodnocení. Pokud byste se do romantického příběhu chtěli začíst, tak se musíte dovolat a správně se vyjádřit k tomu dnešnímu tvrzení. A dnes, jak jsem zmiňovala, se zaměříme na ptactvo, konkrétně tedy na ptačí let. Schválně, jestli dobře posloucháte přírodu, když sedíte venku, třeba na terase nebo na zahradě, pustím vám do éteru jeden velmi zvláštní zvuk letícího ptáka. Vy samozřejmě můžete věřit, nemusíte věřit, ale tentokrát tvrdím, že toto je zvuk křídel.

0: Zvuk křídel, tak co myslíte, byl, nebyl autentický záznam? Pokud věříte nebo nevěříte, budeme rádi, když vytočíte telefonní linku 726 a 3x46. Kdo se k nám dovolal jako první? Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady Míla, já nevěřím.
0: Paní Míle, se to nezdá. Husy? Tak já si píšu první tip, že paní Míla si myslí, že jsou to husy. Ráda pozorujete ptáky, paní Mílo?
1: Jo, je to takový uklidňující.
0: Uklidňující. Dobře, a něco vám tam létá v těchto dnech? Nebo máte klid?
1: Mám takové vrabci.
0: Vrabci?
1: Aha, takové vrabci.
0: Ty jsou asi potichu, ale že? Nevydávají zvuky. No tak uvidíme, jak to dopadne. Mějte se krásně. Naschledanou. A další z vás tady v naší dopolední soutěži. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. A zrovna je to tak týden, letěli nad náma labutě, takže to jsou 100% zvuk labutí.
0: Věříte, že to zvuk křídel, že to je, věříte?
2: Věřím, jo, protože letěli nad náma.
0: Dobře. Kde bydlíte, kde létají s tímto zvukem? Povídejte.
2: Okolí Nový Bydžov.
0: Krása. Tak píšu si u vás, mějte se moc hezky, naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: A do třetice, kdo se dovolal do dopolední soutěže, věřte, nevěřte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarda z Nechanic. Já bych taky typoval, že to je zvuk křídel a buď to je labuť, anebo opravdu husa.
0: Mm-hmm. Jste ornitolog, pane Jardo?
3: Ne, vůbec ne.
0: Vůbec.
3: Ale rád pozoruju.
0: Takže když v létě odpočíváte na zahradě nebo na balkóně, tak zavřete někdy oči a zkoušíte typovat ptáky jenom podle toho sluchu? Nebo se raději díváte s otevřenýma očima?
3: Moc to nepoznám, ale občas nahraju a zkusím to dohledat, co to je. Asi tak.
0: Tak na to jdete hezky, ale tedy, že zkoumáte, objevujete, tak je to krásný tip na prázdniny, možná i pro rodiny s dětmi. Tak děkujeme, pane Jardo, mějte se krásně, naschledanou. No a ještě zkusíme jednoho z vás, kdo se k nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Lucie.
0: Ano, paní Lucie, odkud voláte? Někde od Rybníčku z dovolené nebo z práce?
4: Od Rybníčku z domu a vím, že takhle lítají labutě.
0: Víte, takže jste si 100% jistá, že ano, že to byl zvuk křídel.
4: Nevím, jestli je to zvuk křídel, anebo takhle skejhaj.
0: No to je právě, ale já tvrdím, že to je zvuk křídel. Tak zatím jsme to měli,
4: tak
0: že...
4: Tak ano, já věřím.
0: Věříte, že nekejhají, ale že tak to vydávají, že to je zvuk křídel, tak to zajímavý. No dobře, tak píšu si i u vás, máme tady třikrát ano, jednou ne. Pozorujete ráda, posloucháte, paní Lucie, co tam máte kromě labutí u vás?
4: Kačeny, občas lisky, teď tam máme volavku.
0: No to máte krásnou přírodu.
4: Úplně z ní radost nemáme.
0: Aha. Proč? Škodí tam, žere to, co
4: ano,
0: nemá?
4: Škodí. Ano, žere potěr.
0: Takže rybáře tam máte nějaké, předpokládám.
4: Tak to chápu.
0: Tak děkujeme i vám za zavolání a krásné léto. Naschledanou.
4: Děkuji vám taky, naschledanou.
0: Další z vás ještě můžete zavolat, případně svůj názor, jestli jste slyšeli zvuk křídel z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak nám napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

Včera jsme nabídli povídání o osadách. Úplně se mi to při této písničce od Brontosaurů vybavilo, vrátilo do vádění uchat, opékání buštu, rošťárny a pro děti absolutní svoboda, ohraničená jenom píšťalkou, kterou museli slyšet dál, nemohli. Velmi pěkné povídání, kdo neslyšel, doporučujeme, už máme v našem audioarchivu. Ale teď taky vyhodnocení naší dopolední soutěže, kdy jsem nabídla zvuku, kterém jsem tvrdila, že tam je zvuk křídel. Mnozí jste reagovali, ještě telefonovali a také píšete, paní Jarmila například, dobré dopoledne, vůbec si nejsem jistá, ale protože všichni říkají ano, já nesouhlasím, mohl by to být zvuk starého pásového dopravníku. Všechny zdraví Jarmila. Paní Lenka ta věří, mohl by to podle ní být zvuk křídel. Pan Michal zkusí věřit, i když to zní prapodivně podle něho. Paní Monika ta věří, paní Monika naopak zase nevěří, vůbec mi to nepřipadalo jako zvuk křídel, ale vůbec nevím, k čemu bych to měla přiřadit. Nevěřila taky paní Lída, Lucie, pan Tomáš také reagoval a ještě píše pan Petr, že mu to připomíná zvuk nějakého rozbitého stroje. No a vidíte, měli jste věřit, toto je labuť velká a skutečně zvuk jejich křídel. V tom zvuku si spousta lidí myslí, že je to nějaké ptačí kejhání nebo volání z krku, ale jsou to skutečně křídla labutě velké. Labutě je obrovský a těžký pták, aby se vůbec udržela ve vzduchu, musí ta její křídla pracovat s neuvěřitelnou silou. Takže tento kovový zvuk vů vzniká čistou fyzikou, tím, jak vzduch pod obrovským tlakem proudí kolem těch jejich extrémně tuhých letek. Labutě navíc za letu vůbec nevydává zvuky, tato labuť velká, zpívají výhradně ta její křídla. Takže cenu od nás dostane někdo z vás, kdo jste věřili a méně reagovali muži v naší soutěži, tak abychom je inspirovali, tak dnes vybíráme pana Jardu, který jako první poznal labutě. Romantická kniha je vaše, gratulace. No a ještě bych ráda zmínila pravý opak labutě velké, protože jsme vás zvali na stezku, kde budou dravci a takový vír velký, ten je, jak mnozí víte a určitě tušíte, přesným opakem labutě. Vír je noční lovec a evoluce ho vybavila dokonalým maskováním, takže jeho peří, na rozdíl od labutě, má na okrajích speciální jemnou hřebínkovou strukturu, která všechen ten aerodynamický hluk úplně pohltí a vír velký létá na prosto a 100% tiše.

Zastupitelé Hostinného dnes projednají výsledky kontrol v místní základní škole. Budeme o tom víc mluvit v našich dalších zprávách, které tady budou za 7 minut. A po zprávách grilovací radioporadna. Dobré dopoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Hostinného dnes projednají výsledky kontrol v místní základní škole. Památkáři dokončují opravy bývalé prachárny v Josefově. Úřad práce schvaluje míň žádostí o rekvalifikace než loni. A dnes je polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Hezké dopoledne. V Hostinném na Trutnovsku se dnes v 6 hodin večer sejdou zastupitelé. Mezi 6 projednávanými body budou i zprávy České školní inspekce a inspektorátu práce o ukončených šetřeních v místní základní a mateřské škole Karla Klíče. Inspekce školu prověřovala po stížnostech části nespokojených rodičů a bývalých zaměstnanců. Ti v zimě vyzvali radnici, aby odvolala ředitelku školy Ditu Mrázkovou. Vadila jim mimo jiné vysoká fluktuace zaměstnanců. Město tehdy slíbilo, že situaci na škole prověří. Národní památkový ústav v Jaroměři Josefově na Náchodsku dokončuje opravu bývalé prachárny v bastionu 3 Josefovské pevnosti. Využívat ji budou památkáři. Budova dostává novou fasádu za zhruba 1 000 000 korun, říká ředitel Josefovské pobočky NPU Jiří Balský.
4: Snažíme se to vracet do té podoby z počátku 19. století. Výsledek bude režná fasáda, což je původní vlastně řešení z doby výstavby Josefovské pevnosti. To znamená, že uvidíme všechny ty cihly, šancovky a obnovený sestavy oken a větracích otvorů i s těma ocelovými okenicemi.
2: Nezaměstnaní žadatelé o rekvalifikace se často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni.
5: Analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský říká, že úřad práce letos většinu žadatelů odmítá.
6: Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
5: V prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v písemné odpovědi Radiožurnálu uvedlo, že se změnil způsob financování. Z odpovědi citujeme.
7: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění.
5: Lidé si můžou zaplatit rekvalifikace sami, je to ale drahé. Některé stojí až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Forsthoferová dneškem dočasně přebírá prezidentské pravomoci. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šujoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
8: Agnes Forsthoferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes je polojasno až oblačno, odpoledne se začnou místy vyskytovat přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kivadlový provoz kvůli stavbě dálnice D11 dnes začal na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Počítejte tam se zdržením až 15 minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 11. hodině v Habaději je čas na slíbenou radioporadnu. Dnes se podíváme na zoubek k našemu nejoblíbenějšímu letnímu rituálu, a to je grilování. K němu sice patří vůně kouře, pohoda, rodina, ale ruku na srdce, potkává se u vašeho grilu radost z prevencí. Je pořádná flákota masa už minulostí? Proč se nevyplatí obhajovat připálené kousky tím, že tohle přece chutná nejlíp? A jak vám mohou bylinky, česnek nebo rozmarín pomoci zachránit zdraví i žaludek? O grilování trochu jinak si dnes budeme povídat s inženýrkou Hanou Stříteckou z Ústavu preventivního lékařství a také ředitelkou spolku Fair Potravina. Zůstaňte s námi, začínáme za chvíli.
9: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Na rošt od kvalitní krkovičky až po kucu ketu. Podíváme se určitě ale na grilování i jako na letní rituál. Je víc o jídle nebo o lidech? Jak si pochutnat a přitom neubližovat tělu připálenými kousky? Naším hostem je dnes inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství v Hradci Králové a taky ředitelka spolku Fair Potravina. Paní Střítecká, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Když se řekne grilování, většina lidí si vybaví vůni kouře, zahradu, chalupu, rodinu. Kladete si otázku někdy, proč má jídlo od ohně tak silnou atmosféru?
1: Tím místem, těma lidma.
0: Vším dohromady.
1: Určitě, hezky to voní, líp to voní, víc to voní, protože většinou v té kuchyni jako nejsme všichni a tady, jak se člověk jako motá u toho jídla, může se na to koukat, může se vlastně víc jako účastnit té přípravy, zároveň vlastně u toho málo kdy bývá člověk sám, většinou to bývá s nějakou skupinou, ať už rodina nebo kamarádi, tak je to prostě trošičku něco jiného.
0: Tak myslíte, že je to o tom jídle, nebo je to o tom společenském rituálu?
1: Já myslím, že všechno dohromady. Je to podobně, jak v životě málo, co můžete oddělit od sebe a mít jenom tu jednu součást. Vždycky, když je to pohromadě, když je to sdílené, tak je to vždycky lepší.
0: Dřív se opékal buřt na klacku, mnozí si pamatují, my jsme nabízeli také velmi pěkné povídání o osadách, kde toto bylo absolutně funkční. Neřešilo se to, co se všechno připálí, co se může stát. A mám pocit, že lidé byli zdraví, že vyzařovali tu radost a teď se to hodně řeší, jestli se to připálí, nepřipálí, co tam dát, aby to fungovalo.
1: Jedna věc je, že dřív bylo klasické střívko, ne to umělé, jak je teď, tak to umělé střívko taky se pálí trošičku jinak, protože to je jiný materiál, to je jedna věc. A druhá věc, ne všichni vždycky chtěli mít ty černý konce.
0: Mě taky nechutnalo. Ale paní Marie reaguje už, protože jsme o tom mluvili i v upoutávkách, že budeme grilovat v naší radioporadně a ona píše, celý život jsme byli zvyklí v létě opékat buřty a sejít se sousedy, dnes mám pocit, že všechno se řeší jako nezdravé. Tak je občasný buřt u ohně opravdu takový problém?
1: Určitě není, je to jako vždycky se vším, když budu mít kvalitní buřt, to znamená opravdu z masa a ne právě v tom igelitu, nebo aspoň ten igelit z toho sundám, když už ho v něm budu mít, tak proč si ho neudělat a udělat si ho tak, že ho nespálím a nebudu k němu mít prostě nějaké zase velké množství nějakých, já nevím, omáček a marinád, které jsou zase jako hromada cukru a není to nic jako kvalitního, tak proč ne, ale nesmí toho být moc a nesmí to být moc často.
0: Veselý buřt je možná lepší než smutný salát někde o samotě u televize, že?
1: Určitě.
0: No co ty spáleniny, proč je to tak nezdravé?
1: Bohužel většina toho, co spálíme, nebo jakmile to změní barvu, a teď není to jenom o buřtu, je to vlastně o jakékoliv surovině, kterou tam dáme, akorát bude rozdíl, jestli pálíme maso, nebo tu masovou část, anebo jestli pálíme tu sacharidovou část, třeba zeleninu, nebo brambory, nebo chleba. Ale vždycky nám tam vznikají látky, které jsou bohužel karcinogenní. A jakmile to začne mít prostě černou barvu, tak si můžeme být jistí, že tyhle ty látky v tom budou.
0: A je to při jaké teplotě se to tvoří? Se říká karcinogenní, že je to opravdu nebezpečné.
1: Je to nebezpečné, ale zase, když to bude jednou za čas a nebude to úplně celé spálené, tak samozřejmě nikdo z toho hnedka rakovinu nedostane. Tady je o to, že prostě pokud jsme vystaveni různým látkám, které můžou způsobovat nebo můžou být karcinogenní, tak to může být jedna zase další ta skládačka, která se prostě nás čítá během toho našeho života s čím se jako potkáváme. Takže jednou za čas určitě nevadí. Není to o tom, že se máme bát prostě grilování, ale snažit se prostě nepřipalovat, snažit se mít vyčištěný ten gril, aby jsme neměli i připálený ty věci vlastně na těch roštech jako takových, takže mít to celé vyčištěné, tak aby jsme tam těch látek měli co nejméně.
0: Takže pořádná flákota neodzvonila jí ještě hrana.
1: Ne, určitě ne.
0: Já myslím, že by si to mnozí ani neodepřeli. No a možná se budou chtít i zapojit, nabízíme aktuálně telefonní kontakt 726 3x46. Případně dotazy ohledně grilování nebo své zkušenosti můžete napsat i na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte radio poradnu o grilování s inženýrkou Hanou Stříteckou. No pojďme si teď v našem studiu otevřít takový malý provizorní grilovací soud. Když posadíme na lavici obžalovaných bůček, krkovici, klobásu, suché kuřecí maso, kdo je podle vás největší viník a potížista těch žlučníkových obtíží?
1: No tak samozřejmě potížista žlučníkových obtíží bude ten, kde máme ten tuk. Takže to je otázka toho, jestli chceme suché maso, anebo jestli chceme trošku střevnatější maso. Pokud to maso má chutnat, tak je dobrý, aby tam nějaký ten tuk byl, protože tuk je nositelem té chuti v tom mase. Takže záleží na tom, jestli jsem člověk, který má nějaké zdravotní obtíže, anebo jestli jsem normální zdravý člověk, a pak samozřejmě se nevyhejbat těm tučným částem, ale i tady zase platí, že ten tuk by se neměl přiškvařit, ten tuk by neměl odkapávat jako příbuzno do topeniště. Je dobré, když pod tím je třeba nějaká miska, která zachytává ten tuk, protože když ten tuk nám kape přímo do toho topeniště, tak bohužel zase, když se dostává do toho ohně, do kontaktu s těma uhlíkama, tak se nám tam vytvářejí vlastně takzvané heterocyklické amíny nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.
0: To zní složitě.
1: Prostě nějaká chemie, zjednodušíme to. A dostává se vlastně v těch párách, v tom dýmu, který se vrací zpátky, tak to v něm zůstává a přichytává se nám to potom zpátky na ty potraviny. A nemusí to být jenom na to maso, které grilujeme.
0: A potom je nám špatně, když
1: ale
0: se to
1: může
0: tam
1: se to chytat, může se to chytat třeba i na zeleninu, kterou tam děláme. Ne, že by nám potom bylo špatně, ale to jsou přesně ty karcinogenní látky, které se nám potom do té potravy dostávají.
0: Které nechceme které v tom našem těle.
1: Ale špatně nám bude potom tuku. Takže když si přepálíme ten tuk, když tam budeme mít hodně toho tuku, ale zase když jsem zdravý, tak není důvod mít nějakou suché
0: občas,
1: maso.
0: Občas. No, ale když na tu mřížku dáme právě to suché maso z jakéhokoliv důvodu, třeba nám to s méně tukem chutná více, nebo máme nějaký zdravý životní styl nastavený, tak to je právě to maso, které se ale více připaluje zase na druhou stranu.
1: Záleží, co budete mít za podklad. Zase záleží, jestli máte třeba lávové kameny, nebo prostě jestli tam mám přímo tukovou mřížku. To čím suší mám maso, tak bych si měl vlastně pořídit nějakou jako nepřilnavější vlastně jako povrch toho grilu, a v současné době už se dají koupit různé misky na ty grily, tak aby to nebylo přímo na té mřížce. No a pak je dobré teda to maso mít ne z mrazáku, mít ho fakt jako vlastně jako chlazené, tak aby ho tam nemusela mít dlouho, aby se mi dobře propleklo, protože bohužel u masa se velmi často může stát to, že zejména když je vytažené z toho mrazáku, že vlastně opečem tu vrchní kůrku a uprostřed to maso zůstává syrové a studené. A to je velmi nebezpečné, protože přece jenom bakterie, které jako se vyskytují v tom mase a jsou tam, tak se nám jednak dokáží pomnožit, když to takhle někde mám na chviličku položené venku, když je vysoká teplota. A samozřejmě, pokud by to neprojde alespoň těma 70 stupněma, tak ty bakterie nepozabijím. A zase budu-li mít někoho, kde na to citlivější, někoho, třeba malé děti, starý lidi, nějak specificky nemocné, tak tyhle ty lidi mi na to můžou zareagovat a samozřejmě můžou s tím mít velké problémy.
0: Takže opatrně s tou teplotou a rozmražováním, zamražováním, ale pojďme taky k těm bylinám, protože jste trošku naznačovalo, že záleží, co na to dáme, a ty marinády hrají také svou nezastupitelnou úlohu. Tak rozmarín, tymián, česnek, cibule. V různých studiích se píše, že bylinkové marinády dokáží tvorbu těch špatných karcinogenních látek výrazně snížit. Je to pravda, prý až o desítky procent?
1: Moc není jak, protože pokud vám ten tuk prostě skápne dolů, tak je úplně jedno, v jaké marinádě, pořád vám tam prostě tyhle ty látky jako vznikají, jo? Takže tam jde spíš o to, že jako nepřidáváte další tuk. Máte-li marinádu, která je udělaná spíše třeba na bázi jako nějaké emulze, není tam toho tuku tolik, tak nebudu přepalovat tolik toho tuku, ale že by vyloženě bylinka zachránila před tvorbou karcinogenních látek, které se tvoří buď z tuku, anebo potom přepalováním těch sacharidů, ty akrylamidy, tak to nefunguje.
0: Berete trošku iluze a radost těm, kteří tomu věřili a našli na internetu.
1: Ale může to pomoct v tom jídle, to znamená, může mi to pomoct potom třeba při trávení, takže ten, kdo má problémy třeba s trávením, tak ty bylinky můžou pomoct právě při tom trávení, ale ne, že by mi to chránilo proti tvorbě těch karcinogenních látek. To
0: všechny
1: nefunguje.
0: Bylinky, nebo které jsou ideální?
1: Šalvej, tymián, bazalka, oregano, všechno tohle to pomáhá při trávení.
0: Doporučuje Hana Střítecká.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: grilování si dnes povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s Hanou Stříteckou. Když se mluví o rizicích grilování, lidé si často vybaví to připálené maso, možná i špatnou úpravu, o syrovosti to už jsme mluvili, ale asi je důležitá také hygiena, jako jsou prkínka, kleštičky a tak dále, aby to bylo správné, abychom to nějak nepromíchávali.
1: A je to stejné, jak když jsme v kuchyni, tam taky úplně jako nevememe maso a pak vlastně to samé má jako nástrojima nejdeme řezat třeba zeleninu. Takže tady je potřeba si na to taky dávat pozor, protože vlastně zdrojem té nákazy je právě to maso, nebo třeba vajíčka můžou být zdrojem nákazy, pokud tam někde používáme, že děláme třeba volské voko, nebo prostě na ten steak někde ještě přidáváme třeba vajíčko nebo něco takového. Tak tyhle ty suroviny úplně stejně jak v kuchyni. Je potřeba prostě od sebe oddělovat, mít je bokem, nespojovat syrové a hotové, a dávat si pozor, kde mám třeba položenou misku s masem, kde mi teče krev, a nedávat vlastně k těmhle těm věcem, nebo šťáva, a nedávat vlastně k tomu, nepřidávat potom to hotové maso, a dávat si bacha, kde mám položenou zeleninu, jestli mi to do toho náhodou nekape, protože bohužel třeba tu zeleninu rozhodně neupravujeme na tak vysoké teplotě a tak dlouho a můžeme si kontaminovat vlastně ty další produkty.
0: Myslíte si, že to už je něco, co je zažité, že už je to známé ve veřejnosti, protože někdo si může říct, že třeba projde to ohněm, i když to bude ta paprika, když ji budeme grilovat, tak se to přece všechno to nebezpečné spálí u toho ohně.
1: Sice je to obecně známé, ale pak vás občas zarazí, když se koukáte, co vlastně člověk, nebo jak lidé jako pracují, nebo jakým způsobem, že narychlo pak šáhnou někde rukou, třeba i holou rukou, a šáhnou vlastně do toho syrového, pak si šáhnou na tu zeleninu, pak protože je někdo vyruší, tak to takhle podají třeba i dítěti. Tak je dobré si na to dávat pozor.
0: My jsme se tady minulý týden povídali o hygieně v evropských státech a teď, když je to léto, mnozí vycestovávají daleko dál a řeč přišla třeba na takovou Indii, kde ne, je to tam úplně jiné, to si nic nenalhávejme, ale oni se tam můžou vykoupat v řekách a pokud se tam vykoupe Evropan, tak je skoro na umření, nebo když vypije tamní vodu, tak když to budeme, nechci říct přehánět, protože my jsme na to citliví, tak neděláme si pak ty problémy sami, že to pak nezvládáme.
1: A tohle není o citlivosti, tohle je o druzích, to znamená, že my nejsme zvyklí na ty jejich berbery. Takže oni, když přijdou k nám, tak ty naše jim taky nedělají úplně dobře.
0: Ty naše čistý.
1: Jo, prostě to jde o to, že tam jsou jako jiné kmeny, jiné typy a my nejsme zvyklí na tyhle ty jiné typy, než ty, které máme doma. Proto taky tam nefungují třeba i naše léky velmi často. Takže pokud už by někdo dostal ten cestovatelský průjem nebo měl tam nějaký takovýhle potíže, tak je dobré vlastně kontaktovat nějaké lokální zdravotnické zařízení nebo lékárnu a vyzvednout si léky, které jsou tam místní na ty jejich kmeny, které se tam vyskytují.
0: To je zajímavá informace. Vy jste se vrátila z Bosny před pár dny, jste mi říkala tam něco podobného, tam je to čisté asi už aktuálně.
1: Tak taky samozřejmě záleží, kde. Ano, je tam, když jdete na ty vesnice, tak ty vesnice taky máte otevřené topeniště. Vedle topeniště prostě plastový kýbl, kam házejí nějaké věci, vedle toho vanička, ze které si bere to syrové maso, ze které dělají ty šulánky, ty čivapčiči. Ale je pravda, že to projde tím ohněm, vydrží to tam jako dlouho. A to teda není zážitek z letoška, ale to je z minulého pobytu v Bosně a tam jsme taky byli dotázáni, jestli chceme jako někam, kam chodí turisti, nebo k lokálcům. Říkám, ne, chci k lokálcům, tam je to vždycky nejlepší. A už když jsme se jako blížili k té garáži, ve které to jako dělali, tak tam bylo špatně úplně všechno, prostě od pohledu. Říká se, že vzpomněla
0: studijní materiál.
1: Studijní materiál, tam prostě nebylo nic v pořádku, ale je pravda, že skutečně to prostě v tom přímém ohni bylo jako dlouho i do toho oleje, tak ty postupy, které tam měl, takže to prošlo tou tepelnou úpravou jako v dostatečné míře a lepší, čeho bychom v životě nejedli a nikomu nic nebylo.
0: Je, no takže troška grilování také v tom jejich pojetí
1: a
0: podání.
1: No, přesně, bylo to dostatečně opracované, dostatečně dlouho v tom ohni, nebylo to zmražené, bylo to fakt syrové, protože tam on měl právě kusy syrového masa, který tam před náma vlastně si jako mlel, postupně si doplňoval vlastně to mleté maso, ze kterého to dělal, takže to prostě všechno bylo jako aktuální. Čerstvé, čerstvě zabité, čerstvě namleté, čerstvě smíchané a rovnou na ten a byl to fakt výborný.
0: A dávají si stejné marinády jako my v České republice, nebo tam je úplně něco jiného a speciálního? Co by třeba mohlo chutnat i našim posluchačům, kdyby si připravili?
1: Víceméně v marinádách to nemají žádných. Používají jenom olej, sůl, sůl, pepř v tom základním jako provedení a nachucený bylink jako dovnitř. No a potom k tomu používají vlastně povětšinou ajvar. to je vlastně rozvar ze zeleniny, rajčat a papriku, vůbec nemají hořtici a zažili jsme tam takový vtipný jako tichnou historku, že se tam domáhal, jeden člověk se domáhal hořtici.
0: Čech
1: se domáhal hořtici, že prostě tohle to jako bez hořtice nejde a nejsme tomu místnímu vůbec vysvětlili, co je hořtice, protože prostě bohužel v životě hořtici neviděl, to byla horská vesnička a hořtici neviděl, furt nechápal, proč jako chcem něco jiného, než to červené, co nám jako dává a že to mám vyzkoušené. A to je další věc, když jste kdekoliv, a teď nemyslím jenom jako Bosna, obecně kdekoliv, tak vždycky ty lokálci to mají jako vymyšlený, co k sobě patří a chuťově, to vždycky to nejlepší, co můžete mít. Nakucené od nich, přílohy, tak jak si je oni dávají, ve finále i nápoje, třeba v té Bosně, když už jsme na ně narazili, tak samozřejmě jsou tam části, které jsou muslimské, takže vůbec nepoužívají alkohol a když jsme k jejich něčemu přinesli, oni tomu říkají jogurt, ale je to něco jako nějaká trošku sladší naše kiška a když jsme přinesli prostě k jejich něčemu tohle, že máme jako pít, tak se mi to úplně jako nejdřív nelíbilo, ale krásně to k tomu sedí, prostě měli to dochucený trošičku jako naslano, trošku nějakého pepře a nějakých jiných bylinek a bylo to luxusní.
0: Takže nebát se možná experimentovat a ochutnávat a hořčici každopádně v Bosně nehledejme.

0: Pondělí 20. července, dali jsme se do grilování, možná teplotně ideální téma, protože teploty nám klesly ke 20 stupňům Celsia v tropických vedrech. Nikdo ani na masu vlastně nemá chuť ani pořádně jíst, takže teď se do toho... Co? Nesouhlasíte?
1: Já myslím, že muži to mají trošičku jinak. Ženy v těch teplech většinou jako to maso nechtějí a jsou schopné být jenom na těch salátech, ale... Může přece jenom, jak mají větší množství té svalové hmoty, tak nějaké to maso.
0: I v tropech
1: to maso potřebují, jaká v jiné podobě.
0: No, pan Jirka na to reaguje trošičku se svým dotazem, protože napsal, že má pocit, že zdravé grilování znamená, že mu někdo vezme klobásu a dá místo ní lilek. Tak dá se to udělat tak, aby to pořád chutnalo normálně?
1: Není důvod, aby tam tu klobásu neměl, a to, když jsme se o tom bavili. Nesmí být moc připálená, samozřejmě nesmí jít do černa. A i tady jako s výhodou, když třeba ty grilovací klobásy jsou ty světlé, to znamená ta durinská, norimberská, ne ty, co jsou růžové, aby nevzniklo tolik nitrosaminů, ale klidně, ať si jí dá.
0: Takže dobrou chuť přejeme a teď vás poprosím, vemte si sluchátka, protože máme dotaz po telefonu, pod stolem ruka nastavit hlasitost, abyste něco slyšela. Vítejte v radioporadně. Ne, posluchač nevydržel, bylo to dlouhé, tak třeba zkusí ještě jednou, ale vraťme se ještě k tomu alkoholu, protože to je něco, co si mnozí dopřejí při těch letních sešlostech. Je to dobře, nebo to není dobře?
1: Alkohol je pořád možná čím dál tím větší téma. Alkohol je prostě alkohol. Alkohol, pokud se budeme bavit o nebezpečnosti, tak pro mozek je nebezpečný v jakémkoliv množství. Pokud se budeme bavit o jiných orgánech, třeba jako srdce, tak v nějakých malých množstvích může být protektivní. Takže pokud je to s rozumem, to znamená nějaká jedno pivko k tomu nebo sklenička vína. Není to pravidelné, to znamená, nemám to každý den, tak určitě i tohleto je možné akceptovat, ale prostě musíme počítat s tím, že alkohol je nebezpečná látka jako taková.
0: Ale někdo píše a někdo říká, že právě u toho grilování, že některý ten alkohol pomáhá rozkládat ty tuky a že to tomu tělu pomáhá. Je to pravda? Nebo zase to nemůžeme brát doslova?
1: Samozřejmě nemůže to být o tom, že si vezmeme jako tvrdý alkohol nebo nějaké ty bílené rakéry a budeme je pít ve velkém. Malé štamprdlátko před nám může vylepšit vlastně ty chuťové jako preference a navnadit nás na to jídlo a malá štamprdlička po nám může pomoct v rámci trávení, zejména je-li to více jako tučné. Ale zas to není tak, aby tady potom kdokoliv do nás dneska poslouchá, tak aby věděl, začal s tím, že hele, pojďme na slivovici, pojďme a můžeme toho vypít hromadu. Pořád je to alkohol a pořád ten alkohol má negativní následky.
0: Aby to někdo nepojal, takže Hana Stříteská říkala, že je
1: můžeme
0: to...
1: pít, ano.
0: Že můžeme...
1: Ne, samozřejmě, prostě jsme národ, který je zvyklý na alkohol, teď ty mladší generace tu konzumaci omezují, zas na druhou stranu mají jiné řesti, vždycky se najde nějaká závislost, každá ta generace má trošičku jinou, tím to nechci bagatelizovat, prostě alkohol je problémem, pokud je ve velkém množství, pokud je opakovaně a pokud je pořád.
0: Mě zaujalo, jak jste plná těch zážitků z Bosny, ze které jste se vrátila, tak jste mi vyprávila právě i historku, která se týkala toho alkoholu, že jsou tací, kteří, když dorazí do vesničky, kde se alkohol nepodává, tak jedou hned pryč, protože si bez toho nedovedou představit život. Už je smutné, ale že?
1: Přišlo mi to smutný, když prostě přijdu do restaurace, která je muslimská, má na dveřích to tam i měli jako napsaný, že prostě nepodávají alkohol a přesto se ty lidé stejně zeptají, jako tam jako alkohol máte, a když řeknou ne, nemáme, tak řeknou naschledanou, odcházíme, protože my prostě chceme to pivo. Je to smutný. Zase je to v místě, kde na to ty lidi nejsou zvyklí, mají tam jiné nápoje a pokud chci mít dobré trávení, tak zase v tom lokálním prostředí oni to umí nahradit něčím jiným.
0: Čím?
1: Tam mají buď čaj, anebo právě ten jogurt, který, ale fakt to se dělo, jako musím říct, že...
0: Možná se teď mnozí zasmáli, že alkohol nahradíme jogurtem.
1: Ale pozor, není to náš jogurt, jo, oni tomu říkají jogurt, ale je to skutečně tekuté, je to prostě něco jako kiška, je to prostě v trošku jako v jiném provedení, je to ochucené, je to doslané, je to malinko přesolené, jsou trošičku pepře v tom, bylo nějaké další, něco jako kmín, římský kmín, ochutná trošičku jinak než ten náš, a prostě fakt to k k tomu trávení to prostě sedělo.
0: Je to prospěšné pro naše střeva každopádně také. Já myslím, že nejen celý svět, ale i Česká republika bude rozdělena na takové ty lokality, kde lidé chtějí žít zdravě, pak ti, co říkají, ne, tradice je tradice a toto jsou kořeny a my nic měnit nechceme, takže by se to dalo rozlišit. Existuje vůbec nějaký jednoduchý návod na to, jak si udělat opravdu kvalitní grilování? Půjdeme si dnes večer sednout s přáteli, co doporučit?
1: Určitě jedno, jestli budu chtít maso, rybu nebo klidně i tu klobásu, ale zase jsou to takové ty základní pravidla. Nezapomínat na zeleninu, takže ať už ogrilovanou nebo syrovou, která to potom doplní, tak aby jsme tam měli tu bílkovinu, to máme to maso, ryba, sýr, prostě to, co chceme, bílkovinovou část, kterou chceme grilovat. Pak by k tomu měla jít nějaká zelenina, protože zelenina tam prostě patří, protože vláknina, protože vitamíny, jsou to pořád stejná pravidla. No a pak případně nějakou přílohu, takže nějakou bramboru, kus chleba, prostě tu sacharidovou část. Takže je to úplně stejné. Můžu si k tomu dopřát třeba skleničku nějakého alkoholu, ne se opít a ne toho mít moc, protože i zase v těch on zdravý životní styl není o tom, že nic nesmím. Já vlastně v rámci zdravého životního zdravého životního stylu je to o tom, že mám kvalitní suroviny v ideální množství, to znamená, nemám jich ani málo, ani moc, mám je dobře zkombinované, jsem v klidu, jsem v pohodě a připravuje tak, abych se vlastně nezničil. Takže a o tom celá to je.
0: Buďme v klidu a v pohodě a myslím, že mnozí víme, co budeme dělat večer. Děkujeme. Hana Stříteská byla naším hostem.
1: Děkuju moc, naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zítra už se vydáme v Českém rozhlase Hradec Králové na vodu. Vodáky potěšíme, inspirujeme, možná pošleme úplně jinam, než jsou zvyklí plout, protože některé úseky v České republice jsou přelidněné. Tak se pokusíme najít místa, kde je klid a stále krásná příroda. I když samozřejmě zjistíme i možnosti tady u nás na východě Čech, pokud se vám daleko nechce. To ale zítra určitě, teď ještě před zprávami, které nabídneme za 8 minut a posléze i písničky od srdce, doporučení týkající se letních nápojů.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Skončila vládní regulace cen paliv. Plavecký bazén v Hradci Králové má odstávku. Miliardové dotace na úspory energie měly podle Nejvyššího kontrolního úřadu jen zanedbatelný vliv a dnes je polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě během víkendu mohli prodejci benzín nabízet maximálně za 43 koruny 41 haléřů za litr a naftu za 42 koruny a 13 haléřů za litr. Od dneška už o cenách rozhodují samotní majitelé a provozovatelé čerpacích stanic. Jak se opatření projevilo na Náchodsku, sleduje reportér Václav Plecháček.
2: Na Náchodsku je možné koupit litr nafty za 37,50. Tuhle cenu má například CDS Náchod nebo Tank Ono Vysokov. Čerpací stanice Shell v Náchodě prodává naftu za 39,90. No a v polském příhraničí je v přepočtu za 42 korun. Benzín Natural 95 prodává CDS Náchod a Tank Ono Vysokov za 39,50. Shell v Náchodě za 41,90. No a v Polsku je nejlevnější benzín možné natankovat za zhruba 40 korun a 30 haléřů. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu na Eliščině nábřeží. Jediný plavecký areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do pátku 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra v městských lázních zůstává po celou dobu odstávky bez omezení. Zároveň můžou lidé využívat taky venkovní slunou loučku.
3: Po dobu 3týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
4: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
1: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se zprávou musí nejdřív seznámit. Sport. Americké Oklahomě začne světový šampionát vodních slalomářů. Na startu časovky kajak krosu bude odpoledne našeho času i 6 Čechů, včetně obhájce bronzu Jakuba Krejčího. Počasí. Dnes je polojasno až oblačno, odpoledne se začnou místy vyskytovat přehánky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte v Hradci Králové. Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou u prodejny Oby na křižovatce ulice Pilnáčkovy a Akademika Bedrny.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme vás všechny, kteří jste při pondělku s námi. Je pondělí 20. července, jsme v polovině dne, 4 minuty po 12. hodině, takže ať už si dáváte aktuálně něco dobrého k snědku, dobrou chuť přejeme a můžeme vás s vaší pomocí i povzbudit nějakou pěknou písničkou, ke které připojíte vzkaz, ať už k svátku, narozeninám nebo s přáním krásného týdne, to bude samozřejmě na vás. Od mikrofonu zdraví a příjemné chvíle s rádiem vašeho kraje dál přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. As the first man from Earth. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávie František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 46 46.
1: A už je s námi paní Lída, která má nezapomenutelný prázdninový zážitek, i když nevím, jestli na něho bude ráda vzpomínat, protože je to, že zůstali viset na silnici. Veďte, paní Lído, dobré odpoledne. Na dálnici přímo, a tam je to nebezpečné, to o tom žádná.
2: Teď se tomu směju, Pavli.
1: No, já tomu věřím, ale odtahovali vás a říkali, že jste se po druhé narodili, veďte.
2: Ano, ano.
1: To si člověk uvědomí, že opravdu nejdůležitější je to zdraví a že se může stát cokoliv i po 50 letech řízení, že některé ano. situace jsou velmi nepředvídatelné. Tak všem hlavně ano. šťastnou cestu, ti řidiči, kteří nás poslouchají, aby dojeli v pořádku.
2: Ano.
1: A vy ale máte na srdci blahopřání pro vaši kamarádku, veďte.
2: Ano, moje kamarádka dneska, Naďa, slaví narozeniny, nebudu říkat kolikáté, a přeju jí hodně zdraví, štěstí, spokojenost a aby mezi náma to bylo tak, jak to je.
1: To je krásné. No. Kolik let už to takto mezi vámi je?
2: 11 let od roku 2015.
1: Máte zaznamenáno v diářku, v kalendáři.
2: Ať já se pamatuju tohle, já na čísla jsem...
1: Dobrá. No tak spolu s vámi, paní Lídu, paní Naďou, zdravíme, ať přátelství
2: a
1: kvete.
2: A vám tam do rozhlasu všem, jo?
1: Děkujeme.
2: A
1: hlavně
2: dobře,
1: oslavenky.
2: Dobře, hezký léto a hezké dětem léto. Hezký prázdniny
1: a bezpečné,
2: ještě.
1: Ať se daří, naschledanou.
2: Naschle.

0: do Trutnova dnes z Českého rozhlasu Hradec Králové také pozdravíme. Dovolala se paní Marková, která vzpomínala, jak u nás byla na dnu otevřených dveří, jak se jí u nás líbilo. Paní Marková, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak komu budeme hrát, koho chcete potěšit?
1: Já bych chtěla nechat zahrát Gábince, která měla včera narozeniny, je to přítelkyně mýho syna, že všechny zdravím, Valentínku, Vanesku a mýho syna Honzu.
0: Mm-hmm. Gábinky se tedy skoro tchýně, můžu tak říct, ale asi hodná, vztah funguje,
1: ano,
0: máte se rádi.
1: Hodná je, velice hodná, ano.
0: Tak to je krásné. Oslava byla velká, víkendová s Gábinkou.
1: Já jsem u nich nebyla, protože oni jsou Ústí nad Orlicí a můj syn je operaci páteře. A já jsem byla doma, jako tady v Trutnově, víte.
0: Mm-hmm, takže tak to vzkaz skrze Český rozhlas z Hradec Králové, že na ně myslíte. No vybrala jste jejich oblíbenou písničku, tak zdravíme.
1: To má ráda Gábinka.
0: Hlavně Gábinku, ale i syna by se rychle zotavil po té operaci. Hodně radosti, mějte se krásně v Trutnově. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A teď už pozdravíme do Nového Bydžova, kde je spolu s námi paní Jana. Dobré odpoledne, paní Jano.
4: No, dobré odpoledne všem do rozhlasu, vám do redakce a hlavně bych chtěla taky popřát paní Nadě k narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví, zdraví. Naše přátelství netrvá teda tak dlouho jako s paní Lídou, ale seznámili jsme se úplně tak prostě náhodou, přes rádio, dá se říct. No a tak jako si občas zavoláme, sporadicky navštívíme, protože já jsem pořád obklopená těma pradětma. Teď je tady zase mám.
3: Ale jste ráda, že tam máte dětičky na prázdninách, nebo
4: no,
3: ne?
4: No tak jako jo, no určitě nabijou, ale taky vybijou prostě.
3: Musí se to kompenzovat, opatrně.
4: Musím to kompenzovat, občas někam vyrazit, právě že teď jsem říkala, že ujedu na chalupu a budu tam sama.
3: Těšíte se? Máte někde v horách, předpokládám, v přírodě chaloupku, chatičku?
4: No, jednu máme v Orlických a jednu máme v Krkonoších. Takže já mám stále co dělat.
3: No krásné léto, prázdniny i o té samotě, po které na chviličku také člověk zatouží. Hrajeme ale samozřejmě k oslavenkyni paní Nadě. Mějte se moc hezky, naschledanou.
4: Taky tak, naschledanou.

Písemné spojení se studiem Českého rozhlasu Hradec Králové také můžete využít studio.hradec@rozhlas.cz mailová adresa, která k nám vede, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, to se nám tady taky zobrazuje, a kdo není na internetu, má možnost poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy, aby se nám to tady zobrazilo, je nutné napsat jako první slovo Hradec velkými tiskacími písmeny, protože vysíláme z Hradce Králové, tak Hradec, za slovem Hradec jedna mezera, a pak prosíme bez diakritiky, háčků, čárek připojit to, co chcete, aby u nás zaznělo. Háčky, čárky systém neumí rozluštit, proto ta prosba, protože potom ty zprávy nejdou přečíst. A dívám se už na ty písemné pozdravy. Máme tady přání od paní Sylvie a také Jaroslavy, které prosí zahrát pro všechny oslavence Ilium a Eliášum k svátkům, všem dnešním oslavencům a také všem posluchačům, kteří jsou s námi. A připojím ještě jeden pozdrav, a ten bude pro Martina Vyskočila, který právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, žijeme tady s vámi, to navazuje na tu pěknou písničku od Valdemara Matušky a my rádi tento slogan používáme, protože jsme opravdu rádiem vašeho kraje. Paní Naďa už se ozývá, oslavenkyně. Všechno nejlepší, paní Naďo, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Pavlínko, moc vám děkuju a chci poděkovat teda veřejně Lidušce, Janičce, já vůbec teď o Janině nic nevím, protože jednou je na dovolený, po druhý hlídá, takže si teda musíme zavolat, když má čas. Takže jim moc, moc děkuju, to víte dneska to, a mám takovou dneska radost, že mě volal bratr a přál mě a říkal mi, tak před tolika lety jsem našel fotku, jak tě z porodnice vezl krásný kočár s koňma.
0: Pane jo.
1: Takže mě tu fotku přinese, takže mě udělal takovou radost, že to našel a že teda mám takovou čest, že mě neskočil.
0: Kdo tohle může říct? Uvědomujete si, paní Naďo, vy si to možná nepamatujete, určitě si ten okamžik nepamatujete
1: ne,
0: a bratr vám
1: ne.
0: ho připomněl. Vy jste netušila vůbec, že jste měla takovou to možnost svést?
1: Ona mi to maminka říkala, protože to byla taková sláva na vesnicích. Tatínek měli holčičku, ta zemřela na půl, na 6 měsících, no a potom chtěl stále holčičku. No ale byl to kluk, pak byl zase kluk, no a potom jsem se povedla já.
0: Takže
1: já jsem se narodila a to bylo hurá po vesnici, že teda mají Horákovi holčičku. No a tatínek mě užil jenom 5 let, protože mě bylo 5 let a on zemřel, bylo mu 42.
0: Bylo to komplikované.
1: Že si mě moc neužil. No, ale no,
0: já si úplně představuji to hrkání. Víte, dnes už by všichni hledali v tom nějaký problém, že s novorozencem přeci nemůžeme takto nahrkávat v kočáře, ale muselo to být nádherné a té radosti v rodině. A vidíte, ta radost vám vydržela do těch dnešních dnů. My jsme rádi, že jste se o ní podělila. Užijte si svůj narozeninový den a určitě rádi zahrajeme vašim přátelům i pro vás. Panenko,
1: děkuju, paní Naďo. A mějte se vy taky
0: hezký
1: moc
0: den.
1: A moc hezký. Hezký zbytek léta. Nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme

opět pár vašich písemných pozdravů. Petra Mišková má dnes narozeniny, všechno nejlepší, Petro, přeji kamarádi. A písnička poletí taky do Krkonoš, kde je s rodinou pan Petr, který nám poslal zprávu. Píše: zdravíme všechny Horely, hory krásné jsou. A zahrajte nám prosím nějakou pěknou, veselou písničku pro radost, děkujeme a hezké léto přejeme všem. Petr s Jarčou a taky třemi raubíři, Kačenkou, Filipkem a Toničkou. Tak krásný den i do Krkonoš.

0: Český rozhlas Hradec Králové a polední písničky od srdce. Pan František je také s námi. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den, paní Pavlo, vám i posluchačům. Já bych se chtěl připojit k těm gratulantům paní Naděje Líčína, protože se taky známe, je to takový rozhlasový přátelství. A protože jsem nevěděl, že má dneska narození a dozvěděl jsem se to díky právě rozhlasu, tak bych ji taky chtěl popřát. Hlavně hodně zdravíčka, to především. A pokládal jsem si otázku, proč ta paní Naděje je takhle hodná. A uvědomil jsem si, že to je račice. Takže tím pádem to je jasný.
0: Že je to rak?
1: Že je ve znamení raka.
0: Jako vy, prostě... vy jste Františko, vy jste podobně narození.
1: Takže prostě to jsou hodný.
0: Jste mohli takový... slavit společně, tak trošku slavíte skrze to rozhlasové vysílání.
1: Trošku jo, no. Takže hodně zdraví přeju a...
0: Bude mít radost.
1: Ať letí všem posluchačům.
0: Poletí za všem, ještě se pochlubte, jak trávíte léto, jste v práci, nebo už jste odpočíval, někde výletoval.
1: Někde jsem výletoval, ale jinak jsem teď v práci a ten loket trošku stále bolí, ale já mu nedávám moc odpočinku, tak uvidíme, kdo z koho.
0: No tak držím palce, aby loket sloužil tak, jak má, aby zdraví sloužilo. Mějte se krásně a písnička pro radost.
1: Naschledanou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 10 minut bude 13 hodin. Z Rychnovska se k nám paní posluchačka také dovolala. Růženko, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám, Pavlo, a všem posluchačům. A já bych se taky teda přidala moc ráda k těm gratulantům. Zdravím jednak paní Lidušku do Jičína a samozřejmě oslavenkyni Naděnku. Takže Naďo, já vám přeju dnešním narozeninám všechno nejlepší, trochu zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, ať se vám daří a jste šťastná a zdravá. A ve středu 22. července slaví krásné narozeniny paní Čezika Strutnova. Takže jestli mě, Čeziko, slyšíte, vám přeju to samé, zase tu radost, spokojenost, hlavně zdraví, nic jiného si nemůžeme přát. A všem posluchačům posílám písničku, dovolenkářům, dětem přeji krásné prázdniny a prostě všem to nejkrásnější. Mějte se zdraví, Růženka z Rychnovska. Děkuju a nashledanou.
0: I vám hezký den a nashledanou.

Ještě dva písemné pozdravy dorazily. Miroslav Klíma má dnes narozeniny 53. Zahrajte mu pěknou písničku, všechno nejlepší přejí Zuzana a Míla. A napsal taky pan Jirka, ať zahrajeme všem, kteří jsou v práci a těší se na dovolenou. Ať vám to rychle uteče.

Za 4 minuty bude 13 hodin, vy pořád voláte, ale teď už telefonáty nestihneme, možná soutěž čekáte, čekejte dál. Signál se v našem vysílání odpoledne určitě ozve a ozve se několikrát. Nejbližší program po zprávách, ale rozhovor Oskara Hesse s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ale...

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července www.countrypecka.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Obchvat Častolovic by měl být hotový do jara. Nové Město nad Metují si lidé nově můžou prohlédnout s průvodcem a dnes bude maximálně 22 stupňů. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Tomáš Mysliveček. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
5: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
4: Století by tak podle Juchelky měli mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3000 navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Řidiči už využívají obě napojovací okružní křižovatky i obnovené spojení mezi obcemi Slemeno a Sinkov. Na jaře příštího roku by se pak měl celý obchvat otevřít řidičům v plném rozsahu.
6: Stavbaři dokončují většinu mostních objektů a v minulých dnech zahájili stavbu podchodu pro cyklostezku. Pokračují také zemní práce mezi jednotlivými mosty a budování okružní křižovatky, která bude připravená pro budoucí napojení obchvatu Kostelce na Torlicí. Do stavby obchvatu Častolovic Královéhradecký kraj investoval zatím zhruba 388 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Městské muzeum Nové Město nad Metují na Náchodsku nově nabízí prohlídky historického centra. Zájemci se ho můžou projít každé pondělí do konce letních prázdnin. Průvodce je seznámí s příběhy spojenými s městem, jeho obyvateli i známými osobnostmi. Každá procházka má podle průvodkyně Anny Likavcové jiné téma.
7: Prohlídky letos propojují tři výročí. 525 let od založení města, 500 let od velkého požáru a 100 let od návštěvy prezidenta Masaryka. Začínají každé prázdninové pondělí ve 14 hodin. Kapacita je omezená, proto si své místo předem rezervujte přes informační centrum.
8: Sport.
4: Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom Lose Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odveta ve Francii je na programu 11. srpna. A česká tenistka Alisa Okťabreva vypadla na turnaji v Praze v prvním kole. Francouzce do Dánové podlehla na štvanici 2x3-6.
8: Počasí.
4: Dnes je polojasno až oblačno, odpoledne se začnou místy vyskytovat přehánky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách na 11 až 14. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je dnes na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku je do poloviny srpna kvůli opravám vozovky částečně uzavřena část silnice 308 v obci Králova Lhota. Objízdná trasa je značená. A v Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím počítejte s uzavírkou Smetanovy ulice. Omezení tam potrvá do konce září. Dobře dojďte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Os-
0: Osobnosti Česka.
8: Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: jsem
1: to byl?
2: Si vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak. Taky ne.
2: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako
2: tu
1: pracovní jako rozkročenost. Víte, jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera, chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme...

0: jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě. Mm-hmm. Takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví. Mm-hmm. Takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou. Tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kde dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To jasně. Znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý.
3: Promiňte.
2: To je skvělý, já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.

0: bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
1: Aha.
0: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
1: Ano.
0: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
1: Jo.
0: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
1: Jasně.
0: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
1: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
0: Ano.
1: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
0: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
1: Herci ale, třeba?
0: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
1: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
0: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
1: Ano, básně, k těm se tak ještě dostaneme. Ano,
0: no dobrá.
1: Snad.
0: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
1: Aha.
0: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
1: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. Hmm. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Hmm. Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu
1: hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. Mm. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Mm-hmm. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit. Protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls, mm-hmm. A to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobnosti Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. Ne. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Obec Mostek schání peníze na nová sportoviště. Nový britský premiér se ujal funkce a teploty v noci klesnou k 8 stupňům. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
5: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a potřebují a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
4: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Mostek na Trutnovsku připravuje výstavbu dvou nových sportovišť. Obci ale zatím chybí peníze a podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové tak termíny výstavby záleží na případných dotacích.
6: Řešíme projekt na výstavbu tělocvičny vedle základní školy, která nám tady zoufale chybí, protože základní škola disponuje pouze učebnou tělesné výchovy. A hotový projekt máme i na víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou v areálu fotbalového hřiště a hledá máme dotační tituly vhodný.
4: Městská knihovna ve Vamberku na Rychnovsku od září rozšíří své služby o elektronické výpůjčky knih a audioknih. Registrovaní čtenáři si je budou moct zdarma stáhnout do mobilního telefonu, tabletu nebo čtečky.
7: Podmínkou bude platná registrace v knihovně, přístup do čtenářského konta a aplikace provozovatele. Knihovníci budou čtenářům od září pomáhat se s provozněním služby. Každý registrovaný uživatel si bude moct během 31 dnů vypůjčit dvě elektronické knihy nebo audioknihy. Z Vamberku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Velká Británie má nového premiéra, je jim bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem liberistické strany a je už sedmým britským premiérem za 10 let.
3: Sport.
4: Fotbalisté Španělska vyhráli mistrovství světa. Ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Španělé získali titul po 16 letech a Argentince vystřídali v čele žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Češi jsou po světovém šampionátu 48. a s aktuálně nejlepším týmem světa se utkají dvakrát na podzim v elitní skupině Ligy národů.
3: Počasí.
4: V noci čekáme polojasno až skoro jasno, na horách a ojediněle i jinde oblačno. Teploty klesnou k 8 stupňům Celsia, na horách až k 6. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle občasný déšť nebo přehánky, na horách četnější a večer budou ustávat. Zítřejší teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: S komplikacemi počítejte u autobusového nádraží v Novém Městě nad Metují, kde se na křižovatce silnic 14 a 285 srazilo osobní a nákladní auto. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už za chvíli pojedeme non-stop s Michalem Davidem. Karel Sladký zdraví z pondělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme pro vás odpoledne nabité informacemi. O čem budeme mluvit? Čerpadláři mají opět volnou ruku ve stanovení cen nafty a benzínu. To víte, že to zajímalo naše reportéry. Jak tedy skončilo regulační opatření vlády? Jak to teď vypadá s cenami v Královéhradeckém kraji? Jaké jsou konkrétně ceny paliv na Náchodsku a vyplatí se tankovat v blízkém Polsku? Uslyšíte, náš reportér vše zjišťuje. Hlídky na jaroměřském vlakovém nádraží se teď starají o bezpečnost a pořádek. Jak to tam vypadá? Pozvu vás tam, zastavíme se za Antonínem Kadlecem, který tam také hlídkuje. A pozveme i na další z našich zámků. Po půl třetí vás čeká zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Tak si pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové užijte. Vedle Michala Davida nabídneme Jelenku Filipovou, Olivii Newton-John, Janka Ledeckého, Petru Janu nebo Miroslava Žbirku. Hezký den s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Také v tomto týdnu můžete vyhrávat v naší velké letní soutěži, dostat se do slosování o led balónem. Jde o to nejrychleji se dovolat do Českého rozhlasu Hradec Králové a hned zjistíme, komu se to podařilo, kdo je tady s námi. Český rozhlas Hradec Králové, velká letní soutěž, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kdo je s námi?
2: Vlastimil.
1: Pan Vlastimil, odkud?
2: Je to otcem, jo, dejme to.
1: Zdravíme vás tam, hezké odpoledne. Už jste někdy letěl balónem, pane Vlastimile?
2: Ne, neletěl.
1: Nenechal byste si to ujít, kdybyste vyhrál let horkovzdušným balónem?
2: Myslím, že bych to zkusil, že bych to zvládnul.
1: Je to výzva. Každopádně, pro tuto chvíli od nás získáváte dvě vstupenky na předpremiéru filmu Dovolená v Českém ráji. Parádní film 29. července, Biocentrál Hradec Králové. Víc si řekneme za chvíli, tak já vám k tomu ještě něco pošlu. Fanfáru. Dvě vstupenky na předpremiéru filmu Dovolená v Českém ráji jsou vaše. No a zajistil jste si také postup do slosování právě o led balónem, horkovzdušným balónem, balónové nebe v Hradci Králové. Držíme pěsti v tom závěrečném finále, ať to vyjde, pane Vlastimile.
2: Děkuji moc.
1: Hezký den. Zdravíme, i u Semil máme posluchače. Jak to vypadá s cenami benzínu, to vám povíme za chvíli.

Olivia Newton-John, Janka Ledeckého si dáme za chvíli. Týden má jenom 7 dní, zaspívá. Bude to i Petr Jenů, Miroš Birka, Lucie Ondráčko a Zámecké léto s Františkem Kinským, ale teď budeme zjišťovat ceny benzínu. Sledujeme události 20. červencového dne Český rozhlas Hradec Králové. Jak víte, po více než 4 měsících, poprvé od 8. dubna, mají provozovatelé a majitelé čerpacích stanic možnost prodávat benzín a naftu bez vládních omezení.

0: Co se týká benzínu, tak Natural 95 nabízí CDS Náchod a Tank Ono Vysoko za 39,50, Robin Oil Vertini v Podkrkonoší za 40,50 a Shell v Náchodě za 41,90. Z těch velkých a frekventovaných čerpacích stanic v tomhle přehledu chybí Orlen v Náchodě. Tahle pumpa je dnes kvůli technickému čištění mimo provoz. Orlen v Novém Městě nad Metují prodává nejlevnější benzín za 40,90 a naftu za 38,90.
1: Tak si nám to 20. července pěkně zmapoval. Lidé v příhraničí v minulosti jezdili pro benzín a naftu do sousedního Polska. Jaké jsou aktuálně ceny tam?
0: No, tankovat v Polsku se momentálně řidičům nevyplatí. Těsně za hranicemi se cena základní nafty pohybuje v přepočtu kolem 42 korun. Cena benzínu Natural 95 je těsně nad 40 korunami za litr.
1: Václave, a je možné, že paliva v příštích dnech nebo týdnech zdraží?
0: Je to možné, důvodem je situace na Blízkém východě. A samozřejmě nejenom tam, velkoobchodní ceny paliv proti červnovým minimum vzrostly o víc než třetinu a situace kvůli konfliktu v Íránu a samozřejmě i válce Ruska s Ukrajinou zůstává nestabilní. Další vývoj na českých čerpacích stanicích proto bude záviset především na dalším vývoji světové ceny ropy, rafinerských maržích a samozřejmě také kurzu koruny k dolaru.
1: Mluvili jsme o cenách nafty a benzínu. Informace měl reportér Václav Plecháček. Díky a příjemný zbytek dne.
0: Napodobně naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: V příštích minutách vyrazíme na Jaroměřské vlakové nádraží, kde hlídky dbají o bezpečnost a pořádek právě teď v letní sezóně. Natáčel jsem tam s Antonínem Kadlecem. Reportáž si poslechněte v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale Janek Ledecký. Týden má jenom 7 dní. Je pondělí, je 20. července. Dobré odpoledne.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: jmenuji Jiří Bareš, jsme stálí a teď vyrazíme do Jaroměře. Hlídky se starají o bezpečnost a pořádek na hlavním vlakovém nádraží v Jaroměři. Objekt a jeho okolí střeží v exponované turistické sezóně denně až do 22 hodin 30 minut. Jedním z těch, který tam jako security pracuje, je Antonín Kadlec. Přestože musí řešit i konfliktní situace ve spolupráci se státní a městskou policií, a jak jsem zjistil, práce ho naplňuje.
1: Antonín Kadlec, Indus Security.
2: Máte tady na mikině napsáno Security Indus Center Group. Jak jste se k tomu dostal, k téhleté práci?
1: Já jsem si hledal práci, protože jsem byl bez práce. No a pak jsem narazil právě na tuhletu nabídku, tak jsem se ozval a oni mě přijeli.
2: Co to obnáší? V kolik hodin nastupujete do práce? Jak jsou dlouhé směny tady na hlavním nádraží v Jaroměři?
1: Na hlavním nádraží jsme před 12:30 a směna nám začíná od 14:00 do 10:30.
2: Co všechno máte na starosti? Co tady hlídáte?
1: Hlídáme tady ten objekt celý, hlavního nádraží, perony a tady čekárny, záchody, no prostě všechno komplet, aby to tady neníčili, aby to bylo prostě fungovalo.
2: Je to náročná taková služba, nebo je to den?
1: No někdy to je náročný, protože narazíme na takový lidi, kteří prostě jsou nekompromisní.
2: A řekněte mi, co třeba lidé tady dělají, s čím máte problémy?
1: Tak problémy třeba, to jsou feťáci, takže injekční stříkačky tady nacházíme. Vážně. A prostě bordel, plechovky od piva, ať to jsou mladí, starý, tak je to všechno prostě v jednom.
2: To je zvláštní, že se lidé tak chovají pořád ještě, no. Co?
1: Jo, jsou tady odpadkový koše, nehážou to do odpadkových košů a tady to prostě všude leží.
2: Musel jste třeba řešit nějaký konflikt, že jste volali policii?
1: Ano, ano, kvůli těm injekčním stříkačkám, co nacházíme třeba tady.
2: A stává se to tedy?
1: Ano, stává se to. Ale ne pořád, je to jednou tak nebo dvakrát do měsíce.
2: Já vím, že na mnoha nádržích byl problém, že se tam zdržovali třeba lidé bez domova, seděli v té hale zbytečně nebo obtěžovali druhé. Tohle třeba tady taky hlídáte?
1: Ano, všechno sledujeme. Sledujeme perony tady, jak se chovají, co dělají. Prostě, když si to vezmete, lidi jsou na peronu. Teďka nevíte, kdo, co někoho napadne a strčí ho do koliště. My už tam musíme jít, musíme to zabránit, nebo kouří tam. Prostě takovýhle věci my hlídáme.
2: Přebíhají vám lidé i koleje?
1: Ano, přebíhají. Tohle tady je hodně. Hodněkrát se to stává.
2: Když se něco takového stane, nebo vy zachytíte něco takového, tak jak to řešíte?
1: Jdu za ním a upozorním ho prostě, že za to je pokuta, že tam nesmějí líst a že tam nemají co dělat.
2: Jaká je ta pokuta?
1: To je od 2000 do 5000, to nám říkali policajti. Chlapi od městské policie.
2: Takže když jsou problémy, tak ve spolupráci s městskou policií?
1: Ano, vždycky je přivoláme a oni to řeší.
2: A čím ta práce pro vás? Jak dlouho to děláte?
1: Dělám to asi 4. měsíc. Baví mě to.
2: Čím vás to naplňuje? Protože je to s lidmi, je to s různými lidmi. Je to
1: naplňuje mě to tím, že můžu pomoct takhle lidem. Jako děti jsou tady, že je chráníme, nebo starší lidi. Nacházíme tady i třeba bezdomovce, takže i hned my je prostě vykážeme ven, že prostě tady nesmějí být, nemají jízdenku třeba, tak je vyšlem ven, mimo hlavní nádraží a takhle to tady je.
2: Až dojedete vlakem na hlavní vlakové nádraží v Jaroměři na Náchodsku, možná narazíte stejně jako já na...
1: Antonína Kadlece.
2: Tak, já děkuju za rozhovor, přeju co nejméně bezproblémových lidí a spíš těch příjemných, kteří ocení vaše práci. Díky moc, co vám děkuji.
1: Já taky děkuji, mockrát.

Jsem pradávných song, nepoznáš, je žalospev, more nevydá věc ten svět.

0: Výjimečný koncert můžete zažít zítra na hradě Pecka na Jičínsku. Krištova Rantaneb, putování do svaté země. Hrad Pecka zítra od 19 hodin 21 minut, to se bude snad dobře pamatovat. A průvodní slovo bude mít herec Saša Rašilov. Na Pecce se s ním můžete setkat. Hrad Pecka zítra od 19 hodin 21 minut. Mimochodem, kastelán hradu Pecka bude hostem Českého rozhlasu Hradec Králové tento pátek ráno 9:05. Novinky z letošní sezóny hradu Pecka tedy probereme i v našem vysílání. Tak to je hrad Pecka, teď ale zámecké léto. Celé prázdniny vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zveme na naše památky. Průvodcem je letos František Kinský. Tak mu teď předávám slovo, aby vás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska. Kam to bude dnes?
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem Na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

patříte mezi fanoušky vodáctví. Na Královéhradecku najdete několik řek vodních ke splouvání na kánoji nebo raftu. A mezi vyhledávané jednodenní výlety patří úsek Labe ze Dvora Králové nad Labem do Kuksu, kde řeka krásně meandruje. V půlce 10-kilometrového romantického úseku můžete zakotvit v přístavišti areálu Žirač, kde si dopřejete něco dobrého nebo si prohlédnete unikátní cyklomuzeum. Oblíbená je také v Královéhradeckém kraji řeka Orlice. Ta klidně meandruje mezi loukami a listnatými lesy v podhůří Orlických hor. A sjíždět můžete i Úpu od České Skalice nebo Metuji. Petra Ptáčka, vrátského instruktora, také přivítáme v tomto týdnu v jedné z radioporaden Českého rozhlasu Hradec Králové. Dá i rady pro začínající vodáky. Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Už jste se podívali na náš web hradec.rozhlas.cz, ještě jste to dnes neudělali. Spousta událostí, které jsme přidali, podívejte se hradec.rozhlas.cz, protože i pondělí 20. července ty jen události v Královéhradeckém kraji bohaté. Ostatně den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne nebude chybět mezi 17. a 18. hodinou. A spojíme se v tom čase také s Českým hydrometeorologickým ústavem. Hradec.rozhlas.cz, vše, co potřebujete vědět, i podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové. Na webu.

Co bude mezi Častolovicemi obcí Libel? Jak to vypadá s kompetenční žalobou prezidenta Pavla? I to vám povíme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Máme pro vás připravenou i předpověď počasí a dopravní servis Zelenou vlnu. Do 15. hodiny budeme ve společnosti Michael Jacksona.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 20. ročník country festivalu Pecka. 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka. 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. V Lomnici nad Popelkou jsou ode dneška uzavřené dvě ulice. Mezi Častolovicemi a obcí Libel povede nová cyklostezka a teploty v noci klesnou k 8 stupňům. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
6: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
5: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Řidiči v Lomnici nad Popelkou na Semelsku ode dneška nemůžou vjet do dvou ulic v lokalitě Želechy. Začíná tam oprava povrchu. Uzavírka potrvá do konce července.
7: Radnice potřebuje vyměnit asfalt na obou příjezdových cestách do Želech. V době uzavírky nebude možné na silnici výjíždět ani k domům. Zároveň si řidiči nedostanou přes Želechy do lokality Stružinec. Rekonstrukce je součástí kompletní výměny vodohospodářských sítí. Náklady dosahují 12 milionů korun. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tomáš Janková, Český rozhlas.
5: Na Rychnovsku pokračuje stavba nové cyklostezky z Častolovic směrem na Libel. Dělníci odtěžili svah u nové okružní křižovatky a připravili podklad pro betonáž. Zároveň začali stavět gabionovou zeď podél budoucí stezky a základy nového mostu přes řeku Bělou. Cyklostezka bude dlouhá bezmála 1,5 kilometru a hotová má být na přelomu října a listopadu. Městys za její výstavbu zaplatí 41 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí dotace Královéhradeckého kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a nadačního fondu Škoda Auto, říká starosta Častolovic Zdeněk Praus z Hnutí ANO.
8: Nejdražší na té cyklostezce je samozřejmě most přes řeku Bělou a odtěžení a výstavba gabionové zdi směrem ke novému kruhovému objezdu. Navazujeme na již udělaný cyklochodník, který nám vede z Intravilánu od základní školy na konec katastru obce zastavěné.
9: Sport.
5: Fotbalisté Sparty budou hrát na začátku srpna ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem. Pražané začnou dvojzápas doma. Hradec Králové čeká v případě postupu přes norské Tromsø ve třetím předkole Evropské ligy lepší z dvojice Besiktas Istanbul Midtjylland. Rozhodl o tom los ve švýcarském Lyonu. A tenistka Marie Bousková porazila na Live Sport Prague Open Španělku Bouzasovou Maneirovou 2x7-5 a postoupila do druhého kola. Na úvod turnaje naopak vypadla další Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 2x3-6 s francouzskou Dodénovou.
9: Počasí.
5: V noci čekáme polojasno až skoro jasno, na horách a ojediněle i jinde oblačno. Teploty klesnou k 8 stupňům, na horách až k 6. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle občasný déšť nebo přehánky. Ty budou na horách četnější a večer pak budou ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Trutnovsku pokračuje oprava svahu na silnici mezi Hrtvíkovicemi a Javorníkem. Objízdná trasa vede přes Pilníkov, Chotěvice a Hostiny.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dnes odpoledne a v této hodině se zastavíme v zahradě zámku v Dětenicích, kde nám čarodějnice Žizelda představí nejen dvě nové dětské stezky, ale i sebe. Zjistíme, kde je rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové a po půl čtvrté pro vás otevřeme Radiobazar. Opět po neděli můžete inzerovat v našem vysílání, prodávat, nakupovat, vyměňovat, darovat, něco sehnat. Bude to na vás po 15. hodině 35. minutě. Pondělí 20. července. Krásné letní odpoledne přejeme i se skupinou No Name, Marí Rotrovou, Lucí Bílou, Leonou Machalkovou, Karlem Zichem nebo Abou. To je hudební nabídka této hodiny vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme rádi, že jste s námi 20. července. Dobré odpoledne.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tady velká letní soutěž, pokračuje až do konce července. Zdravíme vás, dobrý den, dobré odpoledne, Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, zdravím vás, posluchačka Tereza Zlinecká.
1: Jenom pro kontrolu, ještě jste se nedovolala do velké letní soutěže?
2: Ne, ještě ne.
1: Zlinecká nedovolala, jaké máte pondělí 20. července?
2: Tak pracovní, ještě pracovní, až příští týden nám začíná dovolená.
1: Ještě pracovní, ale říkáte to docela s úsměvem, takže to asi jde, daří se.
2: Jo,
1: už to je asi to těšení se na tu dovolenou, že člověk
2: přesně,
1: už je myšlenkami někde jinde.
2: Ano.
1: Tak co vám věnujeme v tuto chvíli? Knihu z nakladatelství Kazda Dívka v bouři, čtení třeba i na tu dovolenou, ale zajistila jste si postup do slosování o let balónem. Letěla jste někdy?
2: Neletěla, ale jako já se totiž bojím výšek a můj manžel ten by strašně chtěl letět.
1: Já rozumím tomu, takže pro manžela byste to vyhrála. Let horko vzdušným balónem. A ještě by mohl někoho vzít, nějakého parťáka, protože je to pro dva balónové nebe. Tak držíme pěstě, ať to dopadne i v tom závěrečném slosování. Užijte si knížku, užijte si hlavně tu dovolenou za týden a vydržte ještě chvíli u telefonu. Hezké odpoledne přejeme. Dobrý den.
2: Děkuju, krásné léto všem.
1: Posluchačka z Hlinecka, která teď měla štěstí ve velké letní soutěži. A kdo další? Poslouchejte pozorně. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Pohádky, to jsou dvě nové stezky pro děti v zahradě zámku v Dětenicích na Jičínsku. Čarodějnicí Žižzeldou, která v zámeckém areálu přižije od nepaměti, se nechala doprovodit Vaďka Vildová. Tak se teď seznamte i s Čarodějnicí Žižzeldou.
1: Jsem v dobrých čarodějných rukách čarodějnice Žižzeldy, takto Kateřiny Antošové. Dobrý den.
2: Pěkné pozdravení.
1: Kam jste mě zavedla?
2: No, nacházíme se v zámeckém dětenickém parku a zrovna jsme na stezce, při které děti můžou plnit úkoly a díváme se na zatoulané pohádky.
1: Ale také se díváme na nádherný javor. Ten je možná starší než vy?
2: No, to starší než já nebude, ale 100letý je. Tyhle ty starý stromy, co tady můžeme vidět, sázel do zdejšího parku hrabě Wessenberg. Patřil do řádu maltéských rytířů.
1: Právě jsme na té dětské stezce, ale má jiný název ještě.
2: My tady máme úplně totiž nově, od začátku prázdnin pro děti, takovou soutěž. A to se jmenuje Tajemství dětenického panství. Dostanou děti, když přijedou, takovou mapičku a plnějí podle ní úkoly v parku, na zámku, v krčmě luští rébus. No a zkrátka zábava pro celou rodinu.
1: Tamhle vidím nějakou pařezovou chaloupku.
2: A když se projdeme ještě kousek dál, tak uvidíme perníkovou chaloupku a dokonce v zámeckém parku najde u děti i peklo. Máme stezky jak pro malé děti, tak pro větší děti, takže každý se tu najde.
1: A abyste věděli, že Žižzelda není jen tak nějaká Žižzelda. Ona už tady je spousty a spousty let. Jak jste se sem dostala?
2: No, to je úplně jednoduchý. Za prvý, já už to od 380 nepočítám, takže přesně jim to nepovím. Ale náš pan majitel, když zámeček koupil a když ho opravoval, tak mě našel ve sklepě a říkal, no ty jsi taková krasavice, tebe já budu ukazovat turistům. Takže jsem tu vlastně od nepaměti.
1: A nejen turistům, my jsme vás mohli i vidět ve filmu. Taková jste krasavice. Objevila jste se v Princi Mamánkovi. Tady se natáčela část z toho filmu, vidíte?
2: No, podstatná část, tady vlastně princ Mamánek na Dětenickém zámku bydlel. A je to pravda, no, tam jsem si Žižzeldu zahrála taky.
1: Když ne Žižzeldu, tak jste hrála ještě v další pohádce, i když, jak jste říkala, epizodní roli.
2: To byla pohádka Žachanda a tam jsem zase hrála takovou dvorní dámu, vlastně princezny, takovou chůvu bych tak spíš řekla, než dvorní dámu.
1: A my ještě Žižzeldu odtajníme. Ona nevždy je čarodějnicí. Ona je také velice znalou průvodkyní, jak jsem se před chvílí přesvědčila, protože jsme tady natáčeli zámecké léto.
2: Mě strašně bavila historie a já jako vlastně dítě naši tady v Dětenicích měli chaloupku, kterou si opravovali, zvelebovali. Já jsem samozřejmě od pamětníků znala spoustu příběhů o dětenickém zámku. No a když potom vlastně se zámek otevíral a naskytla se tady ta možnost, tak jsem měla zájem, protože tady je historie v Dětenicích opravdu bohatá a mě třeba strašně zajímal řád maltéských rytířů, kteří tady pobývali. Tak vlastně slovo dalo slovo a od té doby jsem tady.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Už jste někdy byli na stezce Korunami stromů? My se tam teď vypravíme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Janských Lázních přímo na stezce Korunami stromů se dnes koná akce Dravci na stezce a my tam máme naši létající reportérku Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzanu Boučkovou. Zuzko, ty tam prý kroužíš už od rána, jak to z té ptačí perspektivy vypadá? Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z korun stromů. Vzala jsem to poctivě od kořenů z podzemní expozice až sem nahoru a musím říct, že výhled je dnes sice pod mrakem, ale pěkný. A rozhodně tu nejsem sama. Návštěvníků je tu plno, rodiny z kočárky, všichni zkoušejí udržet rovnováhu nad tou dřevěnou propastí, ale hlavním středem pozornosti jsou tu dnes úplně jiní borci. Přímo pod stezkou totiž sídlí dočasné šlechtické sídlo. Je tu vír velký, orel, puštík, poštolka obecná a další dravci. Návštěvníci obdivují majestátně vyhlížející dravce. Ti nejodvážnější si dokonce nechávají tyhle úžasné ptáky posadit na ruku se speciální rukavicí. A já osobně jsem zkusila si vyměnit pohled z očí do očí s jedním vírem. Ten jeho hluboký, moudrý pohled mě zaujal.
0: Víří autorita se zkrátka jen tak nezapře. Ano. Ale my víme, že tato setkání s dravci na stezce nejsou jen zábavou pro fotky do rodiny. Ale tato akce má přece jen hlubší význam, je to tak?
2: Ano, je to tak, máš pravdu. Celé to tu sice vypadá hravě, ale na pozadí je obrovský kus záslužné práce. Akci totiž se stezkou Korunami stromů spolupořádá nezisková organizace Dotkni se křídel. Její členové se specializují na takzvanou falcony terapii. To je úžasná věc, léčení a terapie pomocí dravců pro handicapované nebo nevidomé děti i dospělé. A skvělé je, že každý dobrovolný příspěvek s focení zdravci putuje právě na podporu jejich činnosti. Takže lidé si odnášejí nejen skvělý zážitek, ale i dobrý pocit, že pomohli. Mimochodem ve 3 hodiny tu proběhla již druhá zábavná hra s poštolkou přímo mezi dětmi. Opatrné chování a průlety dravce mezi dětmi, které se různě řadily pod stezkou, to bylo na jednu stranu něco velmi zábavného, ale také magické.
0: Divoká příroda na dosah ruky. Předpokládám, že pokud by to někdo dnes už nestihl, bude mít ještě šanci. A slyšel jsem správně, že v Janských Lázních mají spadeno nyn na dravé ptactvo, ale i na čtyřnohé obyvatele lesa.
2: Ano, je to tak. Pokud to nestíháte dneska, dravci na stezku přiletí i v další prázdninové pondělky. Na každý den je tu připraven nějaký výjimečný, zajímavý program. A samozřejmě medvědi, ti jsou tu hlavními hvězdami stále. A já už pomalu mířím k tomu 80-metrovému suchému tobogánu, protože dolů ze stezky jdu jednoznačně stylem sjezdu.
0: Říká naše reportérka Zuzana Boučková, která na místě poctivě fotí, natáčí, vše bude na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, Facebooku, Instagramu, podívejte se na hradec.rozhlas.cz. Takže pokud chcete vše vidět, budete mít příležitost. Děkujeme za informace a zdravíme našeho rozhlasového stopaře.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Teď si dáme 2 písničky a pak vás v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Zich, Katapult a pak insertní 7-minutovka, kterou máte tak rádi a mnozí na ní čekáte. Hezké

0: Bazar.
1: A je to tady, pondělí otevíráme inzertní 7minutovku ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Prostor pro vás a vaše inzeráty.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne. Dobrý den. Tak někdo tam je, ale neodpovídá, vezmeme dalšího posluchače, nebudeme ztrácet čas. Radio Bazar Českého rozhlasu, hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Prosím vás, potřeba bych prodat album známek, lištovou lištu na sekačku, na teru a obracák konskej, přizpůsobený za traktor, a pak obracet a schrnovat špíce z tavary a elektro tříkolku pracovní.
1: Dobře.
3: Je to na 603 710 960.
1: Kam se dovolám, odkud nám to nabízíte všechno?
3: Tady za Hradecko.
1: Hradecko. Děkujeme pěkně, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. Elektrotříkolka, schrnovat spíčce, obracečka, lišta na sekačku, album známek, něco pro sběratele. 603 710 960, telefonní číslo na posluchače z Hradecka. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar zdraví vás, hezký den, hezké odpoledne.
4: Dobrý den, já vás také zdravím a měl bych přenosné klece na papoušky a hlodavce a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice.
1: Děkujeme za klece, zdravíme do České Skalice.
4: Děkuji moc a přeji vám pěkný den.
1: Mám samozřejmě také. Kdo má zájem o klece, zavolá na číslo 731 347 275. Kmání jsou v České Skalici. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Já prodám matraci Memory Favorit, paměťovou, výška 18 cm, šířka 180, délka 200, 14 dní použitá, je jako nová, původní cena za 8 tisíc a prodám ji za 4. Trutnovsko a číslo moje je 739 466 250.
1: Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, hezký den. Paměťová matrace 739 466 250, pokud o ní máte zájem. V plném proudu je Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, naše telefonní číslo je 726 46 46 46. A teď prostor pro vás, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já volám z Trutnovska. Byly by tady na prodej stoly skládací, které jsou kulatý a když se rozloží, tak z nich je elipsa. Jsou v průměru asi kolem 80 cm a ještě je polohovací výška. Potom byly by tady elektrický nebo elektronický varhany a různý židle. Tak to je, jo, ještě je tady klec na papouška. A to je asi zatím všechno. Je to na číslo 605 169 236.
1: Děkujeme pěkně, také hezký den přejeme. Kdo má židli, bydlí, židle nabízí pán, klec na papouška, varhany, skládací stoly. 605 169 236, telefonní číslo, kam si můžete zatelefonovat o další informace. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, zdraví vás, dobrý den, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, jste to vy?
7: Dobrý den. Já bych prodám Babetu 210, dvourychlostní, plně funkční, dobrý stav. Cena by byla 12 500 a číslo telefonu 773 089 581 a je to Náchod.
1: Náchod, dvourychlostní Babeta. Děkujeme, mějte se pěkně. Naschledanou.
7: My taky,
1: 773 089 581, pokud máte o Babetu zájem, ještě máte chvíli na to, abyste se také pokusili spojit s Radiobazarem Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme stále otevřeno. Dobré odpoledne, dobré pondělní odpoledne, zeslabte si rádio, děkujeme.
0: Dobrý den, já bych prodal nový velký mobilní grill, je vhodný na opékání prasat, ovcí, kýt, bůčku, párku a všeho ostatního, příkony 220 V, plynová regulace otáček, je možnost celoročního provozu a s ním je snadná manipulace, protože je na kolečkách. Ještě by to byla řezačka kopří fajné píce, má dva stoly, jeden pracovní, jeden odkládací, je zakapotonovaná 380 V, hodná pro chovatele drobného hospodářského zvířete. A další by to bylo prodloužené kalové čerpadlo 120 cm, je vhodné na čerpání bazénu, studní, výkopu, septíku a tak dále, bere Jusčí kal, je to všechno Hradec Králové na telefonu 739. 772-746, děkuju.
1: Děkujeme také. Prodloužené kovové čerpadlo, řezačka kupři, fajné píce a mobilní grill 739-772-746, telefonní číslo posluchače.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Zvlášť pokud vám nějaký inzerát utekl, nestačili jste si třeba poznamenat telefonní číslo v audioarchivu Českého rozhlasu Hradec Králové, najdete a můžete si zpětně přehrát i radiobazary z minulého týdne. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v pondělí odpoledne.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

malou chvíli skupina Elána Zalíbení. Cestovatelskou talkshow Petra Voldána s fotografem Václavem Šilhou si připomeneme v našem vysílání dnes po 18. hodině. A události dnes mapuje Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. Spojíme se také s meteorologem, abychom se zeptali na počasí i výhled. Humoriáda už je připravena, Jiří Ptáčník bude jejím hostem. Budete společně s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Do humoriády Českého rozhlasu můžete po 16. hodině zatelefonovat nebo napsat. Karel Sladký přeje hezké odpoledne. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás dál zdravíme a přejeme příjemný 20. červencový den. Krásné letní odpoledne s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Mezi Jaroměří a Starkočí zítra začne vlaková výluka. Vysoká nad Labem projektuje nový obecní dům. Británie má nového premiéra a zítra čekáme ojedinělý slabý déšť nebo přehánky. Dobré odpoledne u zpráv přeje Tomáš Mysliveček. Na trati mezi Jaroměří a Starkočí zítra začne plánovaná výluka. Kvůli údržbě kolejí budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Přímé i zastávkové spoje pojedou podle výlukového jízdního řádu v úsecích Jaroměř Trutnov, Starkoč Červený Kostelec a Jaroměř Česká Skalice Starkoč. Omezená bude přeprava jízdních kol a kočárků. Autobusy nemusí navazovat na obvyklé přípoje. Výluka skončí 27. července. Vysoká nad Labem na Hradecku připravuje výstavbu nového obecního domu za desítky milionů korun. Kromě nového sídla obecního úřadu počítá projekt například i s poštou, lékařskou ordinací nebo kulturním sálem. Stav popisuje nezávislý starosta Jiří Horák.
2: Teď už se projektuje ke stavebním povolení. Pokud to dobře půjde, tak to stavební povolení půjde ke konci roku a nebo příští rok na jaře. Teoreticky příští rok by to mohlo stát, ale prakticky ne, to bude asi až další rok.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD má v Číně za sebou první jednání. V Šanghaji se setkal se zástupci městského shromáždění lidových zástupců. Spolu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Františkem Chaloupeckým také zahájil obchodní a hospodářský dialog.
3: Do Šanghaje přiletěla zhruba 20 podnikatelů. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ocenil na úvod možnost prezentovat české firmy v Číně.
4: Je také pozitivní, že mise není úzce zaměřená, ale týká se nejen průmyslu, ale ve velké míře také turistice a cestovnímu ruchu.
3: Podle Okamury je úkolem cesty hlavně otevřít diskuzi ohledně posílení nejen obchodních vztahů.
5: Je potřeba nejprve ty vztahy normalizovat, navázat je, získat vzájemnou důvěru.
3: Předseda sněmovny Okamura je prvním z českých ústavních činitelů po 7 letech, který vyrazil na cestu do Číny. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Nový britský premiér Andy Burnham slíbil, že představí nový politický i ekonomický model fungování země. Řekl to v úvodním projevu krátce poté, co ho král Karel III. Jmenoval do funkce. Burnham připomněl, že je 7. šéfem britské vlády za posledních 10 let a přislíbil rozsáhlé změny. Plánuje například předložit 10letý plán, který zemi vyvede ze současné situace.
6: Británie musí ukázat světu, že dokáže znovu obnovit svou stabilitu. Vím, že lidé mají politiky dost. Rozumím vám a chci k vám být upřímný. Nebyli jsme dost dobří, odteď ale budeme lepší. Z tohoto okamžiku uděláme zlomový bod, který přinese Británii největší změny za posledních 40 let.
1: Burnham je bývalým starostou Manchesteru. V čele lejbristické strany i britské vlády po 2 letech nahradil Keira Starmera.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle občasný déšť nebo přehánky, na horách četnější a večer budou srážky ustávat. Zítřejší teplotní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda dvou osobních aut teď komplikuje dopravu v Jiráskově ulici v Číně. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
8: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
7: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
8: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
7: Jak to?
8: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
7: Co třeba?
8: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
7: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď tě nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať můj absolutní koniec v televizii. Pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže je tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral. A končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježiš Maria, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarie, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no ty je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak nejdomsky české za sebou?
1: No, jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No, ježišmarja, ano.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na to, no, samozřejmě to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no,
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, že bych šel domů a říkal, zejď tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Stáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinomaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak má...

0: Speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod, děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste. Když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratí. Jo. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nocu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se toho nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprintě na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Byli tam nějaký Američani, Rusi, Francouzi, Němci, samozřejmě mezi nimi tento Manfred, čtvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A já tam vidím to Manfreda, tak jsem si povedal, no toto já přece nemůžem nechat len tak, to já musím nějak využít. Ještě jsem nevěděl jak, ale něco řekl, musím na to povedať. No tak jsem povedal prvá a čtvrtá dráha, teda Manfred, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mám Manfred náskok. Suverénne zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverénne zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to jsi nemohl říct nějak jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Tak čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robit? No, prosto. A já jsem mal takovou hlášku ještě peknou, jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, no mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlenka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500

0: všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
1: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
2: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
1: připraveni
2: a byli jsme už zasvícený, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit je, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
1: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
2: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
1: To je
2: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
1: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Půjčte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady, promiňte, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací?
2: Ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já, která jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck. Kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčíkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu, mějte se.
4: Dobře, taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavný postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to hrozně, Steinmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu a to tam a pak zase Šláfvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozpilování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to a oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvodčí, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvodčí, žerou a serou. S tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele.
4: Ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne.
4: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. Ale to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídáte jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To jedině,
1: ale to si se bál, jinak ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo
4: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne. Ne,
1: nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, anebo zhruba aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole opal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jak se to mělo, u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčí. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženská, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byli ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Žně v Královéhradeckém kraji pokročily do pětiny. Vlakovou zastávku Pardubice město využívá stále víc lidí. Evropská komise uvalila pokutu na internetové tržiště AliExpress a zítra čekáme ojedinělý slabý déšť nebo přehánky. Zprávy má Tomáš Mysliveček a přeje vám pěkné odpoledne. Žně v Královéhradeckém kraji i přes bouřky a přehánky ve druhé polovině minulého týdne pokračují. Zemědělci do neděle posekali 18% ploch s obilím. Průběžné výnosy jsou nižší než loni, ale v republice nadprůměrné. Nejdál je sklizeň ozimého ječmene, která je hotová z téměř 90%. Vyplývá to z dnešních dat ministerstva zemědělství. Mostek na Trutnovsku připravuje výstavbu dvou nových sportovišť. Obci ale zatím chybí peníze a podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové tak termíny výstavby záleží na případných dotacích.
4: Řešíme projekt na výstavbu tělocvičny vedle základní školy, která nám tady zoufale chybí, protože základní škola disponuje pouze učebnou tělesné výchovy. A hotový projekt máme i na víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou v areálu fotbalového hřiště a hledáme dotační tituly vhodný.
3: Vlakovou zastávku Pardubice Centrum využívá stále více cestujících. Ve všedních dnech na ní podle Českých drah nastoupí nebo vystoupí přibližně 1200 lidí, o víkendech kolem 400. Zhruba 80% cestujících míří do Hradce Králové nebo odtud přijíždí. Během letních prázdnin ale provoz o něco slabší než ve školním roce.
5: Nejvíc cestujících bývá za běžného školního provozu v ranní špičce, kdy na jeden vlak nastoupí nebo vystoupí kolem 50 lidí. U většiny spojů je to jinak zhruba 20 až 30 cestujících. Zastávku zprovoznili České dráhy před 2 lety a zastavují tam vlaky ze směrů Hradec Králové a Chrudim. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Komise firmě zároveň nařídila přijmout nápravná opatření.
6: Sport.
3: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlašovat jasné ukončení reprezentační kariéry nechtěl vzhledem k tomu, že už to jednou udělal. 35-letý záložník Hradce Králové to řekl v rozhovoru s novináři. A v americkém Oklahoma City začíná mistrovství světa ve vodním slalomu. Do úvodní disciplíny časovky kajak krosu mužů jako první z Čechů před 17:30 na jeho času nastoupí Vít Přindiš. Následovat budou Jakub Krejčí a Matyáš Novák.
2: Počasí.
3: V noci čekáme polojasno až skoro jasno, na horách a ojediněle i jinde oblačno. Teploty klesnou k 8 stupňům Celsia, na horách až k 6. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle občasný déšť nebo přehánky, ty budou na horách četnější a večer budou ustávat. Zítřejší teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S opatrností projíždějte obcí Čestice na Rychnovsku. Osobní auto tam nabouralo do sloupu. Nehoda je bez zranění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: čem jsme v pondělí 20. července vysílali Český rozhlas Hradec Králové a co sledovali naši reportéři? Sledovali jsme vývoj cen benzínu a nafty v Královéhradeckém kraji. Detaily v této hodině. Nabídneme aktuální rozhovor s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Aktuální předpověď i výhled pro další dny. Ukradený prameník se vrátí do pražských Ďáblic. Ve slévárně na Trutnovsku vzniká jeho bronzová replika. O co jde, uslyšíte. Den v kraji s datem 20. července, který vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Teď to shrne Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Na frekventované silnici 1/37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na tahu od Jaroměře do Trutnova a východních Krkonoš dnes kvůli stavbě dálnice D11 začal kyvadlový provoz. Omezení tam potrvá rok. Řidiči by podle policie měli cestu plánovat s časovou rezervou. Vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ode dneška už o cenách rozhodují samotní majitelé a provozovatelé čerpacích stanic. Kolik stojí tankování na Náchodsku a v polském příhraničí, prozradíme za pár minut. V Hostinném na Trutnovsku se v 18 hodin sejdou zastupitelé. Budou projednávat i zprávy České školní inspekce a inspektorátu práce o ukončených šetřeních v místní základní a mateřské škole Karla Klíče. Inspekce školu prověřovala po stížnostech části nespokojených rodičů a bývalých zaměstnanců. Ti v zimě vyzvali radnici, aby odvolala ředitelku školy Ditu Mrázkovou. Vadila jim mimo jiné vysoká fluktuace zaměstnanců. Město tehdy slíbilo, že situaci na škole prověří. Městské muzeum Nové Město nad Metují na Náchodsku nově nabízí prohlídky historického centra. Zájemci si ho můžou projít každé pondělí do konce letních prázdnin. Průvodce je seznámí s příběhy spojenými s městem, jeho obyvateli i známými osobnostmi. Každá procházka má podle průvodkyně Anny Likavcové jiné téma.
3: Prohlídky letos propojují tři výročí. 525 let od založení města, 500 let od velkého požáru a 100 let od návštěvy prezidenta Masaryka. Začínají každé prázdninové pondělí ve 14 hodin. Kapacita je omezená, proto si své místo předem rezervujte přes informační centrum.
2: V Hradci Králové začala pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu na Eliščině nábřeží. Jediný plavecký areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do pátku 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra v městských lázních zůstává po celou dobu odstávky bez omezení. A lidé zároveň můžou využívat taky venkovní slunou loučku. Správa železnic vypsala výběrové řízení na přestavbu železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Nejvyšší nabídková cena je necelých 2,5 miliardy korun. Zahájení prací je v plánu začátkem příštího roku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Sledujeme události 20. červencového dne. Český rozhlas Hradec Králové. Jak víte, po více než 4 měsících, poprvé od 8. dubna, mají provozovatelé a majitelé čerpacích stanic možnost prodávat benzín a naftu bez vládních omezení. Vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Za kolik je dnes možné natankovat na Náchodsku a v polském příhraničí? To zjišťoval reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Václave, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne tobě i posluchačům. Tak na Náchodsku je možné koupit litr nafty za 37,50. Tuhle cenu má například CDS Náchod nebo Tank Ono Vysokov. Čerpací stanice Robin Oil v Vertyni v Podkrkonoší prodává naftu za 38,90, no a Shell v Náchodě ještě o korunu dráž. Co se týká benzínu, tak Natural 95 nabízí CDS Náchod a Tank Ono Vysokov za 39,50. Robin Oil v Vertyni v Podkrkonoší za 40,50 a Shell v Náchodě za 41,90. Z těch velkých a frekventovaných čerpacích stanic v tomhle přehledu chybí Orlen v Náchodě. Tahle pumpa je dnes kvůli technickému čištění mimo provoz. Orlen v Novém Městě nad Metují prodává nejlevnější benzín za 40,90 a naftu za 38,90.
0: Tak si nám to 20. července pěkně zmapoval. Lidé v příhraničí v minulosti jezdili pro benzín a naftu do sousedního Polska. Jaké jsou aktuálně ceny tam?
1: No, tankovat v Polsku se momentálně řidičům nevyplatí. Těsně za hranicemi se cena základní nafty pohybuje v přepočtu kolem 42 korun. Cena benzínu Natural 95 je těsně nad 40 korunami za litr.
0: Václave, a je možné, že paliva v příštích dnech nebo týdnech zdraží?
1: Je to možné, důvodem je situace na Blízkém východě. A samozřejmě nejenom tam, velkoobchodní ceny paliv proti červnovým minimum vzrostly o víc než třetinu a situace kvůli konfliktu v Iránu a samozřejmě i válce Ruska s Ukrajinou zůstává nestabilní. Další vývoj na českých čerpacích stanicích proto bude záviset především na dalším vývoji světové ceny ropy, rafinerských maržích a samozřejmě také kurzu koruny k dolaru.
0: Mluvili jsme o cenách nafty a benzínu. Informace měl reportér Václav Plecháček. Díky a příjemný zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Český rozhlas Hradec Králové, je pondělí 20. července. Přejeme krásné letní odpoledne.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Sleduje situaci. Dobrý den, dobrý podvečer, Jaroslave.
2: Dobré odpoledne.
0: Překvapí nás ještě po něčím dnes počasí?
2: Já myslím, že ne. Lidé, co jsou na horách, tak těm to zůstane chviličku ještě pomaličku stejný, to znamená nějaká výjimečná přeháňka. Tady dole už by se přeháňky žádné objevovat neměly, ba co víc, ta oblačnost by postupně měla ubývat a na noc by se mělo v podstatě vyjasnit polojasno až skoro jasno s tím, že může být ojediněle i oblačno, na horách oblačno zůstane.
0: Do jakého rána se probudíme?
2: Docela do slunečného rána, ty nejnižší noční teploty budou hodně podobné těm dnešním, 11 až 8 stupňů Celsia, vítr v noci, ten bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, no a přes den polojasno až oblačno, takže takový podobný den jako dnes, s tím, že v průběhu dne může být až zataženo a výjimečně se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky, zase na těch horách ty srážky budou četnější a večer pak budou ustávat. 19 až 22, takže opět schoda i v teplotách, zítřejších maximech a na horách 11 až 14 a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, takže trošičku o menší rychlosti, o menší síle bude ten vítr.
0: Co středa?
2: Ve středu, tam to bude hodně zase podobné, akorát teploty malička to vyšší, jasno až polojasno, zase v průběhu dne postupně oblačno až zataženo a výjimečně se objeví přeháňka, zase na horách ty přeháňky se budou objevovat častěji. Minimální teploty 11 až 7 stupňů Celsia, maximální teploty 20 až 24 stupňů a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Na co hezkého se ještě můžeme těšit v tomto týdnu z pohledu meteorologů?
2: No tak já si myslím, že ten, kdo má rád vyšší teploty, tak určitě si přijde na své o víkendu, aspoň podle zatím současných materiálů to vypadá tak, že o víkendu se nám docela razantně oteplí a v neděli teploty by měly dosahovat až 30 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček, my si to samozřejmě zkontrolujeme ještě, tak ale víme, v pondělí výhled jsme také dostali z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za aktuální předpověď a příjemný zbytek služby, Jaroslave.
2: Nápodobně i vám, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: čem jsme v pondělí 20. července vysílali. Hned v dobrém ránu jsme vám představili nejnovější detektivku Ondřeje Krotila, který se jako badatel autor zaměřuje hlavně na skutečné zločiny, nevyřešené vraždy, špionáž a záhadná zmizení. Ondřej Krotil byl hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Celý rozhovor s ním už je na webu hradec.rozhlas.cz. Připomeňme, že napsal knihy z žánru literatury faktu, kriminalistické otazníky a Zabiju tě pro pár stovek. Vražedný životopis Ivana Roubala. Dnes jsme vám tedy představili v dobrém ránu ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jeho nejnovější počin a na knihu se ho ptal Jakub Schmidt.
1: Je to první detektivka?
2: Ano, je to první detektivka a nápad vlastně pochází už někdy ještě z doby před covidu, kdy jsem usiloval, že by se to mohlo hodit jakoby námět pro televizi. A ten nápad nebyl vyslyšen a tak jsem si říkal, že prostě napíšu detektivku a pustil jsem se do toho a ve čtvrtek vychází.
1: Paráda, jmenuje se Kdo umlčil skály a vychází, ale teda musíme říct ze skutečných zase případů kriminalistických, do kterých
2: tak
1: jste se pustil v minulosti.
2: Tak
1: můžeme představit ty příběhy, ze kterých to vychází?
2: Jde vlastně o příběh tří trampů, který zemřeli za záhadných okolností v Hřenských skalách a není pochyb, že vlastně došlo k vraždě, ale dodnes nebyla vůle tuto trojnásobnou vraždu vyřešit.
1: To byl ten kulový blesk?
2: Ano, to byla vražda kulovým bleskem. Dodnes je to oficiálně, není vyloučeno, že to opravdu bylo kulovým bleskem, teda to tvrdí státní instituce, státní zastupitelství v Ústí nad Labem. A vlastně napsat fikci je vlastně jediný způsob, jak se smířit s tím, jak tuhle hlubokou nespravedlnost prostě, jak se v tom jako realizoval v této nespravedlnosti.
1: Myslíte v nespravedlnosti vyšetření toho případu? Protože vy jste mi říkal, že tušíte, jak to tenkrát bylo, ale vlastně to nemůžete napsat, že to tak skutečně bylo,
2: ano. Protože
1: nejste vyšetřovatel žádný.
2: Samozřejmě, je to oficiálně odložený a mám tušení, jak to bylo. Dokonce se tam objevili noví svědci, noví podezřelí, kteří jako léta odváděli pozornost od vyšetřování, jsem o nich naprosto přesvědčený, ale prostě nedá se to prostě na plnou, jak říkám, hubu prostě říct. No.
1: A proč oni si mysleli tenkrát, nebo to uzavřeli s tím, že to byl kulový blesk, že je prostě tam zabil kulový blesk?
2: Byl tam úplně jiný zájem, tam šlo pravděpodobně o zájmy vojenské rozvědky a mezinárodní nebo přeshraniční spolupráce s tehdejší NDR. Nějaká agenturní výměna. Tohle přesně se neví do detailu, ale je to velice pravděpodobné.
1: Takže se to muselo prostě zahladit, ututlat.
2: Přesně tak.
1: A vymysleli si, že by to mohl být kulový blesk?
2: Největší pitomost se napadla a prosazovali.
1: No a jak to teda bylo podle vás? To se dozvíme v tom příběhu asi.
2: To se dozvíte v tom příběhu. Nerad bych to prozrazoval a myslím si, že jsem vynaložil veškerý síly prostě proto, aby ten čtenář si udělal obrázek sám.
0: To bylo to nejzajímavější z ranního hosta. Celý rozhovor s Ondřejem Krotilem na našem webu hradec.rozhlas.cz můžete si pustit. Den v kraji.

0: Letní informační servis.
1: V Královéhradeckém kraji najdete několik řek vodních ke splouvání na kánoji nebo raftu. Mezi vyhledávané jednodenní výlety patří úsek Labe ze Dvora Králové nad Labem do Kuksu, kde řeka krásně meandruje. V půlce 10-kilometrového romantického úseku můžete zakotvit v přístavišti areál Žireč, kde si dopřejete něco dobrého nebo si prohlédnete unikátní cyklomuzeum v Žirči. Oblíbená je také řeka Orlice, která klidně meandruje mezi loukami a listnatými lesy v podhůří Orlických hor. A sjíždět můžete teď o prázdninách i Úpu od České Skalice nebo Metuji. Možnost vyžití mají také turisté v Úpici. Pod Jestřebými horami jsem natáčel s Janem Balcarem.
2: Tady, jak koukáme z okna, tak to je dům, kde žila rodina Čapkových. Doktor Čapek Antonín je tatínkem bratrů Karla Josefa a jejich sestry.
3: No teď tam sídlí policie České republiky. Jste hlídání.
2: Je to paradox, ano, policie České republiky. Ale kdyby někdo chtěl, může se tam jít podívat, je tam taková pěkná expozice ze života celé rodiny.
3: Jsou prázdniny, no na to, že jsou prázdniny, tak docela to Úpické náměstí tady žije. Hodně aut zaparkováno.
2: Tak tohle není úplně standardní náměstí, i když Úpice nemá takové přirozené centrum. Náměstí je nahoře Tomáše Garrigua Masaryka, ale je pravda, že tady v této části se nachází hlavní život. Tam, jak je parkoviště, tak tam měli bratři Čapkové, nebo celá rodina Čapkových, tam měli krásný park a měli tam svoji zahradu.
3: Aby si posluchači udělali představu, v jaké části Úpice teď jsme.
2: Je to pod městem, naše ulice tady je pod městem, tohle je bratří Čapků, tamhle je poliklinika, před válkou tady byl soud, po levé straně a nad tím je velká knihovna a městský sál.
3: My jsme teď v sídle vaší místní akční skupiny a několik kanceláří, spousta počítačů programů. Máte přehled, když se zeptám na nějakou zajímavou nejbližší akci, hned mi řeknete. Já si myslím, že léto na Trutnovsku je určitě bohaté. Spíš se zeptám, kde třeba lidé najdou podrobné informace, nebo kde by chtěli konkrétně vědět o některých akcích.
2: Snažíme se vést na našich webových stránkách kjh.cz nejucelenější přehled všech akcí. Samozřejmě, když přijde Skladského Mezí nebo z Trutnovska ze severní části pozvánka na nějakou akci, taky tam také zveřejníme. Potom zároveň spravujeme webové stránky svazkům, jako je Svazek obcí Jestřebí hory a nebo Společenství obcí pod Krkonoší, ale na kjh.cz najdete nejvíce.
0: Letní informační servis.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Na čem teď pracují řemeslníci ve slevárně v Horní Kalné v Královéhradeckém kraji, to vám povíme už za 4 minuty. Dobrý podvečer.

0: Vodní dílo Prameník se má vrátit do pražských Ďáblic. Slyšeli jste někdy o Prameníku, o tomto vodním díle? Nehodlévání teď pracují řemeslníci ve slévárně v Horní Kalné v Královéhradeckém kraji. Autorem původního bronzového díla je sochař Vladimír Kýn. Vytvořil ho v 60. letech minulého století a mezi paneláky v ulici Famfulíková stálo do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela znova vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho prameníku dělá jeden den. Jak v začátku, když natřeme, potom máčkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
1: Když se třeba právě podíváme na ty obrázky, tak co se liší, tak je třeba barva. Jak s touto bude ta zůstane tak, jak je?
4: Určitě ne. Určitě to, co vidíte, je vlastně hrubý, jakoby opracovaný, nahrubo opracovaný bronz. Jsou tam i takové jakoby fleky, až bude socha úplně kompletně hotová. To se taky budeme muset ještě domluvit s paní autorkou, do jakého odstínu budeme tu sochu patinovat.
5: Jsem přivlažit takové jeden, no ale jak ta trubička tam
4: do toho
5: pak bude.
4: Já do toho možná vstoupím.
6: Ukážu, tak to vypadalo,
5: tady,
6: jo.
5: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 lavůrky, takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda. Nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku a až to přeteče, tak to steče do toho dolního bazénku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Aktuální dění 20. července je za námi. Ještě co pro vás Český rozhlas Hradec Králové chystá na zítřek, úterý 21. července. Co budeme sledovat, o čem budeme vysílat? Archeologové objevili v Opočně pod Orlickými horami pozůstatky středověkého opevnění města. Nález pomůže upřesnit rozsah středověkého hradiště. Téma pro vás zítra zpracujeme. Silnice první třídy číslo 14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou bude od pátku 31. července do úterý 4. srpna přes den uzavřena. Zítra se dozvíte z našeho vysílání podrobnosti. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku schání peníze na dokončení úprav hlavní budovy a jejího okolí. Většinu z potřebných téměř 50 milionů charita získá díky dotaci. Současně použije i svoje našetřené peníze. Další informace zjišťujeme, zítra vám je nabídneme. Studenti střední školy Zahradnické v Kopidlně na Jičínsku mění plavky za pracovní oblečení, sluneční brýle, zanůžky a motyčky a míří mezi záhony nebo do skleníků. Letní týdenní praxi mají povinnou. Budeme u toho také.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Fotografování mě baví, protože si můžu hrát na indiány, orlilovce nebo třeba i gangstry a nikdo nepřijde na to, že jsem zase tak divný. To jsou slova úspěšného fotografa Václava Šilhy. Společně s ním budeme cestovat po 18. hodině v repríze pořadu Na cestách s Petrem Voldánem. Za 4 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy. Přehled toho nejdůležitějšího. Příjemný podvečer přeje Karel Sladký.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: 18 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Pracujícím důchodcům se zvýší penze. Obchvat Častolovic by měl být hotový na jaře. V Opočně vzniknou byty pro děti z domova naděje a zítra bude maximálně 22 stupňů. Hezký podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Pracujícím důchodcům by mohli od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
7: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
8: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
7: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
9: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
7: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Řidiči už využívají obě napojovací okružní křižovatky i obnovené spojení mezi obcemi Slemeno a Sinkov. Na jaře příštího roku by se pak měl celý obchvat otevřít řidičům v plném rozsahu.
10: Stavbaři dokončují většinu mostních objektů a v minulých dnech zahájili stavbu podchodu pro cyklostezku. Pokračují také zemní práce mezi jednotlivými mosty a budování okružní křižovatky, která bude připravená pro budoucí napojení obchvatu Kostelce na Torlicí. Do stavby obchvatu Častolovic Královéhradecký kraj investoval zatím zhruba 388 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Královéhradecký kraj vyhlásí veřejnou soutěž na opravu bývalého internátu v Opočně na Rychnovsku. V objektu vzniknou dva byty pro děti a zázemí pro ředitelství dětského domova naděje. Předpokládaná hodnota zakázky je podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana 15,5 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít v září a trvat necelý rok. Národní památkový ústav v Jaroměři Josefově na Náchodsku dokončuje opravu bývalé prachárny v bastionu 3 Josefovské pevnosti. Využívat ji budou památkáři. Budova dostává novou fasádu za zhruba 1 000 000 korun, říká ředitel Josefovské pobočky Národního památkového ústavu Jiří Balský.
11: Snažíme se to vracet do té podoby z počátku 19. století. Výsledek bude režná fasáda, což je původní vlastně řešení z doby výstavby Josefovské pevnosti. To znamená, že uvidíme všechny ty cihly, šancovky a obnovený sestavy oken a větracích otvorů i s těma ocelovými okenicemi.
1: Sport.
5: Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze. Bousková porazila ve dvou setech Španělku Bouzasovou Manejrovou. Havlíčková vyhrála 2-0 nad Američankou Parksovou. V prvním kole vypadla Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s Francouzskou Dodénovou. A vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa stříbro v časovce kajak krosu. Porazil ho Brit Joseph Clark. Matyáš Novák byl čtvrtý, Vít Přindíš osmý.
1: Počasí.
5: V noci teploty klesnou k 8 stupňům, na horách k 6. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle občasný déšť nebo přeháňky. Ty budou na horách četnější a večer pak budou ustávat. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Úpice a Radeč na Trutnovsku. Objízdná trasa vede přes Libňatov a Maršov u Úpice.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Jsme na cestách a cestovat budeme tentokrát s Václavem Šilhou. Hezký den.
3: Hezký den.
0: Říká uznávaný fotograf, oceňovaný i cenou Czech Press Photo. Publikoval v National Geographic, BBC Wildlife magazínu. Má zlatou medaili za fotografování i z Norska. Má za sebou 6 kontinentů a stovky asi ne, spíš tisíce fotografií.
3: 100 000 asi fotografií, jako když to vemu, ale jako samozřejmě drtivá většina z nich je vymazaná a už tam není, jako jo, ale jsou to 10 000 fotografií.
0: No my si povíme, jaké to je, když ze 14-denní cesty přiveze uznávaný fotograf, jak sám říká, zhruba 2-3 fotky, které stojí za to. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách, kdy cestujeme s Václavem Šilhou.

0: Jsme na cestách s Václavem Šilhou, fotografem, dnes už profesí, který se tím i živí. Cestujeme a budeme cestovat po celém světě, protože už jsem říkal před písničkou, že má za sebou cesty na 6 kontinentů. Vlastně byl jsi někdy někde bez fotoaparátu?
1: Určitě ano, ale to bylo v dobách, kdy byla ještě dcera malá a viděli jsme, že budeme v tom rezortu u toho moře, protože s ní se ještě moc nedalo. Ale v podstatě už bude jich 10 let. Potom už to bylo vždycky jenom s foťákem a potom samozřejmě už i bez rodiny, protože ono to samozřejmě nikde skloubit lze, ale nikde dost těžko budu tahat rodinu do Antarktidy. To prostě nejde.
0: Slyšíte ty destinace? Antarktida, já budu přidávat Ekvádor, Španělsko, můžu přidat Mongolsko. Samozřejmě srdeční a srdcová záležitost, to je Afrika.
1: Afrika je samozřejmě moje srdeční záležitost.
0: Jsme na cestách. Kam byla první cesta po tom rozhodnutí, budu fotografem, přestanu být majitelem stavební firmy? Byla to ta Afrika?
1: Nebyla. Byla to francouzská Polynésie, ale to bylo tak, že já jsem tenkrát si usmyslel s rodinou, že prostě nemůžu umřít do té doby, než neuvidím Tahiti a krásný tahitský holky, takže jsme se tam vypravili i s dcerou 10letou tehda na 2 měsíce na Tahiti a na ty okolní ostrovy a tam jsem začal fotit. A shodou okolností mě pár fotek vyšlo v nějakým dneska už neexistujícím časopise. A já jsem se rozhodl, že budu fotografem. Byla to úplná pitomost, protože samozřejmě nic jsem neuměl. Když se dneska na ty fotky podívám, tak bych plakal. Ale vzhledem k tomu, že byly raný 90, tak po těch fotkách skočil právě ten časopis, a protože byly exotický, to zcela rozhodně. A vyšly mi, dokonce titulka mi vyšla na hlavní stránce. No a já jsem si říkal, fajn, jako stavební firma nebaví, budu fotografem. No a pak to trvalo ještě 2-3 roky, než jsem se aspoň trošičku naučil fotit. No a pak přišly Afriky, no, to bylo jasné.
0: Prý trošičku fotit, říká Václav Šilha na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách. Přitom má za sebou spoustu oceněných fotografií, i když on je k sobě hodně tvrdě sebekritický. A pokud já vím, tak ty říkáš, že ta nejlepší fotka teprve ještě přijde, a přitom už si měl spoustu titulek. Měl si fotografie, nad kterými já stojím s otevřenou pusou. Třeba když krokodýl kráčí po hlavách hrochů a těm hrochům to najednou dojde, že je to něco špatně a že už je moc provokuje, a tak si ho prostě sežerou.
1: Oni si ho nesežerou, oni ho pouze zabijou, oni nejsou moc velký masožravci. Nicméně ano, já si pořád myslím, že ta nejlepší fotka přijde, protože kdybych si to nemyslel, tak bych to mohl zabalit. To bych fakt nechtěl. Jako já si fakt myslím, že to nejlepší teprve přijde a čekám na to každou chvíli a doufám, že mi to vydrží až na dosmrti, takže jako, jo, pořád doufám. Já neřekl bych, že jsem moc sebekritický určitě. Já mám ego jako všichni fotografové a že fotografové mají ego, jako, ale tam jde spíš o to, že si člověk musí uvědomit, jaký fotky jsou za ním, a proto třeba já dělám každý ráno, že si zapnu internet, podívám se, jak fotí ty nejlepší z nejlepších, říkám si, proč oni to mají tak dobrý a já tak blbý. To je, myslím, základ toho si uvědomit, kde člověk je.
0: Pojďme se podívat, jaké ty úplně blbé fotky v uvozovkách Václava Šilhy získaly třeba tu cenu Czech Press Photo. Co to bylo za fotografii, nebo která byla v National Geographic?
1: V National Geographic byla právě ta zmíněná, ty hroši s tím krokodýlem, to byl National Geographic, a pak tam byly fotky z Antarktidy, kdy kosatky útočily na tučňáka, což bylo zajímavé, protože zrovna u tohohle typu kosatek to ještě nebylo nikdy zaznamenaný, tak za to jsem to měl radost. No a potom ty ocenění, oni to byly většinou série fotografií z Brazílie, z Afriky, z Antarktidy, a tuším, jakože i ze Španělska tam bylo něco, jako, nevím, bylo tam toho víc. Jako.
0: Ke Španělsku se ještě dostaneme, tady padla ta Antarktida. No a teď mi pověz, jak se fotí v Antarktidě nebo v Arktidě, když mám techniku, na kterou se musí tím prstem šáhnout, tam minus kolik třeba? Já mám rekord asi minus 38.
1: Tady si posluchače zklamu, protože Antarktida byla víceméně teplá. Bylo tam od plus 5 do minus, dejme tomu, 15, 20, víc ne, protože my jsme tam byli v antarktickém létě a hlavně pohybovali jsme se podél pobřeží. To znamená, že tam je to teplejší než třeba na pólu a podobné věci. Takže samozřejmě není to úplně jednoduchý, protože člověk musí schovávat baterie na holém těle, aby nevystydly a podobné věci, aby hlavně se nevybily, Ale fotí se tam fantasticky, jako slovy Jaroslava Marvana, všude je dobře tam, kde nejsou lidi. A ta Antarktida je naprosto ideální na tohle. Tam nepotkáte nikdy nikoho vůbec, takže pro mě to byl ráj na zemi.
0: Takže ty jsi mě teď zklamal s tím, že jsem chtěl slyšet, jaké to je, když fotografovi stuhnou prsty a nejde to ani ťuknout, ale vlastně jsem se setkal s něčím podobným, když jsem se vypravil na severní mořskou cestu, tak na poloostrově Dixon říkali, tady tentokrát je to tak, přijeli jste v době, kdy tady máme +5 a my se půjdeme koupat. Takže někdy ty naše představy se bortí a boří. No, pojďme se podívat na to, jak se to změnilo od tvých začátků. Jsme na cestách. Když cestuju já a chci na cestě fotografovat, no tak mám samozřejmě jeden fotoaparát, možná jeden vyměnitelný objektiv. Kolik toho neseš a vezeš sebou?
1: Ono se to liší cestu od cesty. Pakliže vím, že budu fotografovat pouze lidi, nebo dejme tomu krajiny, tak dejme tomu táhnu dva foťáky vždycky, protože to je to, kdyby náhodou jako jeden nějakým způsobem se porouchal. A potom dejme tomu tři objektivy. Pakliže je to na zvířata, je to dejme tomu do Afriky, tam těch objektivů je tak 4-5. Takže na zádech má člověk 20 kilo a úplně nejhorší ze všeho, to největší dobrodružství, který zažívám, je právě na letištích, kdy má člověk 20 kilo na zádech, ví, že si ten bagáž nemůže dát dospod do letadla a musí si vzít na palubu. Takže stojíte před tou přepážkou a tváříte, že ten baťoch, který máte na zádech, váží těch předepsaných 5 nebo 7 kilo a přitom má 20. Takže to je opravdu vždycky problém.
0: Říká Václav Šilha, se kterým jsme na cestách, v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Yeah.

0: zvednou se mu uši, tu fotografii jsem viděl, tak to je úplně jiná fotka, než takové ty pohodovky, když ten slon v uvozovkách pózuje.
1: Samozřejmě ano, ale je to v podstatě, dá se říct, jako hlavně o tom, že sloni jako takový se nefotí moc dobře. Oni jsou opravdu velký šedý hroudy v té velké savaně. Takže si člověk vždycky musí nějakým způsobem najít úhel, světlo, čas, kdy ty sloni začnou něco dělat, což není úplně jednoduchý. A nebo to už musí být jako opravdu majestátní kus, který má třeba obrovský kly. Ale bohužel, vzhledem k tomu, jak situace vypadá těch starých velkých kusů, že v Africe čím dál tím méně.
0: Tak se fotí slon, ale teď nám mezi tím přinesli něco, co jsem objednal, i když nemám hlad a nevím, jak je na tom Václav Šilha, ale měl by to být sendvič. Proč asi sendvič?
1: Chápu naprosto, protože jestli kromě Afriky existuje ještě někde na světě moje srdcovka, tak to jsou sandvičové ostrovy. Já, když jsem byl v Antarktidě, nejdříve jsem byl v jižní Georgii, pak jsem byl v Antarktidě a měli jsme to štěstí, jsme měli za kapitána člověka, který se jmenuje Jérôme Ponce, je to Francouz, který žije trvalé na Falklandských ostrovech a po těch dvou expedicích nám řekl, kluci, viděli jste Antarktidu, viděli jste jižní Georgii, je to krásný, ale pojďte zkusit se mnou jet na sandvičové ostrovy. Tam to miluju nejvíc, to si pamatuju tu jeho větu. A já jsem si v tu chvíli řekl, že když něco Jérôme Ponce, který viděl úplně všechno z těch jižních oceánů, něco opravdu nejvíc miluje, že to musí být fantastický. Je fakt, že jediný, co jsem o sendvičích věděl tenkrát v té době, takže je prodávají u nás na rohu, takže jsem si to okamžitě vygooglil, jako, co to je. A pak jsem zjistil, že všechny cesty, které jsem do té doby dělal, byly naprosto fešácký a hrozně jednoduchý. A tam jsem si teprve uvědomil, že cesta na jižní sendviče bude bolet, protože za prvý se tam pluje 7 dní v kuse, na zpátek je to proti proudu a proti větrům, takže je to 8 dní. Pluje se samozřejmě drakovým průlivem, takže je to dost šílený. A hlavně vystupování na těch jednotlivých ostrovech, protože sendviče jsou souostroví, je strašně problematický, protože tam nejsou pláže. Takže vždycky se tam musí hodit lana a po těch lanech šplháte, těma 20 kilama na zádech, pod sebou máte nějakou hloubku a občas se povede, že do té vody spadnete, což při té teplotě těch 0 stupňů, co ta voda má, není vůbec nic moc příjemného. Mně se to stalo 3x, byl jsem potom jmenovaný jako předseda klubu potápečů bez neoprenu od svých kolegů, protože to bylo opravdu šílený. Nicméně bylo zajímavé, jak v tu chvíli člověk uvažuje. Vůbec neuvažuje o tom, že by se mohl utopit, nebo něco takového, ale uvažuje, kolik peněz jako ten má na zádech jako, a že už neudělá ani fotku, jak když se mu to zničí. Náš kyský byl vždycky poblíž Zodiak, to znamená nafukovací člun, který mě vyzvednul. Takže sendvič je naprostá nádhera a my jsme měli ještě to štěstí, že jsme tam byli jako první Češi, kteří vůbec na tom souostroví vystoupili, což pro mě bylo úžasný. A pak tam byl malý čekatý ostrov, a tam já osobně jsem vylez jako 11. člověk v historii toho ostrova. A když víme, že tuším, že na měsíci bylo 12, tak je to bomba, jako obrovská.
0: No moc stop tam tedy lidských není a zanechal je tam i Václav Šilha. Najděte si mezi tím třeba, když si budeme zase hrát, kde přesně sendvičoví jižní ostrovy jsou. Já jenom připomenu, že jsou pojmenovány po prvním lordu admirality 4. hraběti ze Sandwiche. Jinak Sandwich je malé městečko v Anglii, takže ta spojitost tady je. Nebudeme se tomu věnovat víc, ale proč vlastně zrovna na takové ostrovy, kde ani lidi nejsou, co se tam dá fotit z té zvířeny?
1: Tam to snad ani nebylo kvůli zvířatům, tak samozřejmě třeba je tam největší kolonie tučňáků na světě, což je 2,5 milionu kusů, je to prostě něco úžasného. Ale nás tam spíš lákala ta naprostá samota, ta věc, že takhle nějak vypadal svět ještě předtím, než jsme do něj začali zasahovat my. A je to tam patrný na každém kroku, prostě ty zvířata se nebojí lidí a pro mě to byl neskutečný zážitek se dostat nikam, kde vím, že ještě ta západní kultura nebo v podstatě veškerá kultura nepronikla. Takže je snad kvůli tomuhle, nejenom kvůli těm tučňákům, protože tučňáků už mám nafocený opravdu tuny.
0: Sandwichovy ostrovy krásné, jak to vypadalo dřív bez lidí, ale vlastně on ten střed civilizací tě potkal na spoustě destinací. Já teď sahnu do kufříku a vyndám zapalovač. A tím narážím na jednu příhodu, když si zkoušel v Amazonii, jestli tam do

0: dokáží rozdělat oheň bez téhleté rekvizity.
1: Ano, to bylo strašně zajímavé, protože my jsme byli u kmene Huarany v Ekvádoru, což je kmen, který byl objevený v roce 1956, takže opravdu nedávno. My jsme tam tenkrát byli ještě s lidma, kteří natáčeli film Civilizace, a jelikož já už jsem v té vesnici byl, tak jsem tam dělal průvodce. A když jsem fotil, tak jsem se zeptal jednoho mladíka, jestli by nebyl tak hodnej a neukázal mi takovýto tradiční rozdělávání ohně, to tření v podstatě toho dřívka, suchou kůru. On naprosto nadšený, že mi to ukáže, tak to vzal do ruky a začal třít. Třel 5 minut, 10 minut, 15. No a po 20 minutách jsem mu podal zapalovat, že to bude rychlejší, jako protože strašně zajímavý, jak strašně rychle ty dovednosti, které oni měli tisíce let, pod nátlakem té naší civilizace mizej. Nicméně je tam jeden hodně větší problém, že oni velice rychle ztrácejí nejen v podstatě tam ty dovednosti, ale oni ztrácejí i znalosti. A znalosti o všech možných bylinách, květech, stromech, které jsou léčivý. Nám, jestli nám tomto uteče, tak můžeme zkoumat dalších 500-400 let, než se dostaneme k tomu, co oni dneska naprosto bezpečně vědí. Ale je to otázka, jestli vůbec někdo bude chtít tam s nima strávit, já nevím, rok, dva, tři, něco se od nich naučit, anebo jestli to zmizí v nenávratu, tak jako zmizelo v nenávratu dneska spousta dalších věcí, o kterých už nic nevíme.
0: K téhle myšlence nemám co dodat, takže rozvineme si ji ve svých hlavách při další písničce. Řekl nám to Václav Šilha, uznávaný fotograf, se kterým jsme v pořadu Na cestách.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Václavem Šilhou jsme na cestách. Je to fotograf, kterého můžete znát i z řady knih. Některé jsme už možná nakousli. Spoluautor Divoké planety, Afriky v nás, ale také jednoho cestopisu, který jsem měl v ruce jako porotce, a tady došlo k jednomu zajímavému paradoxu. Já teď mám obě dvě knihy před sebou a budete se divit, vážení posluchači pořadu Na cestách. My jsme s Václavem Šilhou oba dva na vlnách. Mně vyšla kniha v nakladatelství Jota Na vlnách s Petrem Voldánem a krátce poté, o rok dva, vyšla kniha Na vlnách Václav Šilha, Alena Štráfeldová. Takže na rozdíl od tvých vln, ale já to nemám o cestování na vlnách, i když je tam něco také z Malty anebo o severní mořské cestě na ledoborci, ale u tebe jsou to ty cesty opravdu hlavně kolem moří a kolem vod.
1: Je to tak, já jsem to zjistil taky, že máme shodný název knih. No ano, je to všechno o, dejme tomu, nějakých půl roce na vlnách právě v jižních mořích. Takže tam jsou tři cesty, na jižní Georgii, do Antarktidy a potom na jižní Sandviče. To je ta kniha, kterou jsem tam doprovodil, protože já jsem spíš fotograf, nebo takhle, jsem fotograf, ne spisovatel, proto mi s tím pomáhala Alena Štefelová. To hlavně víceméně fotografická kniha, kde je pár textů, spíš takových to, jak mi bylo blbě po cestě a tak.
0: Na to se ještě zeptám, jak snášíš ty vlny, ale mě zaujalo, že jsou tam hlavně černobílé fotografie.
1: Ano.
0: Nebo jenom asi.
1: Jsou tam jenom černobílé fotografie, protože já už jsem samozřejmě, dneska už je to dost jednoduchý, že člověk to, co vyfotí, vidí okamžitě poté. A při té první cestě jsem fotil jak samozřejmě zběsilej, protože to byly věci, které jsem v životě neviděl. A večer jsem přišel do podpalubí a tak jsem si mi dal počítač, přehrál jsem se tam v té fotky a říkal jsem si hezký, jako barevný tučňák, no dobrý, další barevný tučňák.
0: Potom Čekaj, tučňák je barevný dvěma barvama, ne?
1: Ne, on má bílou, černou, žlutou, červenou, jako pak, že to je podle druhu samozřejmě. Jako. A teďko jsem na to koukal a říkal jsem si, jako dobrý, tady zase 100 barevných tučňáků, že jo, a tamhle barevný ledovec, jako říkám to, ale není to ono, není to vůbec ono. A já si pamatuju, když jsem viděl ty fotky od těch výborných cestovatelů, opravdu cestovatelů v roce 1930, tak prostě měli něco v sobě, nějakou hloubku, kterou já tam vůbec nedostávám. Jako. A pak, protože Jérôme Ponce má obrovskou knihu na té lodi, tak jsem si vzal namátkou do ruky v podstatě nějakou knihu a říkám, to je přesně ono. Čím to je, že on to má tak výborný a já tak podivný? A pak mi došlo, já jsem hodně bystrej, že on má ty fotky černobílý a já je mám barevný. A když jsem to převedl do černobílý, tak najednou ta fotka splňovala to, co jsem tam chtěl dostat. Můj pocit z té krajiny. Proto jsou černobílí. Je to jenom o mém pocitu.
0: Pojďme za hrou světel a stínů, pojďme do Španělska, protože mě hrozně zaujaly fotografie z akce, na které si fotil na festivalu, který je o světle a o zvířatech.
1: Ano, je to festival La Soluminarias, který je ve Španělsku nedaleko Madridu. Bylo to v době, kdy byl covid a já neměl odvahu si koupit letenku někam dál, protože oni to rušili, pak to zase povolali, pak to zase rušili a bylo to opravdu šílený doba, nejenom pro mě, ale pro všechny. No a zaujala mě tam ta slavnost, protože já jsem si vždycky myslel, že dlouho jsem si myslel, že cokoliv exotického leží až někde v subsaharské rovině, tam někde. A pak jsem najednou zjistil, že ve Španělsku se koná slavnost každý leden a je to o tom, že v takové malinký vesničce se vystaví obrovský fatry a přes ně asi hodinu a půl přeskakují koně. Je to nesmírně zajímavý, je to jejich zvyk, který se tam traduje asi 700 až 800 let zpátek, úplně původně přesto přežili oslíci. Nicméně dneska už je to o koních. Rád jsem taky k tomuhle dodával, že to není o trápení zvířat, že to nemám samozřejmě rád, protože je tam jedna věc, koně, když budete do něčeho nutit a on to nebude chtít, tak to v životě neudělá. To jsou koně, kteří jsou na to zvyklí. A pak tam jsou samozřejmě koně, kteří nechtějí, tak to obcházejí obloukem. Ale pro fotografa je to opravdu něco úžasného.
0: Ten festival má vlastně ukázat se stovkou koní, jezdců a ohňů, jak se při starém zvyku chránila hospodářská zvířata.
1: Ano, očista ohněm, to bylo v podstatě dřív asi běžný, a ono to nebylo jenom ve Španělsku, no v podstatě to by jako zasáhlo víceméně celou Evropu. Takže tím způsobem oni tomu přistupují, berou to jako svoji tradici, i samozřejmě se proti tomu zvyhá obrovská vlna nevole, jak už dneska bývá, a chtějí to zakázat, oni se tomu smějou s tím, že prostě se nestalo, že by se tam byl nějaký úraz koně nebo něco takového. S tím ovšem, že takhle funguje víceméně celý Španělsko, že zkuste Španělům zakázat cokoliv od koridy počínaje až běh pamplonou, jako jo, prostě je to nemyslitelné. No a potom se k tomu předává, když si vyfotíte tomu tu věc, tak tradiční pohostinnost Španělů jako takových, protože když ten běh skončí, tak oni na těch ohních ulicích začínají píst maso a pít víno a to je úplný masakr a to jsem tam byl hrozně rád a byl jsem tam si do 5 do rána.
0: Tak to je určitě úžasná zkušenost, úžasná cesta. Bylo by fajn se tam vypravit. Máte to třeba i z pořadu Na cestách s Václavem Šilhou jako tip na nějaký výlet. Španělsko není zas až tak daleko. A my se teď podíváme zase o kousek dál. Já mám ještě další rekvizitu, kterou jsem si přivezl ze země, kde jste možná také byli. Ono se to identifikuje trochu špatně, ale vysypu teď z koženého pouzdra figurky šachové, je tam i šachovnice a napovím, že jsme v Mongolsku.
1: Ano, moje milovaný Mongolsko, já mám Mongolsko strašně rád. Mongolsko jsem poznal tak, že jsem externě pracoval pro zoologickou zahradu a měl jsem tu možnost jet třikrát s koněma převalskými fotit vypouštění koní převalských, což je úžasná záležitost, protože vidíte naprostou profesionalitu lidí od koní, který převáže 4 koně přes půlku světa. Úplně úžasný. A vy máte tu možnost to fotit. A tam jsem se do toho Mongolska zamiloval, protože je to země, která je nesmírně pohostinná, obrovská, nádherná. Takže pak jsem začal do Mongolska jezdit sám. A pak jsem si říkal, protože když jsem už fotil ty lidi, to už bylo v takový tým, já jsem si říkal, že zvířata nejsou všechno, že bych taky mohl zkusit fotit lidi. A pak bylo úplně úžasné, jsem si vymyslel věc, že bych měl jet za skupinou lidí, kteří se jmenou Catan a jsou to poslední pastavci sobů víceméně na světě. Což je všechno v pohodě, akorát mě tam zarazilo, že když tam pojedu, je to na severu, nebo na severu je to v podstatě, ano, ne, je to na severu Mongolska a je to hranice s Ruskem, že když tam pojedu v letě, je tam strašně moc moskytů. A já ty moskyty fakt nemusím jako nějakým zvláštním způsobem jako mít pořád u sebe. A hlavně tam psali, že když jich je opravdu hodně, že z toho blázně i ty soby. Jako, tak jsem si řekl, že to se rozmyslím. No a potom další věc, že bychom tam museli 3 dny na koni, protože to je všechno rozblácený, tak to jsem odmít, protože já jsem na koni jel nejvíc asi půl dne a pak jsem 14 dní nemohl chodit, takže jako to jsem jako řekl, že to nebude to nejlepší. Takže jsme tam nakonec jeli v zimě, což šlo, protože jsme jeli přes zamrzlý jezera, přes zamrzlý řeky, takže to bylo hodně rychlejší. Akorát těch minus 45 mě trošku rozhodilo, nicméně já jsem si říkal, jsem viděl, že oni bydli v takových týpí. A já říkám, fajn, tak nám dají nějaký fajnový týpí a budou tam kamínka, my to vytopíme. Týpí nám fakt dali, nám třem fotografům, akorát to úplně nejhorší, co tam mělo, takže s dírama do střechy, byly tam plechový kamínka, takže žádná litina, která by držela teplo. A my, když jsme v noci topili, my jsme se střídali, my jsme měli takový v podstatě služby u těch kamínek, tak jsme to vytopili na jako nádherných minus 20. Ale zase na druhou stranu, jako těch Catanů je posledních 300 a opět je to taková ta věc, že vím, že když tom to bude chtít asi jednou vidět nebo vyfotografovat, můj vnuk už nebude mít šanci. Ty lidi už tam nebudou a jsem rád za to, že jsem tam byl.
0: To věřím. Já mám Mongolsko spojené hlavně se zážitkem, na který nikdy nezapomenu. To je volný pohyb divokých koní. To stádo nebylo za takovým převalem vůbec vidět, bylo jenom slyšet a když se objevilo na horizontu ta nevázaná fantazie, festival pohybu těch koňských těl, která mířila ke mně, pak se uhnula a pokračovala dál v tom běhu. Něco podobného jsem nikdy neviděl ani na dostizích, ale pro tebe Mongolsko nebyly jenom soby, také orly.
1: Ano, orlí lovci, to byla předcházející návštěva Mongolska, protože jsem chtěl vidět i tunctu komunitu, to znamená orlích lovců, což teda nejsou Mongolci, ale jsou to Kazaši, drtí většině, kteří žijí nastálo v Mongolsku, v pohoří Alté. Takže tam jsem se vydal a opět naprosto fenomenální zážitek, protože vidět ty lidi, kteří mají tak strašně blízko k přírodě tím způsobem, je opravdu dneska v Evropě vůbec nevídaný a byl jsem za to hrozně rád. A to samé, co jsi zmínil, prostě Mongolci rovná se koně. Pro ně je to prostě všechno. Jako kůň je pro Mongolce a Kazaši to mají to samé, akorát s orlama. Protože pro ně je v podstatě všechno ten orel. A je strašně zajímavý třeba, protože jsem si říkal, kde ty orly pořád berou, protože těch orlů není jako opravdu úplně tak strašně moc, jsou to orly skalní. A oni používají jenom samice, protože samice je těžší, v podstatě dokáže spíš skolit tu lišku, dokonce když jsou dva ty orly a vyšlou se tak skolí vlka. A oni mi tam potom vysvětlili, že oni sice odebírají z hnízda, pak jsou u nich 2-3 roky a potom je zase pouštěna zpátek do přírody. Zaříznou kozu, odvážou v podstatě orla, posadí vedle té kozy, aby měl za začátku co žrát a pak odjedou. Já jsem si říkal, jaká asi bude mortalita těch zvířat, protože byli přece jenom od malička zvyklí nějakým způsobem na toho člověka. A ptal jsem se na to kromě jiného v zoologické zahradě, což tam jim potvrdili v podstatě, že to je tak 50 na 50. Ale i tak je super, že ty lidi v podstatě nějakým způsobem alespoň se snaží o to navrácení do té přírody.
0: Pro Mongolce koně, pro Kazachy orly, pro Václava Šilhu.
1: To je strašně těžký, abych zase nebyl takový to jako rodina.
0: Dobře, jsme na cestách, budeme cestovat také za událostí nebo za jevem, kterému se jednoduše říká velká migrace, ale jde tam o miliony zvířat. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na vlnách s Václavem Šilhou, fotografem, a teď bude velká migrace. Já jsem mluvil o milionech.
2: Ano, jsou to miliony. Počítá se, že dneska zhruba 2,5 milionu pakoní, 500 000 zeber a 200 až 300 gazel Thomsonových je přítomno migraci zvířat, která se víceméně děje každoročně, a je to splání Serengeti z tanzánské strany do Masai Mary, což je takový malinký kousíček rezervace v Keni. A ty přechody jsou opravdu impozantní a já jsem strašně moc chtěl ty velké cesty těch zvířat zmapovat. Proto jsem taky strávil v Masai Mare a následně potom i v Serengeti asi rok a půl až 2 roky svého života, nemám to přesně spočítaný. A fotil jsem a dá se říct, že jsem měl z toho strašnou radost, protože na té kostře, té velké události se děje strašná spousta malinkých příběhů. Malinkých příběhů, které jsou lovy, kde konečně uvidíte ty zvířata něco dělat, přechod těch pakoní přes řeky, lovy krokodýlů a tak dále, nebo útoky krokodýlů. Dá se říct, že tohle nějakým způsobem zdokumentovaný mám a jsem za to strašně rád, i když je fakt, že nedomnívám se, že by tuto migraci jako mělo cokoliv ohrozit. Jediné, co ji ohrozuje, počet turistů právě v Masai Mare, protože to je opravdu nikdy neskutečný nářez, když okolo lva vám stojí 30 aut dokola v podstatě, a na to se nerad koukám a už radši odjíždím pryč.
1: Tomu věřím. Ten pocit vidět miliony pakoní na tahu tou přírodou a překonávat překážku vodní. Já si osobně vybavuji podobný zážitek, když jsem se ocitl uprostřed několika tisíci hlavého stáda sobů na Čukotce, ale miliony pakoní, které se snaží překonat vodní toky, hlava ne hlava. Je to nepředstavitelné, jak se fotí taková záplava zvířat.
2: Špatně, protože člověk musí opravdu čekat na tu překážku, protože pak, když ty pakoně fotíte v savaně, tak vidíte akorát na nejvýš hřebety a hlavy těch pakoní. Ale nutno říct, že oni nepřekračují ty řeky nebo nejdou v milionovém počtu. Oni jsou rozděleni do menších stád, jsou tisícovky, to je pravda, ale nejsou to jako nějaký obrovský stáda. Fotí se to špatně, člověk opravdu musí stát u té řeky a čekat třeba 3 dny, než to stádo dorazí k té řece, a jestli se rozhodne nebo nerozhodne tu vodu přejít, což se taky kolikrát neděje, že se obrátí, leknou se něčeho, utečou. Je to všechno o trpělivosti. O trpělivosti, protože třeba Masai Mara má takových 6-7 přechodů, kde vím, že ty pakoně chodějí. Takže vy od rána jezdíte od jednoho k druhému, pak víte, že je zajímavý, že oni okolo poledne moc nechtějí přecházet, tam spíš leží někde ve stínu, takže potom na večer, takže ráno večer. Člověk musí být opravdu dlouhou dobu, aby se mu podařily nějaký slušné fotky.
1: Takové fotografie, jak na slabší jedince čekají predátoři v podobě krokodýlů, to je podle mě také otázka někdy štěstí a hlavně čekání a čekání.
2: Je to vždycky otázka štěstí, ale je to samozřejmě očekání, protože člověk tu náhodu může nějakým způsobem obelstít s tím, když si řekne, že chce, aby viděl lovit krokodýly, tak se tam musí vydat na začátku té migrace, kdy jsou ty krokodýly vyhladovělí po celém roce, kdy opravdu jako na nevíš žerou ryby, ale v životě nic největšího, protože on nepřechází přes řeku. Takže ví, že tam v podstatě bude takový ten hysterický, ten vlčí hlad těch zvířat, takže oni se opravdu vrhají v podstatě na cokoliv. No a potom s postupem času, protože je to namáhavý přechod, takže ty mrtvoly těch pakoňů a zeber jsou opravdu po celý dílce té řeky, tak už ani neútočej, takže v podstatě se spokojí s tím, co tam v té řece leží.
1: Zážitky z Afriky. My bychom mohli s Václavem Šilhou povídat hodně a hodně o různých destinacích. Už jsem zmiňoval 6 kontinentů, které navštívil s fotoaparátem, ale my se tak trošku přiblížíme i domů. My už jsme mluvili o tradicích, mluvili jsme o tom, že ve světě mizí tradice. V Mongolsku vznikl nápad, který ale nemá vztah k té cizině, ale dokonce i vztah sem k nám do východočeského regionu.
2: Ano, určitě, protože mě napadlo v Mongolsku, pak jsem ho trošičku promýšlel ještě v Ekvádoru, nápad dokumentovat právě ty mizející kmeny a etnika, a pak, popravdě řečeno, jsem se podíval na stav svého účtu a zjistil jsem, že to nebude až tak jako masový focení, jak jsem si představoval, protože na to nemám peníze. A zkoušel jsem vymyslet něco doma. A napadlo mi, že bych mohl zkoušet fotit kroje, tradice a zvyky v Čechách, ne v České republice. Protože Morava, ať chceme nebo ne, už je nějakým způsobem zmapovaná a ta tradice je tam dlouho, ale na ty Čechy to byla taková popelka. Víceméně nikdo o tom nic nevěděl, nikdo to nějak moc neto, kromě samozřejmě odborníků. No a já jsem si vymyslel to, že se svými kolegy, kterých je 6, protože my jsme obrovský tým na tohleto, uděláme takový velký projekt, která bude vyjde knižně, děláme to společně s Ochranným slovem autorským a bude to velká kniha, která bude interaktivní, protože tam budou QR kody. Takže na ty QR kódy, když zamíříte telefonem, můžete si poslechnout muziku z daného regionu a ještě videa. No a teďko jezdím po Čechách a potím kroje.
1: Fotilo se v České Skalici folklorní soubor Barunka, který má na svých stránkách zajímavé heslo Tvořte s námi tradice. Takže jste tvořili tradice nejenom v České Skalici, ale jsou také litomyšlské a poličské kroje. Na Chrudimsku se to rodilo, takže ty vazby jsou do východních Čech. Dokonce i k Hradci Králové, Kukleny a podobně.
2: Ano, to jsou moje vazby na Kukleny, protože myslím, že každý člověk má v životě, možná je to víceméně věkem, takovým to, že si najednou sedí doma a říká si, Ježíš Manko, to já jsem byl hloupej, když moje prababečka byla ještě naživu a já jsem se mohl ptát na její rodiče, prarodiče, praprarodiče. Já se vůbec nezeptal, já nic nevím. A najednou díky tomuhle projektu vím, jak moje prababička mýho dědy v podstatě bydlela v Kuklenech, byla zelenářka a já díky tomuhle projektu si můžu živě představit, v čem asi chodila oblíkaná, co zřejmě tak poslouchala za muziku a pro mě ten dotyk tý mý vlastní historie a těch mých vlastních kořenů pro mě znamená hrozně moc a věřím tomu, že i ty čtenáře, kteří tu knížku uvidějí, si možná v podstatě něco pod mýho řeknou se mnou.
1: Je to jednodušší fotit lidové kroje než zvířata v Africe nebo v Asii?
2: Jednoduchý to není. O hodně složitější je samozřejmě fotografie těch krojů a tohle, protože my jsme se rozhodli, že ten z ty fotografie budeme směřovat takového fine artu, se tomu říká, to znamená, že to jsou fotografie, které vypadají jako malba. A další věc, ty kroje musí být perfektní, to znamená, že to nesmí být žádný folklorismus, ale folklor jako takovej, proto tam máme i etnografy, který s náma spolupracují a fotíme po muzeích, takže jednoduchý to rozhodně není.
1: Fotografování mě baví, protože si můžu hrát na indiány, orlí lovce nebo třeba gangstry a nikomu to nepřijde moc divný, prohlásil jednou můj host u mikrofonu pořadu Na cestách Václav Šilha.
2: Takhle si hraju, já miluju fotografii jako takovou. A pak, že k tomu dostanu vhodného parťáka, tak je to ještě povýšený někam navíc.
1: Fotograf z příběhy Václav Šilha ukončil svoje povídání a já mám takový pocit, že ne. Poslední pro pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Moc krát děkuju.
2: Já taky moc krát děkuju.
1: Byli jsme na cestách a za týden budeme zase. Těší se na vás opět Petr Voldán.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišovi střetu zájmu. Plavecký bazén v Hradci Králové je uzavřený. Mezi Častolovicemi a obcí Libel vzniká cyklostezka a zítra bude maximálně 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Hermanský.
4: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
3: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. 50-metrový krytý bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové je ode dneška do pátku 7. srpna mimo provoz. Důvodem je pravidelná letní odstávka a údržba. Kondiční plavci budou moci chodit plavat na koupaliště Flošna. Stále otevřené bez omezení bude akvacentrum s vodními atrakcemi, které s bazénem na Eliščině nábřeží sousedí. Na Rychnovsku pokračuje stavba nové cyklostezky z Častolovic směrem na Libel. Dělníci odtěžili svah u nové okružní křižovatky a připravili podklad pro betonáž. Zároveň začali stavět gabionovou zeď podél budoucí stezky a základy nového mostu přes řeku Bělou. Cyklostezka bude dlouhá bezmála 1,5 kilometru a hotová má být na přelomu října a listopadu. Městy za její výstavbu zaplatí 41 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí dotace Královéhradeckého kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a nadační fondu Škoda Auto, říká starosta Častolovic Zdeněk Praus z hnutí ANO.
5: Nejdražší na té cyklostezce je samozřejmě most přes řeku Bělou a odtěžení a výstavba gabionové zdi směrem ke novému kruhovému objezdu. Navazujeme na již udělaný cyklochodník, který nám vede z Intravilánu od základní školy na konec katastru obce zastavěné. Sport.
3: Tenistka Dominika Šalková jako třetí Češka postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Chorvatku Ružičovou porazila 7-6 a 6-4. Ve dvou setech zvládly první kolo taky Marie Bousková a Lucie Havlíčková. Bousková zvítězila nad Španělkou Bouzasovou Manejrovou a Havlíčková uspěla proti Američance Parksové. Z Češek ve dvou hře vypadla jen Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s francouzskou Dodánovou. Počasí. Teploty dnes v noci klesnou k 8 stupňům, na horách k 6. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojediněle občasný déšť nebo přehánky, ty budou na horách četnější a večer pak budou ustávat. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor, dejte na silnici 300 mezi Dvorem Králové nad Labem a obcí Kocbeře. Na odbočce do Komárova se srazila dvě osobní auta. A v Polské ulici v Trutnově stojí na kruhovém objezdu porouchané auto a čeká na odtah.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase si zastupňujeme. Tak teď jsem použil úplný neologismus, to asi není spisovné slovo, ale docela pěkné sloveso, ne?
2: Moc hezké.
1: Zastupňovat jako dokonavé, je to pěkně.
2: Tak, jako zakouřit si, zakecat si, zastupňovat si.
1: A proč tu dnes máme to stupňování? Děláme tam nějaké chyby?
2: No, pořád je to ještě trošku chyba z mého pohledu. Ale lingvisté, takoví ti normotvorní z Ústavu pro jazyk český, už říkají, že by bylo nadbytečné stupňovat tak, jak se dneska stupňuje. Tudíž to úplně za chybu neoznačují. No a na mysli mají ten případ, který mě pořád ještě tahá za uši, že je něco více efektivnější nebo více sladší.
1: To znamená, že spojíme slovíčko více s druhým stupněm při tom stupňování, že vlastně zdablujeme, zdvojíme to stupňování.
2: Použijeme jakoby oba způsoby, protože my stupňujeme přídavná jména pomocí přípon a předpony v tom třetím stupni, anebo máme takzvané opisné stupňování, že to slovo necháme v základním tvaru a přidáváme mu to více, nejvíce.
1: Dobře, máme tedy něco sladkého, něco sladšího, něco nejsladšího, nebo máme něco sladkého, více sladkého, a nebo tedy máme něco více sladšího. Je to podle mě nesmysl a vy říkáte, že se to dávno ujalo a je to i spisovné?
2: Spisovné. No je to nadbytečné. Pokud se jedná o jazykovou správnost, tak jak už jsem řekla, není to popisováno v těch základních jazykových příručkách jako chyba, jenom jako nešikovnost. Takže vlastně se to odsunulo do otázky stylu, nikoli v té správnosti pravopisné v širším slova smyslu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia.

0: Teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kevadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bilina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 km ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdámlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdámlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdámlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako
2: tu
1: pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba. Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
1: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
2: Ukecaná.
1: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
2: Fakt?
1: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
2: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
1: Ano.
2: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
1: Aha.
2: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájela na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
1: Ano.
2: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
1: Jo.
2: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
1: Jasně.
2: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
1: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
2: Ano.
1: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
2: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
1: Herci třeba?
2: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
1: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
2: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
1: Ano, k básně, k tím se tak ještě dostaneme.

0: No dobrá.
1: Snad.
0: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
1: Aha.
0: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
1: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo,
1: jak na to vzpomínáte, jaký byl,
2: jo,
1: Petr Čarek, taneční partner,
2: jo,
1: jaký to bylo, prosím
2: jo
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano,
2: tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli to a bylo skvělý. To báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr jednu básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska. U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
8: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
1: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
8: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
1: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku?
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh? 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No, kolik my jsme?
6: No, to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď, a na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vás, jo, abych ji čekal.
3: Dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
4: Nezlobíte se, nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No, pro vás, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, že kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vlaku. No a potom jednou, teda aspoň ti to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty jsi říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty jsi potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuš,
6: ne, no. já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
6: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
4: No, jo, to no. Jo. No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
6: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No, v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No, a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, tak jsme se drželi za ruce, no, a pak přišla i ta pusa, že jo, no, a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že
6: to no mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
6: No, tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jak víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
6: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotní věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odvelali na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo vlastně co. A když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní. A to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Tak jednoduchý to nebylo ten půl rok. Ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že co máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a... No tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstinků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy, nikdy bez prstínku a i jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jste měla asi před 3 lety z Prahy a říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A koho našla?
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám pustí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se naplést, nebo tak jsem si vzal prstínek. No, ale ztratil se, já nevím, kam

0: přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
1: Mezi jahody jste se koukal?
0: Všechno jsem přeboral.
1: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prsínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu, lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
1: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
0: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejasala, no, ona no, tak jako tě moc nemusela.
1: Jak to?
0: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejasá, no.
1: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuše, že si prostě musíte Danuši vzít?
0: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodnej, no.
1: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného, to muselo být, takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
1: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
0: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A
1: už takhle brzo jste se těšili.
0: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: No, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
0: Jo. No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
1: To muselo být trochu smutné, ne?
0: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stýskalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď jsem, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal po noční. Takže mě může hned odvést do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
0: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, jo. A dobře to dopadlo, no.
1: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
2: Jo, jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
0: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera. No.
1: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je tak krásný, viď? A tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty dvě děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo takový hezký, no.
1: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
0: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
3: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
4: Ne, to nemůže být kávovar.
5: Je to kávovar?
3: To víš, že jo? No.
4: Ukažte.
5: No, co jste myslel, že to je?
4: No asi jo, no.
3: To víš, že jo?
4: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
5: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
4: Ale ty budeš muset víc psát.
3: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
4: to
3: prosím.
4: To k tomu asi.
5: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
4: Nedáte si u mě teda to kafe?
5: Tak jo.
4: To se musím naučit nejdřív.
5: Není to složitý.
4: Chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
5: Dám si preso.
3: Preso. Malinký. Hmm. No.
5: Tak to oslavíme.
3: A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
5: já jsem s ním.
4: To nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teď.
3: Já to přinesu, počkej.
5: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
3: No, že strašně děkujeme. Jejich
4: jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
3: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
4: A docela s váma bylo hezký posezení. No.
5: To jste hodnej.
4: Ne fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Přišlo něco takového?
4: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
5: S kolenem.
4: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já, tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
5: V čem?
4: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
3: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
5: Těšíte se jeden na druhého i?
3: Určitě.
4: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže pro těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
5: Vy jste teď i dojetí tak trochu s vlastně tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
3: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
4: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co to si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
3: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
4: Je to pořád všechno.
3: No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohleto nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkala se, nemůžu kvůli tomu druhému, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
5: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
3: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silný nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
4: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. Jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete.
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to byla bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním u brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovskej, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost, co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo.
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny ty jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete, legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
4: Nevím, ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit na to platit celý život, respektovat toho druhýho, no.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
5: Tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No. Nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, veď ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítala se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Je, taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No. Miluju.

0: Danuše a Miloslav Novotní už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Humberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karluci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme, kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej, není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, Fagot, Element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Vezekemu chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když jsme chtěli, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: O to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na reprván.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Já? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: Nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K. A. R. A. S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Umberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si če.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okna. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam...
10: A tam v té záři stojí vstyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
11: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
12: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
12: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
12: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
12: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
12: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty. No prostě, jak si co kdo najde.
12: Takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
12: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
12: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí.

0: Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
1: Cože mi vybere?
0: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
2: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
3: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
1: Co to je?
0: Žádný Irčan. Je to Čech.
2: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
0: No tak beram to, na oblíkni se do toho.
1: Co to? Tuhle parádu?
0: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
2: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
0: No.
2: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
3: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
0: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta, od direktora až po koňáka, všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho, a všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
3: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862, k cirkusu.
4: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje schutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, borácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřehal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není. Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pst

0: struh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu Lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči. Tedy muzika. Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou. To nehrajou. Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát? Ne, musíte tančit něco jiného. Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem? Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon. Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčileně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický?
0: Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
1: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem. Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s Jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal Smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen tři poníci. Hans, kde je mis?
1: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká, bledolící holčička s dlouhýma, tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
1: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
2: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
1: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, pět kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
1: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
1: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
2: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
1: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav se motam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
2: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
2: Ty jsi zdejší?
3: Ano. My jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
2: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
3: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
2: Vašků? To je jméno?
3: No asi.
2: A pojedeš s námi Vašků?
3: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
2: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
3: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živa, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
2: A je to moc těžké skočit na koníčka?
3: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
2: Já nevím, při pěti krocích to přijde skok na levou nohu.
3: Vždycky?
2: Vždycky.
3: To je divné.
2: To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při pátém kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
2: Tak pojď sem, ty stará,
0: Ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. No hýjo, hýjo, běž a neplaš se, no, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
2: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
0: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
2: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
0: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh, teď, hop.
2: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
0: Vidíš, ty potvoro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
2: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
0: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
2: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
0: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít,

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Alo. Poslyšte. Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu neznále, je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit to, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. Tady bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál Intermezzo, Gulliver mezi trpaslíky, Fagot a Piccola solo. Direktore, to stojí za láhev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servos Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No,
5: tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to daj na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně s volány.
9: No jistě.
8: Žlutá bluzička,
9: tady všude budou flitry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Aršehir s Bingem.
11: Donnevetr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmler God nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí, pane řediteli. Umějí, jakože je Bůh nade mnou. Umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr. Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte!
13: Co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Vždyť já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle má čet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
17: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: Mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Berlice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
17: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
17: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Berwicová?
8: Kam já?
3: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
8: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hansi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. A je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři. A jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiná, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte, co Jarko se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhle tom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mám kam měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějou věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl do křeslo.
1: Ale znám to,
0: i takový případ,
1: Jarko, znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný, 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někde ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: Snad ne už. Snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že to musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady noční linka Českého rozhlasu. A povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché. Když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, by řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak nej... No.
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to je právě to byl právě taková... Já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v práci zehnal jsem mu spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomoženu mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: No, já, vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No, tak stalo se to po mámě smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme, jako já. Já spíš, jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného města, řeknu vzdušnou čarou, 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv naštívat.

0: Těch rodných listů mám dosti, některé jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Mm-hmm. Tak Bohumíre, končíme krásně, vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
0: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde nejvíce Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové, ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu. A ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, kdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, já... No, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně z dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat. A ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene to. tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku, a takže to mám pěkně všecko uložené.
0: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mně přijde jako podpásovka.
1: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... On ji nasudoval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhují. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
0: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
1: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
0: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás se čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
1: Jo, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz za smástry, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
0: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Tak. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak vy moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někde znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím. Mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skřišovat. A byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, až si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až se mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale... Ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako s tou tetu mi řekl, jestli bych jim mohl nějak pomoct jim. A tak já jsem se do toho pustil, zbral jsem advokáty, zbral jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: neměla šanci.
0: Po kom to ale bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Mhm. Kamarádka, která milovala kočky a taky, no a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel a tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítí dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok. Člověk, kterýmu někdo zemře a notář, ke kterýmu musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože bo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo tak, že jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všetko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neříct, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, to člověk jako potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak ne, nic. Takže dobře. To bylo všechno.
0: Děkujeme za to, všechno, no. Ale... Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už se vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel a ona se chová takhle.
0: Paní Zito, nevím, tak... No. Přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusný. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že, nebo možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc, anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka zavináč rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Váska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Váska, na Váčovu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď senátu. No, naši bývali na Váchách, po Vásce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mlátička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla válský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zdědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezdědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pen si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, takže potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroji jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, Měla mamka napsávení vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svůj brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo? To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo?
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam bylo jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo taťka pořád jenom. Ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli. Založilo se JZV, přišli, zebrali nám tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu slenu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své zvětrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do zámku, jo. Tam je zámek, té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo, ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. A konec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme
1: Vlastínko,
2: na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit a se...
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dětictví může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali se středům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince.

0: Oni odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něj postarala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ju můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechal to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milej Karlík umřel, do dvou let umřel, ale je stejně starý jak já, ale takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam ustala, nebo si ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 000.
1: No.
0: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dcery. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, uh-huh. A mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špinila, že on pil a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nebyla radit, že on pil. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to taťka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál. Ona se normálně musela jít na 400 000, jako ze zákona určitý.

0: 3%, musela ji vyplatit.
1: No, ona nemusela, ale chtěla.
0: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
1: Jo, já jsem to pochopila, takže pardon, že ještě předtím, než, jo, než proběhl, že na to neměla nervy, takže mu to...
0: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, to ona byla dospělá.
1: Si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne no, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěd je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, no vidíte to, jak se to zamotalo.
0: Ona začala dělat, že se s ní chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ní vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
1: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
0: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no, ona musela jí teď zedat.
1: Zajímavý příběh. Děkujeme, jo, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontinentální, protože já jsem, nebude tomu žádným hmotným dědictví, nebo o takovým velkolepým, protože toho už tam jsem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem předtě byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako z těch to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba, ta Helena věděla, že jsem levák. Tak když jsme dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měli oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo jako se stejně dostaně něco podobného, ale ten hrdek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakýma advokátama, takže počet člověk svůj má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve chvíli, jak tady ta Helena, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček. Jak říká pan Mejčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký brák, který spadne při těch údržby, ale mít něco vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nýma, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček, vlastně otec toho strejdy, tak byl ženest, dělal takovýto domácí kočelštní a řekl, hele, když zaploukáš debíček, tak ho nikdy nevohajíbe, vždycky musí zaplout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten debíček, co vždycky ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Heleno, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv žebík a vohno, plás a v tu chvíli má ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly ty s těma tragickýma případama.
0: Ano, no, ale jako... je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, všechny musí být pořád ve střehu, ne? Teď v podstatě on mi to napověděl, když si ráno Patrik rozehnal, to asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, no, že jako loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře v létě, jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sáňkama je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v červenci, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A víte co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuji moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratr, který byl po mořské příhodě, bydlel u maminky, tak jsem musel vyklid obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolala. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera vypila, se napila do mestosu, měla poleptaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze, jo, já radši sama sobě si nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti, vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho, jak tohle to otec dokáže udělat. Já jsem se u tomu tak nabrečela, a ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsaná.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy mu je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá volný zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nepozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: Zemřela. No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o dceru starám, já jsem jí matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná, takže to, a já vím, kde on byl v mém Bydžově a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle to, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, to je největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu, že já ho obdivu, že to dokáže tak a vlastní dceři ublížit. Ještě je nemocná, aby byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já Si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezl prostě postavil před ty dveře, třeba by táta
1: jak se říká, jako... Vy to možná vidíte miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někde podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se svou něco stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral, vůbec nikdo by se o ní nepostaral a on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil, na mě se může vykašlat, už nemáme spolu co společného, ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná, to je strašný, to je úplně co hroznýho. No. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. No, to, kvůli němu malém přišla o život. Tak... Je to hroz.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuju vám. Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhle definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partíko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenala, honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zas 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holo, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holo, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holo, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bonbóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Brichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí

0: Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
1: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
2: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu Ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
3: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
4: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
3: Hele.
4: Mami, co žere?
3: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
4: Budu tě učit mluvit.
3: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
4: Řekni, děkuji, pane Grex.
3: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
4: Jsou na Marsu lidé.
3: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
4: Zvítězí v letošním derby.
3: No?
4: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
3: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
5: Grexi, u čerta!
4: Tisková kancelář oznamuje.
5: Grexi?
6: Prosím, pane.
5: Co to znamená?
6: Stalo se něco, pane.
5: Tady to zvíře mluví?
6: No jo.
5: Jste tady vy mluvil?
4: Ano, pane, kdo jste vy?
5: Ředitel Wiggum.
4: Těší mě, jak se máte, no, já jsem Andy Scheuchzer.
5: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
4: Mám to tu napsáno, pane.
5: Aha.
4: Roku 1726.
5: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
3: Máš mluvit dál.
4: No. Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
5: Ano.
4: Kostry.

0: Mlok, který byl nazván Kryptobranchus Primevus neboli Andreas Šojcerý Čudý.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám

0: poslal pár učených pánů, totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Nashledanou, sir William.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3x5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17x29?
4: No, jde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačáro.
0: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
7: Haló, Bondy!
8: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
9: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
9: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
9: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
9: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
10: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel z 20 násobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
9: Ano.
10: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
9: A prosím, pan doktor Hubka.
11: Neuvažuje snad správní rada
5: O likvidaci PES?
9: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
11: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
10: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
11: Prosím, to je jedna stránka věci, ale přesto se táží. Je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
9: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem pere. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
12: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren, mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavu a podobně.
9: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
12: Právo, Herr Bondy.
9: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů. Za 3 roky 15 miliard.
11: Moment, please.
9: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
11: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
11: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
11: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
9: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
13: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
9: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
9: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Ward. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Ward. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstanc.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchete. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. No, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchete?
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic?
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchete, vysadni na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Proboha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacie!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstans!
4: No,
1: to je strašné, ale to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jo, eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.